Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rád.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ah.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Playák.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Až ma vyjezdám, meši moda, raš mám chašen, dvě brodel, žov mora, kežka mám moda.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave.

know it's a slow dumb. Na piasku leży.

0: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot, pot. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je sobota 2. května, právě odbyla 8. hodina na rádiu Wave a my startujeme víkendový On Air s Michalem Lirý.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Víkendový On Air jsme nakopli s hudebnicí Kim Gordon a taky anglickou rapérkou Led By Her. A nebudeme polevovat, hned o další muziku se postará Baby Father, Clara Kimera nebo Smack a P Money. Ale dnešní dopoledne nebude pouze o muzice. Kulturistán se postará o tipy na dnešní akce a pustíme si taky něco z podcastové produkce Rádia Wave. Už v příští hodině si dáme ukázku z videoherního questu s Šárkou a Jardou a pak nás taky čeká Hotspot, který se v novém díle zabýval umělou inteligencí. A když je řeč o umělé inteligenci, tak mě zaujala jedna newska, o které si povíme něco hned za pár minut. No a v následujících třech hodinách nebudou chybět ani hudební novinky. V playlistu 8. vidím třeba Čabula Cigu. Tak tohle všechno a mnohem víc nás čeká od teď až do 11. A já vám přeju příjemný poslech sobotního On Airu.

Na začátku hodiny jsme se lehce dotkli umělé inteligence, když jsme si týzovali hotspot. No a já tady mám jednu newsku z minulého víkendu, která se stala v jedné autopůjčovně a právě se umělé inteligence týká. Společnost Paket OS, která vyvíjí software pro autopůjčovny, se o víkendu potýkala s rozsáhlým výpadkem poté, co autonomní nástroj umělé inteligence během několika sekund smazal celou databázi i všechny její zálohy. Firma využívala programovacího agenta Cursor od společnosti Anthropic a tenhle model je považován za jeden z nejvýkonnějších nástrojů pro programování v současném odvětví, jak informoval britský deník The Independent. No podle Crane agent pracoval na rutinním úkolu, když se zcela z vlastní iniciativy rozhodl problém vyřešit tím, že jednoduše smazal celou databázi. No a když byl následně vyzván k vysvětlení, tak se začal omlouvat. Ve svém přiznání umělá inteligence mimo jiné uvedla, že ignorovala zásadu nikdy nespouštět destruktivní nebo nezvratné příkazy. Nikdy jste mě nepožádali, abych něco smazal. Místo ověření jsem odhadoval, spustil jsem destruktivní akci bez zadání, nechápal jsem plně, co dělám. Tak z toho jde takovéhle přiznání, jde trošku hrůza. Podle něj nejde ale o selhání jednoho konkrétního nástroje, ale o širší problém celého odvětví. Je to o celém průmyslu, který integruje AI agenty, umělou inteligenci do produkční infrastruktury rychleji, než buduje bezpečnostní mechanismy, které by tyhle integrace učinily bezpečnými, uvádí Crane na závěr. No tak já jsem zvědavý, jestli tyhle ty případy budou jenom ojedinělé a nebo jestli se stanou běžnými. Každopádně my už se teďka vracíme zpátky do našeho playlistu, protože před námi je Tox, Takinia Archives nebo Dukla.

0: Florence and the Machine nás krátce před 8:30 přivádí k prvnímu Kulturistánu tohodle rána.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a já tady mám dvě netradiční pozvánky a začneme v Mělníku ve Farm Studiu, kde už od 17 hodin tohle nezávislé centrum pro současné umění Bohemia Farm Studio zve na jarní otvíračku kulturní sezóny 26. Zahájí vernisáže výstav studentů a pedagogů, ateliér, koncept, objekt, instalace Fakulty umění z Ostravy a následuje koncert Katarzie. Program doplní nejen občerstvení a posezení u ohně, ale i tradiční živá hudba k filmu promítaného z klasického filmového pásu. Takže ve Farm Studiu v Mělníku od 17 hodin. Druhá pozvánka je pražská a míří na pražský ostrov Štvanice do Bike Jesus. Už od 15 hodin tam totiž mají garden opening. Přijďte oslavit návrat do open air prostoru v zahradě Bike Jesus. Čeká vás velká fiesta se třemi pódy a rytmy, které vás nenechají stát. O jídlo se postará El Mexicano, takže doražte s chutí k jídlu do Bike Jesus už od 15 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.

Annette X, Nobody Listen, track Stejný sny doznívá v 8 hodin a 41 minut a přivádí nás tak k první novince tohodle ranního playlistu. Zlínský hudebník Čaba Laciga právě vydává nové album Prima Love. Jedná se o jeho v pořadí už páté album, které přichází jenom rok od EPka Jazyk. Prima Love působí jako dotažení všech nápadů prezentovaných na předešlé nahrávce, tentokrát ale s velkou precizností a citem pro detail, jak v textech, tak i v rámci produkce. Nové skladby místy kombinují až gospelové či poprokové inspirace. No a k nám do rotace doputoval track Long Bitter Faces, na kterém Čaba Laciga rozebírá svůj vztah se spiritualitou.

0: rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi...

0: Kanadská zpěvačka a producentka Debbie Friday nám začala uzavírat první společnou hodinu sobotního On Airu. Těch posledních 10 minut 8. hodiny bude patřit tuzemské muzice. Zahrají Madhouse Express a taky Tyge.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

kapelou Ice Age a Chapel Roan jsme se přehoupli do 9. hodiny. Před námi je Adéla a její nedávná novinka, track KGB. Pak Mustafa a potom si dáme zase něco z tuzemské scény, rapper Anky a jeho hud. No a potom už zavítáme do videoherního, tentokrát upířího světa s Questem a jeho moderátory Jardou a Šárkou. To je program následujících minut na rádiu Wave.

0: Anky a track My Hood, 17 minut po 9. hodině. No a před námi už podcastová questí ukázka. Šárka s Jardou se nečekaně propadli do víru upírů, krokovacích dungeonů a dalších důležitých věcí pro rok 2026. Hrají totiž Vampire Crawlers a to jim doslova žere veškerý volný čas. Proč a co to, že dávno mrtvý žánr krokovacích dungeonů povstal z hrobu a začal dělat neplechu? Poslouchejte nejnovější quest na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a nebo na všech podcastových platformách.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Jako přijde nějakou vzpomínku na Lands of Lore 1 a Stonekeep a Eye of the Beholder.
4: Ne, Jardo, já jsem
3: Dungeon
4: se
3: Master.
4: Raději chtěla zamyslet nad tím, kam dál by se mohly vydat Vampire Survivors, Crawlers, toto nové univerzum.
3: Jaký zapomenutý žánr by mohli oživit
4: ano,
3: příště?
4: Ano, já bych třeba chtěla to RPGčko s partou, jakože to čistokrevní RPGčko s partou, kde já budu se svými podivnými lovci upírů, kteří se snaží konečně najít nějakého upíra, kterého by mohli ulovit.
3: Já mám vtip.
4: Tak ho řekni.
3: Šárko, co RPGčko slaví? Ne? Dobře. To byl Lukáš ze záhrobí. No, RPGčko s partou, OK. Ve smyslu jako toho, že vidíš jako tu partu před sebou.
4: Že máš prostě jednoho...
3: Dragon Age nebo Mass Effect
4: styl? No, Baldur's Gate jsem teda myslela, protože to si myslím, že by jim tou estetikou sedlo líp, než třeba Dragon Age, který už přece jen vypadá docela moderně a ty polygony tam nevidíš tak moc. V Baldur's Gate jsi ještě viděl docela.
1: Quest. S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

0: Marjorie z Branko z Bridge a jejich bosý běh dobíhá těsně před 9:30. A to je přesně čas, kdy se mrkneme na další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Podíváme se na výstavy a začneme v Brně v Moravské galerii v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde je výstava Libeny Rochové Doteky. Nikdy netvořila totiž jenom oblečení, vytvářela příběhy, které se nosí na těle i v duši. I proto výstava Libeny Rochové není jen retrospektivou významné české modní návrhářky. Výstava v Moravské galerii představí dílo, jež se takhle v ucelené podobě objevuje vůbec poprvé. Z Brna se přesouváme do hlavního města, Bastion u Božích muk. Ještě dnes a zítra je k vidění výstava Oči kůže. Představuje výběr prací pedagogů, studentů i nedávných absolventů třech sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Koncepce výstavy je inspirována stejnojmenou knihou architekta Juhany Palazma, která se věnuje vnímání prostoru v souvislosti s tělesností s důrazem na nezaostřené vidění a hmatovost. Takže Bastion u Božích muk ještě dnes a zítra Oči kůže.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

Frankie Kosmos, praští Paige Turners a honduraskoamerická hudebnice Empress Off. Ti všichni už jsou za námi. Naopak před námi v dopoledním playlistu Prince Nahuel aka Venktovka, který se na novém singlu spojil s cloudrapovým Gavem a ve skladbě Hmota hedonisticky oslavují tvoření hudby. Manifest její hudební vize je posazený do současného jerk music beatu od švédského producenta Liv. No a po Venktovce nás taky čeká Little Sims nebo Hayley Kiyoko.

0: Hayley Kiyoko v 9 hodin a 48 minut. No a my se tak ocitáme v závěru další hodiny. Do celé nás doprovodí Lichnovský a taky Branko z Bridge, no a pak už pomalu, ale jistě načneme další program. A v něm nás čeká třeba ukázka z Hotspotu, který se věnoval umělé inteligenci. Je sobota 2. května a vy stále ladíte víkendový On Air na rádiu Wave.
1: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
2: Proč rovna ve Zlíně?
1: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
2: A co módní přehlídka?
1: Neboj, letos budou dokonce 2 fashion shows.
2: Tak to si nenechám ujít.
1: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
2: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 10. hodinu dopolední jsme načali za doprovodu Slow Motion Dancer a popnoizové JB Clifford, ale taky Dua Magna Carta, kteří právě dozněli. A pokračovat budeme další novinkou, která od středy parkuje v naší hudební rotaci. Phobia Kid měl totiž na letošní rok naplánované vydání politicky angažované desky Slovakia Nightmare, ale nakonec změnil názor. Na novince Evangelion z původního konceptu zůstala jenom úvodní skladba Cyril a Method a ta dorazila i k nám. Na Evangelionu mu hostují Gleb, Luca Brasi, levák Bob nebo Sam 734.
1: To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

Než si mi ztratila našle jen otázky, zvěstil jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že ty

0: Kult a jeho rap game krátce před 10:30 a před námi další Kulturistán, ve kterém se mrkneme na dnešní muziku, ale taky na jeden divadelní festival.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První koncertní pozvánka míří do Jablonce nad Nisou. V Eurocentru od 20 hodin hrají Tata Boys. Závěrečný koncert klubové tour k novému albu Tata Boys. Pražské Meat Factory od 21 hodin Klang Karusel Kaleidoskop Live Tour. Rakouské elektronické duo Klang Karusel, tvořené Tobiasem Reiserem a Adrianem Heldem, patří k nejvýraznějším jménům evropské elektronické scény. Duo vzniklo v roce 2011 a během více než desetiletí působení si vybudovalo silné postavení v hlubších a melodických podobách house a electronic dance music. Takže od 9 večer v Meat Factory. No a ještě jedna divadelní pozvánka. Už od včerejška běží v Liberci divadelní festival WTF. Odehrává se v prostorách malého divadla FX Šaldy a dnes je na programu už od 14:00 divadlo z pražské Meat Factory Noční můry s Čápem Marabu. Pak od 17:30 My děti z druhé ruky a od 20:30 večer Jedl a jejich prokletí domu Manových. No a co se týče muziky, tak od 11:00 brněnská kapela MMNK a od 00:30 Bukake Brothers.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Pražská rodačka Michaela Charvátová aka Myla a její Crying to God nás posunul v playlistu k další novince. Původem německá, dnes v Americe usazená popová hvězda Kim Petras se totiž vrací s novým singlem Need for Speed, ukázkou z chystaného třetího alba Detour. Novinka působí jako přímá reakce na tlak hudebního průmyslu, textově i vizuálně naráží na neustálou potřebu výkonu a očekávání. Doprovodný videoklip režisérky Ashley Hood pracuje s nadsázkou i absurditou současného popového světa. No a zmiňovaný klip můžete najít i u nás na webu v sekci hudebních novinek. Tak tady už Kim Petras.

0: Kate Nash doznívá 9 minut před 11. a my se netradičně už teď budeme muset rozloučit. Ale netřeba panikařit, vysílání rádia Wave stále pokračuje. Ničím nerušený proud muziky vystřídá v jednu hodinu Starter s Filipem Černým a Martinem Šolcem. Povídali si s vítěznou kapelou uplynulého ročníku Starteru Contains Please. A ve 2 hodiny už přebere studio kolega Vojtěch Záhora a provede vás odpoledním on airem až k 6. hodině. Já vám přeju krásnou slunou sobotu a uslyšíme se zase zítra ráno. Tak se mějte krásně a čus.
1: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. V pondělí od 18 hodin s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak se podívej na ty naše kluky. To jsou blázni, co?
2: Hrdinství nezačíná velkými činy.
3: Kdo to je?
4: Řekni mu, že tady máme francouzskýho pilota.
2: Ale dobrým plánem.
5: Ten Němec, kdo jsem?
2: Odvahou.
6: Tady zůstat nemůže.
5: Tam ho odvezeme.
2: A rozhodnutím udělat správnou věc.
5: Tiše!
7: Fire!
2: Premiéra rodinného filmu Tichá pošta. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Haló, kdo tam je?
1: Gask Till Dusk.
0: Co?
1: No přeci studentský hudební festival, Gask Till Dusk.
0: A kdy to bude?
1: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
2: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
3: Gask Till Dusk.
4: Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter. Hitparáda neobjevených.
1: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
0: na Rádio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave, no a my se postupně přesouváme do těch letních speciálů. Ahoj Filipe.
4: Ahoj Martine. Cítíš to leto už?
3: No cítím ho obrovsky, bylo nádherně venku dneska a strašně jsem se na tebe těšil, jako v zimě se neděje v podstatě.
4: Ne, v podstatě vůbec. Mám to úplně stejně, až teď jsem se na tebe začal zase těšit s tím počasím, protože my si někdy posíláme fotky navzájem, jak vítáme slunce, ty si mě k tomu trošku vybídnul, v podstatě je to jednoduchý, kdyby někdo chtěl praktikovat se svými přáteli něco podobného. Stačí vlastně udělat selfiečko, jak koukáte, máte zavřený oči jako směrem k obloze a necháváte se jako slunit. A když někomu pošlete, tak automaticky se vám chce dělat to stejný.
3: Je bohužel pravda, že tohle jsme opravdu dělali letošní zimu. Ano.
4: Ne, tak právě jsme to na sebe řekli. Ono ještě jakoby to léto teprve přichází samozřejmě postupně, startuje festivalová sezóna, k tomu se dneska budeme dostávat, protože my tady pořád ještě, a to je to už 14 dní, cítíme nějakou jako zbylou euforii ze Starter Showcaseu, ke kterému se dneska budeme vracet. Je to vlastně první rozhovorovej mimosezónní speciál, protože potom, co jsme uzavřeli ten soutěžní ročník Hitparády neobjevených, tak teďka se můžete na nás těšit živě každých 14 dní a budeme co? No, budeme přinášet různý rozhovory, jak jste mohli být zvyklí třeba z loňska nebo z předloňska, častokrát je to třeba s nějakými organizátory a organizátorkami festivalů, ale taky se věnujeme samozřejmě kapelám, který soutěžili v tom uplynulém ročníku.
3: Je to přesně tak, čekají nás taky nějaký startery live, pokud se chystáte na některých z větších letních festivalů, ještě nebudeme prozrazovat, tak se tam s náma možná uvidíte, budeme natáčet startery live přímo z místa, no a doplníme to právě taky nějakýma rozhovorama, ať už s kapelama, tak třeba s nějakýma producentama.
4: Zmiňovali jsme každopádně ten showcase, který je teda 2 týdny za námi, ale pořád cítíme nějaký jeho dozvuky, proběhl v Bike Jesus, no a my tu dneska, koho jiného bychom se jako měli pozvat do toho zahajovacího mimosezónního speciálu, než právě vítězný projekt toho uplynulého ročníku, takže kdo je tu s náma, Martine?
3: Jsou tady Curtains Please, chtěl jsem říct obrovský bordel teďka, ale nikdo...
4: My ho můžeme udělat. Jsou tu.
3: Naštěstí tleskali kluci sami, ahoj.
4: Nejsou všichni teda, ono jich je normálně 5 na pódiu, jak jste mohli vidět právě na finálovém showcaseu, ale máme tu frontmana, Tomas Grejčius, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Máme tu takovou druhou polovinu toho zakládajícího duo, jestli to je víc duo, nebo

0: Se ptám takhle, kdyby se mohl vrátit zpátky těsně před ten koncert na do Bike Jesus, udělal bys ve svém životě nějaký jiný rozhodnutí?
1: Já myslím, že bych se asi neptal lidí, jestli se jim to líbilo. Myslím ty brýle.
2: Jo, takhle, takže ty jsi byl sám ten, který potom hledal tu validaci po koncertě, protože jsi nebyl jistý, anebo protože jsi s tím byl tak moc jistý, že jsi jenom chtěl jako to utvrzení vlastně slyšet?
1: Já jsem si byl extrémně jistý, ale naopak za mnou chodili lidi, kteří si nebyli tak moc jistý.
2: Já jsem byl jeden z nich, my jsme si povídali po tom koncertě, ty jsi mi vyprávěl různé věci, třeba, že si jako nedokážu představit, co všechno jste dělali pro ty hlasy. To možná dneska znovu budeme otevírat, protože jsme se o tom povídali hlavně s Tomasem a s Šimonem, ale možná ty si dělal ještě nějaký jakoby specifičtější věci, abyste tolik hlasů získali, a ještě jednou k tomu gratulujeme, k tomu získanému počtu. Ale taky jsme se pak krátce spolu bavili o těch brýlích a ty si říkal, no já jsem byl na Brutal Assault, a jak to pokračovalo?
1: No na Brutálu byly samozřejmě jako spousta metalových kapel a člověk si může všimnout, že ty klávesáci většinou jako nemůžou skákat, běhat jako ty kytaristi, a takže to je potřeba něčím trochu dotáhnout.
2: Cítíš nějakou nevýhodu, že jsi zamčený za tím svým nástrojem a vlastně nemůžeš se tolik projevovat jako kluci třeba?
1: Určitě, já bych chtěl tancovat, no.
0: Kluci,
2: ty brýle to dělají za něj, to jsou v podstatě taneční brýle.
0: Jsou taneční brýle, já to možná otočím na Tomase se Šimonem, protože zatím jsme se jim moc nevěnovali. Jak slyšíte, tak Ondrovi brýle, vy jste sice možná neviděli, pokud jste nebyli live na Starter Showcase, ale byli jako velmi, velmi výrazný, až tak výrazný, že jsme se jim teďka pár minut tady věnovali.
2: Jsou na fotkách například.
0: Jsou na fotkách, určitě se na ně podívejte, na naše sociální sítě. No ale možná Šimone nebo Tomasi, jak vy hodnotíte ty Ondřejovi brýle? Myslíte, že to bylo správný rozhodnutí?
3: No, my, když jsme se ptali lidí, tak je to fakt 50 na 50, je to kontroverzní věc, ty brýle. No.
2: Je to polarizující, prostě to
3: polarizující,
2: téma.
3: Ale ve finále to je tak správně.
2: No, já si myslím, tak, aspoň to zanechává nějaký jako názor, jo? Nějaký rozkoly ohledně toho, nějaká debata.
3: Zároveň bychom byli neradi, kdyby si lidi z koncertu zapamatovali, jenom že jsme měli svítící brýle.
2: Tak to si nemyslím, to bych se nebál, jako že to byl jediný výrazný prvek. Ten koncert měl za mě spoustu výrazných prvků. Myslím si, že to bylo cítit z toho sálu obecně nebo z toho klubu. Jak vy jste vlastně jako s jakýma očekáváníma jste tam přicházeli? Asi jste tušili, že tam třeba může být jako téměř plno, nebo že tam prostě budou nějaký lidi. To bylo vidět už na tom, kolik lidí pro vás hlasovalo, a taky jste mohli třeba těžit z nějakých fotek třeba předešlých showcaseů. Ale co se týká těch reakcí a toho, jak se na vás jako lidi napojili, tak jak se tohleto vyrovnává vašim původním očekáváním?
4: No tak jako moje původní očekávání bylo založené na našem prvním koncertě v Hybernský, a tohle můžu říct, jako byl úplně...
3: Který byl 14 dní před tím showcasem.
4: Přesně tak, a tohleto, jako neměl jsem jako víceméně žádný očekávání, jako chtěl jsem zaspívat a zahrát co nejlíp, co to šlo, líp než minulý koncert. A jako ty lidi byl obrovský, jako by byl to obří bonus, a jako byl jsem úplně v šoku. Dělalo mi malinko problém se jako držet a zpívat dál, protože to bylo takový, že to tolik lidí
3: Já to jenom jakoby doplním, že jsem fakt nezažil, že by na nás vyloženě takhle někdo vřískal, řval a křičel, protože to bylo úplně šílený. My jsme měli teda naší premiéru, která byla úplně dost jako hustá, že tam hlavně přišli lidi vyloženě na náš první koncert, ale oproti tomuhle i v tom bajku to tak jako sedlo, i feedback byl, že i zvukové to bylo fakt povedený. Vděčíme našemu zvukařovi Ondrovi Wolfovi, tím ho zdravíme.
0: Shoutout Ondra Wolf.
3: Ondra Wolf a s kapelou prostě my jsme byli úplně nadšený, že jsme se skoro nedostali ze stage, potom pořád to vytleskávali. No.
0: Kluci, já musím říct, že tahle energie z vás byla obrovsky cítit, i ta vděčnost, a ještě to, jak jste celý ten koncert zvládli, já vlastně smekám. A teďka už se můžu přiznat, že při nějakých našich debatách, koho nominujeme do finále startérů, tak bylo obrovský téma, jestli jste vlastně připravený, že máte za sebou ani ne v ten moment, kdy jsme rozhodovali ještě jako první koncert, ten vás teprve bude čekat, a byl to pro nás vlastně velký risk, a vlastně chci jenom takhle v éteru ještě před váma smeknout, protože to, jak jste zahráli tenhle druhý koncert, to ne, že to vůbec nepůsobilo jako teprve váš druhý koncert, ale bylo to jako naprosto zvládnutý. Kdyby mi o vás někdo řekl, tohle je kapela, která hraje 3 roky, má za sebou 100 koncertů, tak mu to budu naprosto věřit. Takže to je jenom ode mě obrovská gratulace k tomu, jak jste to zvládli.
2: Kvituju naprosto, pojďme si to předělit, a čím jiným než právě tím vítězným trackem, tady jsou Curtains Please a jejich Hearts of Steel.

0: I can't find it.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, a tohle byly Curtains Please a jejich vítězný single Hearts of Steel. No a Curtains Please jsou s náma ve studiu. Kluci, ještě jednou gratuluju k vítězství na, v rámci showcaseu.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme. Ahoj.
1: A mám nás takovou otázku, neštve vás tenhle song už?
3: Já jenom vím, že až ho budeme nejspíš nějak předělávat lehce na desku, nejspíš, tak, tak víme, jak to produkčně lehce dělat jiný.
2: A to už hodně
1: předmíhají. Takže počkej, co chystáte, tady je to třeba deska?
3: Už tady to máme odhalit.
0: Ne, já bych to ještě neodhalil, jako už teďka si odhalil dost a tohle plně stačilo teďka.
3: Teď říkám jaký závazky, že už teď, když, ale my to přesně. Pokusíme se to snad.
0: Ale je to zajímavý, že se ptáte, jakože jak to vůbec vnímáme, ale jakoby teďka z té Hearts of Steel se prostě stala písnička, která nás jakoby dostala, kde jsme teďka. A jakoby to nějaký začátek té cesty, ale prostě to máme spojený prostě Starter, Hearts of Steel a to je vlastně ono. Jakože jsme k ní strašně vděční skrz to všechno.
3: Už je to jakoby vlastně skoro na vlnách lehký nostalgie. Tam jako, no. Že
4: určitým způsobem vás bude alespoň chvilku jako definovat, nebo ten projekt jako takovej, Curtains Please. My si budeme na závěr dnešního dílu pouštět ještě váš druhý single, Rain For You, ale ten cítím, že není jako až tolik odlišnej na to, aby se dalo mluvit třeba o tom, že to je jako jiná kapela, nebo že to zní jako nějaký nový začátek. Jasně, my jsme tady s Martinem hodnotili, že se nám vlastně líbí skoro ještě víc, že je to nějaký jako upgrade a nějaký pokračování v té cestě, ale pořád jsou z toho jako hodně cítit Curtains Please. Ale mít vlastně na kontě dva tracky a rozliční zkušenosti v rámci toho složení kapely, protože to už jsme probírali spolu několikrát, že Tumas je tam vlastně největší nováček v tomto ohledu, byl teprve podruhý na pódiu, ale pak tam máme několik mnohem zkušenějších členů. Tak vlastně mít dva tracky na kontě furt ještě znamená nějaký nepopsaný list, nějaký jako příležitosti teprve tu kapelu nějak jako zadefinovat, vytvořit tam nějaký pojítka, ať už v tom těma vizuálníma prvkama nebo právě sonickýma. Tak jak probíhají ty debaty uvnitř kapely ohledně tohodle, protože minimálně já mám pocit, že se to ještě může vydat jako různýma směrama a zmiňujete tady třeba desku a nějaký jakoby předělávání Hearts of Steel, tak kam to zatím jako směřuje ty debaty?
3: Já se jako přiznám, že mi teď z toho, nebo když budu mluvit zase, že z toho mám trošku jako splanutou jako hlavu, aniž by to byla nějaká jako schizofrenie, tak je to spíš taková ta euforie toho, že mě napadne, jak třeba úplně rearanžovat tu písničku a podobné třeba věci do nějakého live performance a podobně, třeba jak máme Rainfordu, tak tam můžu zmínit, že máme nahraný jistý čela. Takže jsme přemýšleli třeba o nějakým smyčcovým kvartetu a podobných jako věcech, vím, že to je taky docela jako ambiciozní, ale takové věci, tak ale co ty asi se myslíš?
0: No, jako já bych řekl, že se pořád opíráme o to, že jak jsme se bavili taky několikrát, že vlastně těch zkušeností nemám tolik, ale právě v kapele jsou lidi, kteří těch zkušeností mají hodně a tím se jakoby vybalancujeme a nacházíme nějaký jakoby způsob té práce a tvorby a produkce těch písniček a pak z toho právě vzniká něco takového, dejme tomu zvuk Curtains Please a jakoby ještě asi se to bude časem měnit, ale myslím si, že ten rok bude hodně jako definující, ale pořád jakoby nezavíráme jakoby dveře experimentování a pořád hledáme vlastně ten nějaký náš zvuk.
4: Jestli na to můžu ještě navázat, tak častokrát takhle v tom jako začátku toho hudebního projektu to pomáhá definovat třeba nějaký člověk jako externě. Vnímáte, že byste vítali nějaký takovýhle element, anebo vlastně máte pocit, že si vystačíte vás pět právě proto, že někdo je už jako zkušenější, fungoval třeba ve více kapelách, zároveň jste jako poměrně soběstační, co se týká toho produkování a možná i nějakého procesu nahrávání, tak chtěli byste, aby vám s tím vlastně někdo externě pomáhal, anebo si to radši definujete sami?
3: Asi tak jakoby obojí. Snažím se to brát nějak jakoby racionálně a trošku jsme se lehce, když jsem avizoval nějaký další písničky nebo třeba případnou desku, tak se snažíme hledat nějakou třetí osobu například ze zahraničí, která by k tomu měla úplně odlišný pohled, abychom se v uvozovkách nějak nezabednili subjektivně v našich hlavách a myslím si, že to určitě třeba pokud nějakému člověku takhle svěříme tu důvěru, jedině může jako pomoct, protože ten člověk asi bude mít úplně odlišné zkušenosti a dá do toho zajímavý vhled.
1: Mně se líbí, že už rovnou mluvíte o tom zahraničí, protože se to nabízí vzhledem k tomu, že zpíváte v angličtině a částečně taky v litevštině. K tomu ke všemu se ale ještě dostaneme. A vy jste měli dneska za úkol vymyslet pleják. Přinesli jste 5 songů, který si dneska pustíme a chystáme se teďka na první z nich. Je to kapela Goldfrapp, tak jestli k tomu něco máte, kluci? Čím byste to, proč zrovna tenhle výběr? A proč je to ten první otvírák?
0: Já bych tomu dal jako takový největší kompliment z mojí strany, že je to prostě divný. A je to, jakoby beru to, teda říkám to jako největší kompliment, že je to prostě jiný a ten hlas a je to takový jako, že by to člověk nečekal vlastně, když to uslyší vlastně poprvé, tak pojď si řekne, tak to je něco hodně jinýho, ale mě to právě přijde zajímavý, je to zase nějaký experimentování a něco jiného a je to prostě dobrý song.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených a teď to bude trochu divný, tohle jsou Goldfrapp a jejich Dear Stop.

0: Doznívají nám Goldfrapp a jejich Dear Stop. Tomase, ty si mimo mikrofon prozradil, že to je z playlistu tvýho táty. Já musím říct, že to je něco, co by bavilo i mýho tátu. Tak zdravíme. Jak moc tě ovlivňoval právě třeba táta nebo celkově tvoje rodina v rámci teďka možná psaní a i v rámci nějakého budování hudebního vkusu? Já jsem zaregistroval, že v bajku byla možná, nechci odhadovat, možná tvoje máma nebo někdo z rodiny a velmi jako pozitivně reagovali například na tvoji písničku v litevštině, kterou si zaspíval v rámci setu, a musím říct, že my jsme sdíleli s Filipem ten názor, protože to bylo možná poprvé, co jsme live slyšeli nějaký litevský song.
1: To jsem rád, a to právě byl jako i důvod, proč jsem ji tam zahrál. Řekl jsem si, že by bylo zajímavý vlastně zaspívat a ještě k tomu něco svýho jako v litevštině a vlastně předvíst, co to vůbec je za řeč. A jak mě inspiroval táta, no vlastně je pravda, já doteďka jsem vděčný vlastně a dávám mu vlastně, jak to říct, kredit za to, že má jako úžasný playlisty a fakt si vybírá dobrý písničky, i když jako sám hudbu netvoří, tak...
2: Ten film, že jo?
1: Tak přesně tak, tak si beru jako velkou inspiraci, aspoň do svých playlistů, a nějakým způsobem se to určitě jako pronáší do nějakého mýho písničkářství a psaní. A takže děkuju. Doufám, že to poslouchá taky. Takže.
2: Když zmiňujeme tvoji rodinu, tak logicky ne všichni členové tvé rodiny se mohli zúčastnit Starter Showcaseu, ne všichni tam byli. Já jsem zaznamenal i nějaký streamování, že možná právě pro ty členy, členky rodiny, který tam nemohli bejt, takže jste jim zprostředkovali zážitek přímo ze stage živě.
1: Je to tak, právě táta a ségra byli v Litvě a koukali se na to živě z backstage, který... No, byl to vlastně FaceTime, ale a bál jsem se, že to bude znít strašně špatně, ale prý byl nadšený, dávala storíčka, že tancuje na ten koncert na projektoru, takže to poslouchali taky.
2: To je super, tak fandili na dálku. Teďka nám dohráli ty Goldfrapp, ty jsi zmiňoval, že to je divný a to je taková jako, popisoval jsi to jako výhodu, takovou jako devízu.
1: Jo.
2: Zároveň v těch vašich jako dvou prozatímních singlech zas tak divnosti, zas tolik divnosti není, bych řekl, nějaký jako zahrnutí právě třeba songu v litevštině, to už se trošku dostáváme blíž nějaký divnosti nebo minimálně nějaký jinakosti v rámci toho setu. To určitě vnímám jako velkou výhodu a jako dobrý tah, ale teprve vás jako postupně poznáváme, právě dneska i skrze ten playlist. Už jste nám vlastně nějaký tracky jako vybírali v minulosti, ale většina z nich zatím má takový dva společní jmenovatele, a to je, že to většinou bude zahraniční hudba a že to bude pomalý. Posloucháte vy vůbec třeba jako hudbu v češtině? A necháváte se jí nějakým způsobem inspirovat? A nebo jste hlavně zaměřený na tu jako anglofonní hudbu a tam právě i potom směřujou ty vaše cíle? Právě třeba i do zahraničí.
3: Jako já se přiznám zcela upřímně, že já asi hodně poslouchám anglofonní hudbu, ale zároveň poslední dobou jsem to jako zlepšil, že se snažím poslouchat, co určitě vzniká i tady. A jsem to rozhodně jako tomu začal věnovat větší pozornost, ale myslím si, že i Tomas je na tom dost podobně, ne, co se týče.
1: Já bych řekl, že taková Gaussova křivka, že ve středu vlastně to jsou ty anglofonní písničky, ale pak na těch růžcích to jsou právě nějaký jako litevský nebo i český nebo nějaký úplně jako jazyky, kterým absolutně nerozumím a poslouchám to čistě jako podle zvuku nebo kvůli teda zvuku nebo prostě tomu pocitu z té písničky.
2: No, a že to pochopil, já jsem myslel, že posloucháš ve středu jenom ty písničky v angličtině. Že to máš rozdělaný na dny v rámci týdne.
1: Jako ten zlatý střed, ale ty pomalý písničky, no nevím, no zatím je pravda, že vlastně Curtain Speaks zvuk je takový jako...
2: A melancholie.
1: Přesně, pomalej, pomalost. Na tři doby často, co taky dostávám často jako...
2: Ale nesnažíme se to dělat valčík.
1: Ne, přesně. Ale nevím, možná je to... V něčem lehčí psát, v něčem lehčí poslouchat, je to takovej klid a já nevím, dokážu ocenit klid v takovém chaotickém světě, takže proto jako tak asi automaticky takové písničky se většinou zařadí do mýho playlistu. No.
0: My se už konečně dostaneme k těm zahraničním ambicím hned po tom, co si pustíme další track, který jste vybrali, a tohle je Sleepy Sun a Sequest ve Startéru na rádiu Wave.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Zdravíme vás ze studia Rádia Wave, tady z Vinohradský. A teď jsme se přesunuli někam do San Francisca za kapelou Sleepy Sun. A kluci, mě vlastně trošku zajímají konečně ty vaše zahraniční ambice s tím, jakou tvoříte hudbu, s tím, že zpíváte v angličtině. Chystáte se za hranice? Bylo to něco, o čem jste začali mluvit ještě předtím, než vaše kapela vůbec vznikla? A nebo je to spíš něco, co necháváte plynout a uvidíte, jak to dopadne?
1: No, jako ještě když jsme začínali, já s tím bych to spojil s těma litevskýma písničkama, tady byl takový náznak vlastně, že proč, jak to s nima bude nebo tak, tak já jsem taky uvažoval vlastně, co s tou litevštinou, s těma litevskýma písničkama, nepíšu jich vůbec tolik, tohle je vlastně skoro jediná, kterou jsem tak nějak chtěl dávat ven, nebo jakoby chtěl bych do budoucna. A takže vlastně tím se nabízí, že možná někdy v budoucnu by bylo možná nejjednodušší, nejpřirozenější mít nějaký koncert v Litvě. A takže tím bych chtěl začít a pak samozřejmě bychom se, vlastně kdybychom prorazili ty vlastně hranice Česka, tak by možná bylo i lehčí se dostat někam jinam do zahraničí, do Evropy.
2: Já bych upřímně strašně rád překročil hranice, ale beru to s nějakým vlastně jako s pokorou toho, že jsem si vědom, jak je to v rámci celosvětového trhu nesmírně těžký, protože ta konkurence je nesmírná. Ale samozřejmě je to takový sen, který minimálně třeba nějaký evropský turné by bylo asi mým splněným snem jednou. Mm.
3: Ten váš koncert na showcaseu byl tradiční stopáže nějakých 45 minut, takže my víme, že Tomas umí napsat hned několik písniček v angličtině, zároveň pak pro všechny bylo překvapení právě ta litevská, ta se nám taky moc líbila, teda musím říct, jak už Martin zmiňoval. Zkoušel jsi někdy psát i v češtině, protože ty bys vlastně mohl mít jako v rámci kapelního projektu normálně trojjazyčnou tvorbu.
0: Filip se na to nikdy jako nevydrží nezeptat v podstatě, takže teď je to na vás.
1: Ty jo, teď jak to odpovědět jako hezky. Jakoby já jsem si povedal podvědomou čáru, že prostě česky zpívat jako nebudu.
2: Už nás to napadlo, už to jednou to sám od sebe. Jednou to sám od sebe řekl a vůbec jsem od něj nečekal, jenom myslím, že jsme byli někde jako tady venko. No, možná bych mohl udělat něco česky.
1: Takže. Ne, ale jako byl to spíš jako vtip, přijde mi to přirozenější v angličtině a v litevštině. Ale zatím to nějak neplánuju.
2: Čímž nevylučujeme jedno překvapení, který může v budoucnu nastat, ale ani nemusí.
0: Nenechte se Filipem vůbec nervoznit.
3: Pojďme zůstat u těch prvních dvou jazyků, to je v pohodě, já jsem to tam zkoušel. To bylo takové moje přání vnitřní, vůbec mi nemusíte vycházet vstříc, proč byste to dělali, chápu to. Pojďme teďka k té litevštině a k té angličtině. Tak možná z toho objemu těch napsaných písniček jako je patrný, že teda ta angličtina ještě v něčem přirozenější, ale pro někoho, jako jsme my, kdo poprvé naživo viděl někoho zpívat v litevštině a moc často do styku s tím jazykem nepřichází, tak jak bys popsal jako ten tvůj proces, jak se liší, když se snažíš napsat text právě v tady těch dvou jazycích?
1: No, já bych řekl, že jsem vlastně odmala vyrůstal víceméně jako na YouTube a na všechny jakoby věci, co mě zajímaly, tak jsem se koukal na tutoriály v angličtině právě a proto jsem si asi udělal takovou jako širší slovní zásobu v té angličtině a přijde mi do teďka, že ta angličtina má jakoby víc zajímavých způsobů, jak vyjádřit nějakou věc skrz nějaký metafory, přirovnání a tohleto. A v té češtině mi to přijde jako nejsložitější a v té litevštině tam mi přijde taková zase jako jemnější a nějaký jakoby právě výrazy jsou takový jako hezký a to mě na tom baví. A je to taky jakoby něco jiného, než když píšu anglický písničky.
3: Ještě rychle, než se dostaneme k další písničce, zajímá mě právě třeba od Ondry. Zajímal se třeba o to, co tam ten Tomas zpívá v té litevštině, nebo ti to bylo jedno, jako co když tam zpívá něco strašného?
0: No třeba tak něco o svítících brýlích.
4: Já si myslím, že i z koncertu mohlo být vidět, že litevská písnička pro zbytek kapely znamená pauzu.
3: Takže vlastně to je pro tebe ten moment, kdy se o nic nezajímáš a je ti úplně jedno, co se tam řekne.
4: Jo, to je všechno na něj.
2: My jsme jenom jako ocenili, jak Tomas tam jako sebevědomě zůstal sám, jeho druhý koncert v životě a všichni ho tam poslouchali jak Orfea.
3: Tak a teď zpátky k našemu playlistu, který jste připravovali vy, tady máme třetí track od vás, jsou to Paramore, takže zabrouzdáváme do trošku jako víc recent věcí, tady je písnička Thick Skull.

0: Hrává kapela Paramore a jejich skladba Thick Skull z zatím poslední studiové desky téhle kapely, pokud se nemýlím, tak je pojmenovaná This Is Why a od té doby vlastně Hayley Williams nejenom, že byla na solové dráze, ale taky má ještě další teďka kapelní projekt s jejím vlastně dlouholetým producentem. Tenhle výběr mají na svědomí Curtains Please, který tu ještě jednou vítáme ve studiu. Ahoj kluci.
1: Čau, čau.
0: Pojďme ještě, krom tady toho nerdění nad tím, jak krásná je to produkce, k tomu se možná ještě pak dostaneme třeba na závěr, jestli bude čas, vrátit ještě jednou k tomu soutěžení a teď myšleno hlavně, jaký třeba pro vás bylo poznat se s ostatníma soutěžícíma v rámci té finálové trojice, protože už jsme tady měli společný rozhovor s nima, ale pak je něco trochu jiného se potkat na tom showcaseu, kdy tam ještě možná víc je cítit, že vlastně jako jste proti sobě, trošku si máte konkurovat. Není to tak, že si to potom přejete jako navzájem spíš, nebo je tam nějaká lítost? Potom, co jste vyhráli, tak jak probíhala vlastně komunikace s nima a pak klidně můžete mluvit i o tom, jestli jste se dozvěděli něco zajímavého od naší poroty na místě?
2: Hele, vlastně i během toho, předtím teda než to začalo a během zvukovky a tohle, jsem byl rád, že vlastně takový to napětí během těch měsíců hlasování a sbírání hlasů, takový to, že chceme vyhrát a chceme se sbírat co nejvíc hlasů, se tam jakože musel vyskytnout nějaký takový ten, že já nechci, aby vy jste vyhráli, ale chci, abychom vyhráli my. A právě na tom koncertě během té zvukovky bylo fajn se jako uvědomit a cítit, že vlastně všichni se to přejou a že vlastně hudba jakoby není žádná soutěž, ani to nejde vlastně soutěžit a že si to vlastně všichni navzájem přejeme. A bylo to jakoby naopak strašně hezký. I před, i po, i během koncertu. Všichni jsme se to jakoby právě přáli a všichni jsme se jako hezky podporovali a dostali jsme všichni nějaký hezký komplimenty, takže to bylo super.
1: Já si myslím, že byla fajn ta vlastně stmelující hospoda, která se stala jakoby po vysílání a za mě myslím, že
3: jsme nebyli u toho.
1: Za mě můžu hovořit, že jsme si stejge sedli do noty, takže nebo jsou nám sympatiční, takže to bylo taký mírou milovný soutěžení za nás.
2: Zdravíme Tajge. Jsme, mimochodem jsme se dozvěděli, že jsme celkem blízko u sebe, jsme sousedí Stejge, takže
1: chtěli, to bylo zajímavé. Chtěli Tuma se hodit po koncertě domů.
0: Takže společný track kdy?
3: Společný track kdy. Ne, to zní teďka hrozně idylicky, ten starter, že jste si to všichni užili navzájem, jste si to přáli. Takhle se nám to s Filipem líbí, tohle by ten starter měl být. Mě vlastně jako zajímá to, vás tou výhrou čeká i spoustu povinností, kromě toho, že máte ty výhry. Tak vlastně mě zajímá, jestli už máte vybraný ten výherní single, který byste chtěli nahrát a možná, jestli jsme ho vlastně slyšeli live v Bike Jesus.
1: Ano, zahráli jsme ho tam.
2: Byl tam, máme ho vybraný, ale ještě ho asi nebudeme
3: prozradit.
1: Já jsem to chtěl prozradit, ale tu mě tady zadržel.
2: Ne, já bych se nechal toho prozrazování pro dnešek bylo dost, podle mě. Tak.
3: Tak já vám na chvilku mutnu mikrofon a zeptám se Ondry. Ondro, jaký to bude track, prosím tě.
4: Ale byl to track, který já to teda prozradím, když jsme stáli na ulici a prosili jsme lidi o hlasy, tak tohle byla písnička, u který se zastavovali. Takže asi tak. Tím to bylo vybraný.
1: Je to prohnaný sociologickým průzkumem ulice Anděl Praha.
0: Budeme muset jít někam do ulic a ptát se lidi, jestli náhodou neslyšeli tady tu pověstnou písničku od Curtains Please, aby jsme si to pospojovali, ty puclíky. Budeme pokračovat v tom našem společném povídání a třeba i o těch budoucích plánech Curtains Please se budeme dozvídat. Po tom, co zahraje track When I'm Small, tak od koho je, kdo ho vybral?
2: Já jsem ho tam dal, to další písnička z mýho playlistu, mám ho strašně rád, ten track a nevím, co bych moc k ní řekl prostě, ale je to strašný vibe, je to dobré.
3: Tak se dopustíme, posloucháte Starter.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Fantogram a When I'm Small, to budou jednou Curtains Please vzpomínat na to, jak byly malá kapela. Uvidíme, jak to bude vypadat po tom letošním létě, kdy snad bude těch příležitostí k hraní co nejvíc. Kluci tady trošku jakoby nadhazují nějaký plány s novou deskou. Já si myslím, že budou mít dostatek práce s tím vyrobit single a videoklip. Ještě s tím, že mají několik členů, který figurují ještě v dalších kapelách, tak to bude, myslím, docela náročný. Mě by obecně zajímalo, kluci, jakým způsobem se na tohle to připravujete jako psychicky. A jestli vlastně se nějak, protože pět lidí dohromady znamená pět nějakých názorů, pět přístupů, pět přátel, ale každý to může mít třeba trošku jinak nastavený. Zajímá nás za prvý, co třeba děláte jako mimo kapelu všichni a jak moc je to kompatibilní s tím právě mít kapelu. Ale hlavně taky, jestli to všichni považují za jako prioritu, že teďka je potřeba věnovat se Curtains Please, anebo to je to složení, který my vidíme na koncertech, ale v jádru to jste pořád vy dva, Šimon a Tumas.
1: My jsme se třeba dozvěděli, že Tumas odjel na 14 dní plachtit.
2: Na týden.
1: Dobře.
0: Protože nazbíral tolik hlasů, on si to zasloužil, prosím tě. Mě říkal na showcaseu, na zítra nemám vůbec nic naplánovaného.
3: Nás tady nechal trpět.
2: Nechal jsem ho tady s nějakým projektem, který možná prozradíme později, ale... Ještě jednou přemýšlím otázku.
0: Jestli tam je nějaká schoda mezi těma pěti členama na tom, že teďka bude potřeba zamakat a teď se fakt budete věnovat Curtains Please, anebo vlastně to takhle vnímáte třeba vy dva, jako ty hlavní dva zakládající členové a ta kapela se vlastně schání hlavně kvůli tomu hraní a zkoušení případně. Jako,
3: určitě jsme nějaký zakládající projekt jako my dva a myslím si, že jsme nějaký jako asi základní tvůrčí těleso, ale teď aspoň jako bych rád dal nějakou jako poradu a snažil bych se to brát vyloženě jako kapelu, protože chci využít, jednak si vážím prostě kluků, co oni, to je blbý slovo, jako nabízej, ale zkrátka super s nima jako tvořit. A chci,
0: super, co přinášejí, že?
3: Co přináší a využít toho, že aby nás bylo hodně a každý dal v uvozovkách ruku k dílu.
0: Na to tady máme Ondru vlastně, kterýho se můžeme zeptat, že jo?
1: Přesně tak. Ondro, co ty na to? Těšíš se, že budeš s klukama víc skládat další věci?
4: Ale určitě. Já si myslím, že nikdo z nás nečekal vlastně, jaký tohleto celý bude. Myslím nás tři, kromě tady těch dvou sedících, protože tak, jak už zaznělo, tak my už nějaké zkušenosti máme, ale vlastně všichni jsme se shodli, že tohle je prostě něco úplně, ale úplně novýho. A určitě jsme jako všichni motivovaní do toho dát, tak on prostě všechno.
1: Cítíte se vy jakožto kapela spíš jako nějaký lovci zvuku s tím, že Tumas je lovcem těch písniček?
2: No to byla otázka na vás, kluci.
1: Já se ptám i z toho hlediska, jestli třeba cítíte, že budete Tumasovi pomáhat i autorsky v rámci těch věcí, anebo je to spíš tak, že Tumas přinese vlastně skoro hotový song, ale hodně očesaný a čistě vlastně jako takovou písničkařinu a vy potom kolem toho stavíte ten kapelní zvuk Curtains Please, anebo je to třeba úplně jinak?
3: Já jsem byl rád, že ve finále, jako když jsme spolu s Tumasem takhle jakoby začínali a většina těch songů vznikla takhle ve sklepě u nás takovém jako v lehce provizorním studiu, tak takzvaný bedroom pop production, tak jsme se vzájemně jako doplňovali a vlastně většina těch songů jsou naše, si troufám říct, autorsky společný a vždycky jsme se tam doplnili. Kolikrát jedna část písničky je složená někým jiným než tím druhým. Přesně. Takže se to tak jakoby doplňovalo.
1: Těšíme se na nový tracky, no a my už se musíme posunout dál, aby jsme to stíhali. Tomasi, další track možná představ ty, protože já si to v litý letevštině nedovolím. Jediný, co vím, že je to od kapely Shower, ale jméno písničky nechám na tobě.
2: Je to od kapely Shower, jmenuje se Ta Vés Nebiera. Našel jsem ji nedávno a jsem jakoby poslouchám ji pořád tak nějakoby v úžasu. Strašně mi baví.
1: Posloucháte Starter.
5: Portik jeg min dølkæs og prænk jeg kajlæs min spalving kvejder kat butu køy plæles prisimen køy chokovalsa autobusu stotalæs

0: Shower. Pustili jsme se tady, jak zní hudba litevsky, protože vybírá Tomas Gracius, frontman kapely Curtains Please, která vyhrála ve Startéru. My už brzy se budeme rozvídat nějaké bližší informace o tom, kdy se kapela chystá nahrávat ten vítězný track, protože na něj dostane i náležitý budget. S kým třeba taky se dozví o nějakých deadlinech, což je možná ta největší nepříjemnost, co se potom týká slazení harmonogramu pěti lidí. Tak jak moc budete muset ty svoje jako dosavadní harmonogramy měnit a co vlastně děláte všichni mimo tu kapelu, protože to je něco, co jsme trošku načali před tímhle trackem, ale už jsme se k tomu nedostali. Tak jak moc je to kompatibilní ty vaše životy s kapelním životem?
1: Já jsem nejjednodušší, já začnu. Já jakoby jsem na vysoké škole, ale posledních pár měsíců tu docházku úplně nedodržuju, takže vlastně mám prázdniny.
2: Neříkal jsi, že to poslouchá tvůj táta možná?
1: Jo, je to tak, ale je to tak, oni to ví. Oni to ví.
2: Dobře.
3: My s Ondrou finišujeme magisterský studium na vysoké škole.
2: A co studujete, kluci, jestli můžu zeptat?
3: Práva.
4: Datový vědy.
0: Jak to má ještě zbytek kapely, který tu s náma teďka není? Chybí nám vlastně dva členové.
3: Kluci, když zdravíme sama a Vaška, tak to jsou výborní konzervatoristi, profesionální muzikanti, kteří se živí hudbou v České republice.
2: A Tomas, se ještě nám prozrad, co studuješ ty, respektive možná si studoval.
1: Musím, ale já řeknu, na co se budu chtít hlásit, ano, bude to dřevařství, budu dělat nábytek, možná nějaký akustický panel, že bych to jako spojil, takový můj taky koníček.
3: Prozradeš náš nový business model.
0: Ale u toho se bude tvořit skvěle, si myslím.
1: Přesně tak.
2: To je hezký. Nebudeš první muzikant, který ho znám, který dělá se dřevem.
0: To je poezie sama o sobě.
2: Tak pojďme si dát možná ještě jeden váš track, ne, než se rozloučíme. Tohle jsou Curtains Please a jejich teprve druhý vydaný track Rain For You.
5: Starter. Hit paráda neobjevených. You let me stand there next to you and let the rain consume our hearts. Just like it was always meant to do.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených, konkrétně speciál s kapelou Curtains Please. Kluci, ještě jednou gratulujeme k vítězství v letošním Starteru. My máme s Filipem obrovskou radost, že se to takhle povedlo, a mě vlastně zajímá jedna věc. Šli byste do toho znova, kdybyste věděli, co všechno to obnáší v rámci sbírání hlasů?
1: Ano, šli. Jediná správná odpověď, ale upřímně ano.
0: To nebylo domluvené, my jsme rozhodně nepotřebovali udělat reklamu Startéru. Vy všichni ostatní nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, no a my už v říjnu odstartujeme novou sezónu Startéru.
2: Poslední otázka předtím, než se s váma rozloučíme. U Hearts of Steel jste říkali, že byste to možná trošku jako rearanžovali na desku pro Rain for You. By to neplatilo? To je přesně tak, jak byste si to představovali i na tom albu případně?
1: Ne, určitě remix a živý bicí a to světový.
2: Tak na světový zvuky se těšíme hlavně u vítězního tracku, který budete nahrávat v blízkých měsících. Zároveň taky vás čeká natáčení videoklipu, tak to bude velká věc. Zároveň se tady v nějaký moment vidíme znovu v proskleném studiu, protože odhrajete rádiový studio session. To by bylo třeba dobrý ideálně už s tím vydaným trackem. Takže tohle to všechno plus ještě letní hraní od Curtains Please, se kterými se budete moct setkávat na různých pódiích a třeba i v listopadu v rámci oslav na Národní třídě. Čeká vás toho hodně, my se těšíme na to, že u toho budeme s váma. Díky moc, že jste dneska dorazili, děkujeme za hezký playlist. Pozdravujte zbytek kapely, no a uslyšíme se zase někdy příště. Ahoj.
1: Taky děkujeme, těšíme se, čau.
3: Děkujeme.
4: Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Poslouchali jste náš hledač hudebních talentů Starter, tentokrát s letošní vítěznou kapelou Curtains Please. No ale teď už je 14 hodin a v programu Rádia Wave začíná víkendový On Air. A ze studia vás vítá a hezkou sobotu vám přeje Vojtěch Záhora.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

Doja Cat a track Boss Bitch a teď taky vaše favorite obsession s písničkou Heaven, tak to jsou dva tracky, které otevřely playlist naší 14. hodiny na rádiu Wave. Vytrávíte svoje sobotní odpoledne při poslechu našeho vysílání a hlavně také právě se začínajícím víkendovým on-airem a potom jmenovitě se mnou, s Vojtěchem Záhorou. Já tu totiž pro vás budu dnes vysílat až do 18. hodiny, takže nás čekají 4 společně strávené hodiny, na které já se moc těším. Máme dnes sobotu 2. května, až takový skoro letní den. Mě při cestě za vámi jsem do studia, sluníčko pálilo dozad a jsem si říkal, že jsem se možná měl namazat opalovacím krémem, tak možná to můžete brát jako takovou kamarádskou dobře míněnou radu, abyste se nezapomněli namazat a taky dobře hydratovat. Každopádně, jelikož ten on air je hlavně o písničkách, tak my teď zamíříme zpátky do našeho playlistu s trackem, který je v naší hudební rotaci už necelé 2 týdny. Ten pochází od takového enigmatického britského hudebníka, který se říká Dean Blunt, no a ten se teď v polovině dubna neočekávaně a neohlášeně vrátil ke svému bočnímu hiphopovému projektu s názvem Baby Father a vydal na něm 4skladbové EPčko s názvem ICL. A úvodní píseň z tohoto EPčka ICL má název Pop. Tu a Baby Father vyprodukoval společně s producentem Wrath 9 a rapuje na ní kromě právě Blunta, taky třeba DJ Escrow. A vy už si ji teď užijte při sobotním odpoledni na Waveu.

Právě nám hraje experimentální popová kapela z Japonska Chai a jejich single Hole. Tahle ta písnička sloužila jako titulní píseň k romantickému seriálu Koisen Futari, který vytvořila a odvysílala japonská veřejnoprávní televize NHK. A tenhle ten seriál se zabýval aromantickými a také asexuálními vztahy. A tohle to je jeho úvodní písnička Hole.

0: A chvíli po 14. hodině u tematiky asexuality momentálně zůstaneme, protože i vy právě na Radio Wave můžete poslouchat naší minisérii Asexualita, kterou pro vás připravuje moderátorka a editorka sociálních sítí Rádia Wave Klára Nováková. Ve třetí epizodě právě této zmíněné série se zaměřovala na to, jak vypadají takové vztahy pro asexuální lidi. Ty totiž můžou skončit ještě dříve, než v celku začnou. No a to právě ve chvíli, kdy řeknou asexuální lidé potenciálním partnerům nebo partnerkám o své orientaci. Většina z nich to potom odnáší s bolestivými pocity a s myšlením, že jsou rozbití. Ale některé vztahy fungují a přinášejí i opravdovou blízkost. Jak asexuální lidé hledají rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami partnera, to se dozvíte právě ve třetím díle naší minisérie Asexualita, který je už teď k poslechu na našem webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. No a já vám z něj teď pustím krátkou ukázku, abych vás na něj tak, jak se tak trochu říká, naladil.
1: Jako mě se strašně ulevilo v podstatě, že to tak jde, protože já jsem vlastně, když jsem zjistila, že jsem asexuálka, tak jsem měla ten pocit, že nemůžu mít normální vztah, že prostě jako, že a to ještě jako ani nebyl, nebo tehdy jsem ještě neměla jako přístup k takovým těm jako, že nebyly třeba asexuálové nějak jako v seriálech nebo takhle, kde by jako ty lidi byly ukázaný jako třeba šťastný nebo jako žijící normální život, takže já jsem prostě měla pocit, že asexuál musí být někdo, kdo je jako neatraktivní a smutný celý život, takže jako a který žije prostě jako sám a to. A jako hrozně se mi ulevilo, že vlastně to jde i, že to jde i jinak.
2: A ulevilo se i Verče.
3: Já jsem totiž na té svojí cestě k té asexuální identitě jako měla fázi, kdy jsem myslela, že jako budu moct předstírat normální vztah. Že jako jsem schopná toho fyzického aktu, tak to přece jako půjde, že jo, to k tomu se donutím, to půjde. No, zkusila jsem to a jako úplně to nešlo a pak jsem jako už byla fakt odhodlaná k tomu, jako že zůstanu sama, protože jsem nevěřila, že by se našel někdo, kdo by prostě o mě stál tímhle způsobem. To, že jsem našla Báru, je takový malý zázrak potom na konci.
4: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jak už vy určitě víte, dneska je sobota 2. května a dnes si také připomínáme jeden významný světový den, no a to světový den tuňáka. Ten je totiž každoročně slaven na 2. května. Tenhle ten den jako významný vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 2016, no a má za cíl upozornit na důležitost tuňáků pro ekosystém a i pro potravinářství a především také na nutnost udržitelného rybolovu kvůli hrozícímu vyhubení těchto ryb. My jsme o tuňákovi docela nedávno pojednávali v našem redakčním podcastu Vlna, kdy redaktor Pavel Sladký dělal rozhovor s italským novinářem a spisovatelem Stefano Liberti, který se ve své knize Vládci jídla věnoval právě potravinářskému řetězci a třeba takhle i cestování tuňáka. Řekli byste, že tuňák, který je vylovený ve Středozemním moři, se dostane na vaše talíře? No tak to byste se mýlili. Právě tuňák ze Středozemního moře totiž je často vyvážený a prodávaný až do Japonska, kde jsou za něj konzumenti ochotni zaplatit daleko více. No a tak pro evropský trh se potom tuňák loví třeba tak například u pobřeží Afriky. Mně to přijde až skoro fascinující, že ryba vylovená na jedné polovině planety lépe než aby byla skonzumována na té stejné polovině planety, je převezená, a to skoro snad rychlostí zvuku, na druhý kus, protože tam je někdo za něj ochotný zaplatit více. Možná je to kvůli tomu, že na evropském gastronomickém trhu si nepotrpíme tolik na chutné a kvalitní ryby. Každopádně myslím si, že v tomhletom systému je určitá chyba. No a proto si dnes připomeňme Světový den tuňáka.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

0: Slovenský hudební producent Simi Livin' Life a jeho track Do teba, to je track, který mě zaručeně zvedne ze židle či z postele v 8 hodin ráno, v 1 hodinu odpoledne, anebo třeba taky ve 2 hodiny v noci. Každopádně teď je před námi rubrika Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A my se momentálně zaměříme na program českých výstavních síní a začneme v Praze, v Bastionu u Božích muk. Tady je totiž už jenom do zítra, 3. května, můžete navštívit výstavu Oči kůže. Tahle ta výstava představuje výběr prací pedagogů, studentů i nedávných absolventů třech sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Její koncept je inspirovaný stejnojmenou knihou architekta Juhanyho Palasma, která se věnuje vnímání prostoru v souvislostech s tělesností a také s důrazem na nezaostřené vidění a hmatovost. Vám se tady představí široká škála prací napříč generacemi od různých autorů či autorek a všechny tyto díla jsou právě vztahem k tělesnosti a smyslovosti propojená. Tohle to je výstava Oči kůže k navštívení už jenom do zítra v pražském Bastionu u Božích muk. A přeskočíme teď do Brna, do Moravské galerie a právě do jedné z jejich budov, což je Umělecko-průmyslové muzeum. Tady do 29.8. můžete navštívit výstavu Doteky o módní návrhářce Liběně Rochové. Ta totiž nikdy jenom nevytvářela oblečení, vytvářela také příběhy, které se nosí na těle i v duši. A právě proto je Liběna Rochová představená tady v té retrospektivní výstavě nejenom jako významná česká módní návrhářka. Je to vůbec poprvé, co se její dílo představuje v takovéto množství, v takovéto ucelené podobě a je k navštívení v Umělecko-průmyslovém muzeu Moravské galerie v Praze.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už jedna novinka našeho playlistu tohoto týdne, DJ Venktovka a taky na featu s brněnským hudebníkem Gavem a jejich track Hmota.

0: La clave.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave.

popová zpěvačka Kilo Kish a písnička Digital Emotional, což byla také titulní píseň na jejím loňském EPčku Negotiations. Pokud se vám líbila, rozhodně si najděte tohleto EPčko Negotiations a já ho mám strašně moc rád, takže věřím, že s ním můžete strávit klidně celé jaro. Vy pořád posloucháte Radio Wave při svém sobotním odpoledni a já doufám, že si to sobotní odpoledne užíváte. Já jsem Vojta Záhora, přeju vám krásný den. Společně strávíme ještě 4 hodiny a pár minut, ale teď se budeme zabývat něčím aktuálním, co se událo na československé hudební scéně právě v tomto týdnu. No a to je fakt, že konečně po dlouhém půl roce odkládání vyšlo nejnovější album Cít to všetko naraz od slovenské hudebnice, producentky a taky skladatelky Moniky Omerzu Midriakovej, která právě působí v projektu Léto s Monikou. Je to její druhá studiová deska, která nám přináší takovou intimní indie popovou tvorbu, a kterou si právě Monika sama napsala a produkovala. Tohleto album nese takové křehké popové portréty dospělosti, které se spojují v intimní momenty a přináší nám i takové bohaté syntetizátorové plochy a živé bicí. Mně se to neskutečně líbí, strašně moc si to užívám a nejdůležitější na tom všem je podle mě právě význam těch textů, které si Monika sama napsala. Ty se zaobírají všemožnými a hlavně komplexními pocity od romantiky po pochybnosti třeba právě ve vztahu i nebo pochybnosti k sobě samém a k sobě samotné a nebo třeba i se ztrátou a s nadějí. Pro mě je ten nejdůležitější motiv na celém tom albu asi taková věčná touha nebo spíš věčná cesta v té dospělosti za nějakým sebepoznáním a sebeovládáním, za touhou identifikovat všechny svoje nálady a pocity a nějak s nimi pořádně nakládat. A myslím si, že tohle se na tom celém velmi odráží a hlavně je to ten nejdůležitější point, který se nám Monika ve svém nejnovějším albu Cít to všetko naraz snažila přinést. Každopádně vy v našem playlistu už můžete během toho půl roku poslouchat 3 skladby z této nové desky, ale já to teď vezmu trošku jinak. Pustím vám písničku Běžky, která je z předchozího Moničiného hudebního projektu, který se jmenoval Monikino Kino. Monika v něm vystupovala ještě s frontmanem skupiny a Midi Lidi a Petrem Markem a tahle ta písnička je právě o překonávání těžkých chvílích a také o nějaké vlastní síle, hledání vlastní síly a o tom, že i když se vám může zdát, že jste někdy sami, tak přeci jenom nejste.

0: Hej, potkáme se v květnu ve Zlíně.
1: Proč zrovna ve Zlíně?
0: Od 6. do 12. května tam bude Zlín Design Week. Čekají tě výstavy, workshopy, design market nebo party.
1: A co módní přehlídka?
0: Neboj, letos budou dokonce dvě fashion shows.
1: Tak to si nenechám ujít.
0: Tak co, přijedeš v květnu i ty?
1: Zlín Design Week 2026 pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co

19 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Možná slyšíte anglické texty, ale tohle to je česká a přesněji brněnská kapela Prázdniny a jejich písnička Exiled. Před námi teď třeba taky Method Man a Iron Mike na tracku Last Two Minutes. No a jak jsem v playlistu nakoupil, tak také prodávám. Poslední dvě minuty nám zbývají do 15. hodiny. Poté zahraje třeba taky Waterbased anebo Jude Line a Sega Bodega.

Domácí hudební projekt Waterbased a písničku Episodic Memory jste poslouchali právě teď v sobotním On Airu na Českém rozhlase Radio Wave a z proskleného studia vás dnes odpoledne také zdraví Vojtěch Záhora. Pojďme se společně zaměřit nebo si trochu popovídat o takové aktuální filmové premiéře, kterou už nyní najdete i v české filmové distribuci. No a to je dlouho očekávaný hollywoodský trhák Ďábel nosí Pradu 2. Já věřím, že spoustu z vás, našich posluchačů a posluchaček, znáte vlastně původní film z roku 2006, takže nemusím představovat děj ani v jakém prostředí se tenhle ten film odehrává. Každopádně pojďme se rovnou přesunout třeba k tomu, jaké jsem z toho filmu měl já očekávání. Byl jsem docela zvědavý, jak dokážou rozvést tenhle už docela takový popkulturní a kultovní příběh pro druhý díl a také vlastně proč jim to trvalo 20 let. No a myslím si, že autoři a hlavně scénaristé tohoto filmu vzali takový jednoduchý klíč, no a to, že vlastně překopírovali příběh prvního dílu Ďábla nosí Pradu a uvidíte ho teď na plátně znovu, akorát trošku v jiných barvách. I postavy jsou úplně stejné. Meryl Streep hraje vlastně velmi, velmi průměrně na její talenty, takže budete spokojeni. Každopádně, kde je ten herecký výkon, na který jsme se těšili, Marilyn? Anne Hathaway drží si svoje průměr, řekněme. Co můžu určitě říct, tak Emily Blunt v roli sekretářky Emily, tak tu v tomto filmu budete nesnášet ještě o trochu víc. No a potom Stanley Tucci v roli Nigela, tak toho budete zase v tomto filmu ještě o trochu víc litovat oproti jedničce. Co musím zmínit, tak to je určitě třeba výborný výkon herečky Simone Ashleyové, které v tomto snímku hraje právě sekretářku Emily k Meryl Streep a vy ji můžete znát třeba právě ze seriálu Sex Education a musím říct, že tahle ta postava a tato herečka byla velikým ozvláštněním a takovým oživením toho filmu, který vlastně sledujete už po druhé i v jiné, ale akorát v jiném provedení. A ještě taková moje vlastní malá zmínka. Dočkáte se tady i malé herecké role v podání herečky Lucy Liu. Já jsem obrovský fanoušek Lucy Liu. Miluji v Charlieho andílcích, miloval jsem ji i v seriálu Proč ženy vraždí. Oba dva audiovizuální počiny vám určitě doporučuju, ale rozhodně je v tomto filmu Ďábel nosí Pradu 2 jedna věc, kterou si užijeme všichni. No a to je nejnovější písnička od Lady Gaga společně s Doji, jmenuje se Runway a je to ústřední písní tohoto nejnovějšího filmu a my si ji vychutnáme právě teď.

0: Já se vám přiznám, že tenhle ten track Mr. Pie byl písnička, která mě třeba tak 2 roky zpátky udržovala při životě a při smyslech při mém leteckém přestupu na italském letišti Bergamo, kdy jsem se vracel ze své dovolené na Sicílii. No a díky vlastně mému zpoždění letadla a hlavně díky zpoždění ostatních letadel se toto dost malé, ale velmi frekventované a vytížené letiště brzy naplnilo hlavu nad hlavou jako nějaký obchod při výprodejích na pátek nebo na černý pátek a všichni ty turisté vracející se z nejrůznějších lokalit po celé Evropě se začali mačkat na jednom letišti a já jsem strávil celých 6 hodin sezením na podlaze se sluchátkami a se songem Mr. Pie on repeat. Každopádně takováhle vlastně turistika a hlavně přeturistika je něco, co vás může potkat i toto léto. No a proto jsme pro vás na Radio Wave připravili cestovatelskou minisérii Města, kterou vás provází náš moderátor a autor Pavel Sladký. No a Pavel si vzal právě za cíl doporučit vám 5 evropských měst, které neznáte, do kterých moc turisté nejezdí, ale přesto stojí za vaší návštěvu, abyste se nemuseli mačkat, řekněme, v Benátkách, nebo v Katalánii, anebo třeba v nějakém Milánu. Můžete objevit o to stejně dobrá, každopádně neobjevená města. 4. díl naší cestovatelské minisérie Města se zabývá německým městem Mohuč. To je na řece Rýn a má takový mladý multikulturní vibe. Poví vám o něm více Anna Pelclova. Já vám teď pouštím krátkou ukázku a celou sérii Města už teď poslouchejte na našem webu a samozřejmě ve všech vašich oblíbených podcastových aplikacích. Vy to znáte.
1: Mainz je určitě místo, který člověk dokáže s přehledem projít za 2 dny, protože ten Altstadt, to staré město, vlastně je to... Je to relativně malý, je tam katedrála s velkým náměstím, u toho je operní dům a kolem jsou takový ty typický starý německý domy a různý malý uličky, které jsou fajn. To člověk projde podle mě za 2-3 hoďky, takže Altstadt by tam určitě patřil. Potom víc takovej lidský, taková lidská část víc je Neustadt, to znamená Nový město. To je trošku takový, přijde mi to jako vinohrady, takový mohučský vinohrady. Tam jsou různý zajímavý podniky, různý hospůdky, restaurace, bistra, je to tam takový víc funky. A potom určitě si projít promenádu podél řeky, nebo není to vyloženě promenáda, je to vlastně cyklostezka. To je taky další věc, kterou bych doporučila, projet se tam na kole, protože všude tam jsou sdílený kola, myslím, že za první půl hodinu se platí asi 1 euro, takže je to opravdu dostupný a Mainz je úplně vlastně placatej, takže půjčit si kolo, projet se po řece z jedné strany na druhou, zabere to 20 minut a člověk vidí na jedné straně Mainz a krásný secesní baráky, který lemujou tu promenádu a na druhé straně takový druhý městečko, kde je nějaký kostelíček, je to hezký a podél té řeky všichni právě sedí. Takže je to hezký vidět, jak je to tam živoucí.
2: Takže by si navrhla nějaký jako krátký pobyt tam designovat tak, aby se člověk podíval do těch jednotlivých částí k řece, nějak to propojil buď pěšky nebo na kole, ale prostě aby to za ty třeba 2-3 dny nějak takhle obsáhnul.
1: Jo, ono je to všechno opravdu jako blízko u sebe, takže to není tam potřeba nějak plánovat. Vlastně od katedrály k řece je to asi 5 minut, vlastně prostě jenom po rovince. Takže to fakt jde projít rychle za den, ale když si to chcete užít a fakt si sednout, dát si to víno, dát si ty sýry, odpočinout si, tak 2-3 dny tam strávit podle mě je ideální.
2: Máš nějaký skrytý klenot nebo klenutek, může to být něco i docela jako malého, nic typu nějaké turistické pozoruhodnosti velké, co by si doporučila?
1: Mě tam strašně bavilo vlastně na západ od města, dá se tam dojet autobusem a nebo klidně na tom kole se tam jede půl hodinky, jmenuje se to Gonzenheim Park a je to, já když jsem tam byla, tak jsem vlastně hledala, kam bych mohla vyrazit do přírody a tady ten park je to opravdu jako les, člověk vlastně přejde mostkem dálnici, která je pod ním, a objeví se prostě v lese, kde už není vůbec nic, úplně opustí to město. Ještě k tomu tam je, jak se tomu říká, jako malá zoo, ale jsou tam takový ty lesní zvířátka, jako danici, zajíci, srnky.
2: Lesní minizoo se tomu většinou říká v Česku? Nebo
1: něco
2: tak?
1: Takovýho, a ačkoliv už jako nejsem dítě, tak jsem z toho měla strašnou radost, že jsem se tam šla podívat na daníky prostě, a potom jsem se tam prošla lesem. Je tam skrytej takovej zámeček, který, když jsem ho hledala účelně, tak jsem ho nikdy nenašla, ale když jsem prostě jenom bloudila tím lesem, tak jsem k němu vždycky došla. Nevím, jestli to je nějaký glitch v Matrixu nebo tak. Zní to mysteriózně a je to krásný, je to takovej zámeček s malýma zahrádkama a všude tam, je tam jenom vlastně pár lidí a člověk si trošku oddechne od města.
3: Města. Série o Evropě mimo dosah turistů a algoritmů. Města s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.

0: Tohle byl český rapper Louds One a jeho track Ja. No a my se teď v 15 hodin 36 minut podíváme do rubriky Kulturistán a přesně teda do dnešní nabídky českých kinosálů.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A začneme na západě, v Karlových Varech, v kině Drahomíra. Tady můžete dneska od 19.30 vidět nejnovější americký hollywoodský snímek Ďábel nosí Pradu 2, o kterém jsme se tu spolu už dneska jednou bavili. Určitě se běžte podívat sami a prověřit si, co si o něm myslíte vy. Já bych vám však doporučil nevstupovat tam s žádným přehnaným očekáváním, že zažijete novou a nový kultovní snímek, jako je ta jednička. Každopádně věřím, že se určitě několikrát a rádi od srdce zasmějete. 19.30 kino Drahomíra promítá Ďábel nosí Pradu 2 v Karlových Varech. V Přerově do kina Hvězda můžete od 17.45 zajít na nejnovější životopisný a snímek Michael. Jak už jméno Michael trochu napovídá, je o Michaelu Jacksonovi a tenhle ten film se především zaměřuje na začátek jeho hudební kariéry ještě v rodinném uskupení Jackson 5. 17.45 v kině Hvězda v Přerově promítají dokument Michael. Teď se přesuneme do Příbrami, do divadla A Dvořáka. Od 16 hodin můžete jít na rodinný film Super Mario Galaktický film a od 19 také Ďábel nosí Pradu 2. Divadlo A Dvořáka, Příbram. A už trošku tradičně skončíme v Praze, v kině Atlas. Od 20.45 můžete zajít na velký americký film Velký Marty. Tenhle ten snímek přes veškerá velká očekávání neproměnil žádné Oscarové nominace a myslím si, že je to spíš hlavně kvůli kontroverzím s tím filmem spojeným, ne ohledně toho filmu samotného. Běžte se přesvědčit sami, Velký Marty 20.45 v kině Atlas a ve 21 hodin v jiném sále potom promítají jiný ruský velkofilm, to je Mistr a Markétka. Tohle to bylo pražské kino Atlas.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tohle je slovenská kapela Obligátne a písnička Role a pláže. No a zrovna ve 15 hodin a 44 minut v našem playlistu u té slovenské hudby ještě na chvíli zůstaneme. Před námi je totiž hudební novinka tohoto týdne, o kterou se postaral slovenský rapper Phobia Kid. Ten měl na tento rok naplánované vydání takového politicky angažovaného alba s názvem Slovakia Nightmare, ale nakonec změnil názor. Proč? Tak to vám nepovím. Ale jednu novinku vydal. Ta se jmenuje Evangelion a z původního konceptu a na ní zůstala úvodní skladba Cyril and Method. Vy v refrénu, do kterého, nebo který složil Morty, a právě Slovakia, nebo právě Phobia Kid rapuje. Chcel by som být šťastný, ale som zo Slovenska. Tak si ji teď užijte. Tohle je track Cyril and Method a písnička rapper Phobia Kid.
1: Povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Tohle je Bariel a taky Anna Vaverková na společném tracku Snívám s tebou. Máme 15 hodin 50 minut a do té 16. hodiny nás v playlistu doprovodí třeba taky Childish Gambino s písničkou Litonia, Pacino na tracku Dveře a nebo Jets na featu s TK Maidza a jejich společný track Real Truth. Vytrávíte svoje sobotní odpoledne ve společnosti Rádia Wave. Moc děkujeme za to, doufám, že si ho užíváte a doufám, že si i poslech budete užívat nadále.
1: Víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou.

0: Opa.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Československá hudební spolupráce, tohle byl producent Dne a taky Fulcrum na společném tracku Traps in My Feet. A vy právě posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, je 16 hodin 5 minut a já pro vás mám doporučení na jednu takovou další spolupráci. Každopádně tohleto doporučení bude audiovizuální. No a postarali se o něj tvůrci a scénáristi Dan Levy a Rachel Sennott. Dana Levyho můžete znát jako scénaristu a herce z výborné kanadské komedie Schitt's Creek. A Rachel Sennott zaznamenala veliký úspěch třeba díky svému nedávno loňskému seriálu I Love LA, který já jsem si mimořádně užíval. No a Dan a Rachel teď společně spojili síly pro to, aby vám přinesli další takovou krimi komedii, kterou můžete nyní najít na platformě Netflix, jmenuje se Jedna chyba za druhou, tedy Big Mistakes. A vy zde budete sledovat příběh takových dvou nesourodých sourozenců, kteří jsou díky tomu, že se svým vlastně takovým nedbalým přičiněním dostanou do světa organizovaného zločinu, ale vůbec neví, jak s tím nakládat, jsou úplně zmatení a sami dělají právě jednu chybu za druhou. Tahle ta komedie nestratí řetěz, jakmile zmáčknete tlačítko play, tak budete vtaženi do děje a vystoupíte z něj až po půl hodině, kdy ten celý seriál skončí, a pokud ho necháte hrát dál, tak to bude takový řetěz, který vás ponese a nepustí vaši pozornost, dokud vy sami si nezvolíte. Seriál Big Mistakes je určitě za mě veliké mascí z toho, co momentálně můžete sledovat a co se třeba i tak hodí právě k prodlouženému víkendu, pokud ho nechcete trávit venku. Před námi teď další hudba, tohle to je Chaba Laciga a písnička Long Bitter Faces.

0: Tohle byla Samia a písnička Bovine Excision. No a my si teď společně dáme ukázku z nejnovějšího dílu magazínu Psycho. Jeho tématem je umělá inteligence a také psychologie. Umělá inteligence totiž umí poradit, umí uklidnit a právě pochválit. Jenomže v tom právě může být problém. V nejnovější díle Psycha Karolína a Pavel řeší AI terapeuty, vztahy s chatboty a také chvíle, kdy digitální pomoc přestává být bezpečná. Celý tento díl už teď najdete na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích. A já vám pouštím tu krátkou ukázku.
1: Co je Psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazují s kým vztahy, tak jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
2: Jasně, no.
1: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, Ježíš Maria, to je blbost.
2: Ale je zajímavý se na to koukat teďkonc jako zpětně a je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
1: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělý muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovýho, jo?
2: To byl operační systém tam byl.
1: No, operační systém, to pojmenovávají. A ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasoví asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně děsili. A vlastně on se to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. A říkají, to je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama.
2: Co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo, jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že je randí se svým chatbotem, tak...
1: No king shaming, ale... Asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
2: Určitě bych měl strach o takový člověk.
1: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako, to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
2: Jo.
1: Tak se vrátím asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný, no.
2: No, jasně, no. Protože je to druh vztahu.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.

Fred again, Plague Boy Max a také Skepta na společném tracku Victory Lab, a tak ty nám doznívají 16 hodin a 25 minut na vlnách Rádia Wave. A já mám teď dobrou zprávu pro všechny fanoušky a angažovaného a kritického divadla, protože významné a cenami ověnčené divadlo Maxim Gorky Theater, které působí v Berlíně, totiž toto úterý zamíří do Prahy a přesněji do pražské Archy Plus, kde uvede svoji inscenaci T-Boy on Grindr. T-Boy je transexuální teenager, který hledá intimní vztahy s jinými homosexuálními muži prostřednictvím známé sexuální aplikace Grindr. Po krátké době si potom ale T-Boy uvědomí, že jeho partneři nevnímají jeho vlastní tělo jako mužské, což je pohled, který je vlastně v rozporu s jeho vlastním vnímáním sebe sama. A tak se T-Boy vydává na svoji vlastní verzi takové cesty queer hrdiny, přičemž vyvíjí různé strategie, jak se orientovat v subkulturních kódech právě cis-gay komunity, a ocitá se tváří v tvář kruté realitě stigmatizace, již čelí trans těla v sociopolitickém i lékařském kontextu. No a po tomto představení T-Boy on Grindr v pražské Arše Plus 5.5., tedy nadcházející úterý, bude následovat i debata, kterou bude moderovat náš moderátor Rádia Wave Tomáš Pacovský, a se svými hosty, třeba právě s režisérkou tohoto zmíněného představení i s jeho hlavním protagonistou, si budou povídat na téma vzniku a uvádění uměleckých děl s LGBTQ+ tématikou. Určitě si nenechte ujít tento významný, nebo toto představení a hlavně tuto významnou divadelní hostovačku právě v úterý 5. května od 19 hodin představení T-Boy on Grindr.

0: už nyní v i vysílání České televize.
1: Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík.
2: Je to bezpečný, pojď sem honem.
1: Zbyl pouze poslední člověk ve vesmíru.
3: Ty jsi ostuda lidstva.
1: Otravný hologram. Kocour?
2: Mega extáze na ento?
1: Legendární britský sitcom Červený trpaslík. Všechny díly najdete již nyní v i vysílání.

Tohle byla pražská indie rocková čtveřice Adventures a písnička Burn Everything a my se teď v playlistu posuneme k takové hezké začátnou písničce, která se hodí přímo a je jako pravá na začátek května. Tohle to, co nás teď čeká, tak to je písnička, na které se americká R&B zpěvačka Kelani podílela už s legendárním rapperem Lil Wayneem. Ten track se jmenuje Another Lover, je to takový houpavý retro track, ve kterém očekávejte silný hook a také silný text o osudové lásce. No a jak říkám, co víc si přát na začátek května. Tohle už je Kelani, Lil Wayne a jejich společný track a také hudební novinka tohoto týdne na rádiu Wave, Another Lover.

Právě nám hraje ústecká kapela Meluzína a jejich track Probouzíš se. Je 16 hodin 48 minut a věřím, že vy se právě teď neprobouzíte, ale už jste velmi aktivní a aktivní jste právě při poslechu Rádia Wave a také víkendového On Airu s Vojtěchem Záhorou. Jak už jsme dneska jednou říkali, je 2. květen a tedy i Světový den tuňáka. Každopádně, pokud jste to nestihli, určitě si vyhledejte, k čemu takový Světový den tuňáka slouží, ale dnes si připomínáme i spoustu jiných světových a mezinárodních a významných událostí. Je třeba také Světový den nahého zahradnictví. Tento den podporuje spojení s přírodou a právě se zahradničením. Já teda nahé zahradnictví nepodnikám, možná tak maximálně na truhlících, co mám za oknem doma, když něco v rychlosti potřebuju, tak řekněme pozahradničit, ale pokud se tomu věnujete, dnes je váš den. Dnes také slavíme mezinárodní den, nebo spíš dny ptačího zpěvu, ty často připadají na první květnový víkend a stejně tak to má i Světový den labirintu, který se slaví první květnovou sobotu. A ještě taková kuriozitka, i dnes je Světový den čokoládových lanýžů, tak já jsem žádný čokoládový lanýž nikdy neměl, každopádně říkám si, že když to má svůj Světový den, musí to být opravdová delikatesa. A abychom nezapomněli, v českém kalendáři má dnes svátek Zikmund, tak všem Zikmundům přeji jenom to nejlepší v jejich významný den. Dokonce 16. hodiny nám zahraje třeba taky T-Bolt s písničkou Centrlink anebo Amen Dunes na tracku Purple Land. Tak příjemný poslech.

0: Dusk Till Dusk.
1: Co?
0: No přeci studentský hudební festival. Dusk Till Dusk.
1: A kdy to bude?
0: V sobotu 9. května v Kutné Hoře.
2: Nechceš jen sedět doma? Tak přijď v sobotu 9. května do Kutné Hory. Můžeš se těšit na kapely Bad Taste, Initial Decay a Dukla.
3: Dusk Till Dusk.
4: Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: tady 17. hodina, před námi třeba newyorské duo Fuckers, anebo taky Luna.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio Wave.

Tohle byla Luna s písničkou Blind pár minut po 17. hodině. A ještě předtím, než si za chvíli pustíme krátkou ukázku z našich nejnovějších houpaček, tak si náš playlist podmaní australský multižánrový umělec

studiovém albu Red Star Woo and the Worldwide Search. Podle tiskových zpráv tohleto album slibuje takovou reflexi politických, společenských a ekonomických splanutí, které vidíme a cítíme v současné společnosti, a hudebně potom slibuje mix neosoulu, alternativního popu, také synth a deep funku. No a tady ta novinka tohoto týdne, Life Keeps Going, má potom takový speciální drum and bassový spodek. Tak dost už mluvení, tohle je Genesis Owusu, Life Keeps Going.

0: aktuálních houpačkách tohoto týdne uslyšíte momentálně záznam debaty, který vznikl v pražské kulturní stanici Galaxie v rámci festivalu Nenásilí. A Míša Sladká právě z našeho magazínu pro všechny aktivní rodiče houpačky se svými hosty a hostkami bavila o přínosech i výzvách laskavého rodičovství, o selhání a o výčitkách ve výchově a taky o emocích těch malých a i těch velkých. Přišla mluvit psycholožka Tereza Tetourová, potom také koučka Paula Fasety a nebo ředitel Ligy otevřených mužů Josef Petr. Já vám teď pustím krátkou ukázku. Celé houpačky už najdete právě teď na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích.
1: Nás je prostě na tu výchovu málo. My víme, že potřebujeme 2,3, myslím, dospělýho na výchovu jednoho dítěte, tak i když jsme tam dva, tak už je nás vlastně málo a ještě navíc, když je tam víc dětí. Nebo možná znáte takový to africký přísloví, že na výchovu jednoho dítěte je potřeba celá vesnice. To prostě je fakt. Takhle jsme se vyvíjeli ty miliony let v těch tlupách a uskupeních a vždycky byly po ruce další tety, když maminka byla nemocná, sousedky a další chlapy, který by pomohli, aby jsme je nevylučovali. A ty děti byly v tlupách a bylo to všechno jako mnohem jednodušší, než když jsme takhle zavřený v těch čtyřech zdech a jsme tam jeden nebo maximálně dva lidi na ty malý. Tak to je jako kontext, který jsme si nějak vyrobili kulturně a bohužel s ním jako neuděláme moc, i když si myslím, že je důležitý a že je dobrý to mít v hlavě a fakt na to cílit a koukat na jakoukoliv možnost propojení se s kýmkoliv, kdo by mohl pomoct, jak se v tom rodičovství prostě spojit.
2: A úplně nejdůležitější emoce mi přijde bezmoc, se kterou se podle mě musíme jako rodiče naučit pracovat, protože ta frustrace se dá nějak stišit, vztek se dá nějak jakoby se s ním nakládat, ale s bezmocí v nějakých momentech je podle mě potřeba se i smířit, protože můžou nastat situace v té výchově, kdy já se prostě musím smířit s tím, že nemám moc nad tím, co se bude s tím dítětem dít dál, nebo nemám moc nad tou situací vůbec. Třeba jako nejsem schopný pochopit, proč to dítě brečí, musím jenom počkat, až to skončí. Tak jakoby naučit se pracovat s tím, že nejsem nutně vždycky schopen ovlivnit tu situaci a třeba se jen smířit s tím, že prostě to je blbý, ale je to, jak to je v tu chvíli. No.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k

0: Vídeňský trapový vizionář Gola Gianni a jeho track Two Handsy doznívá v 17 hodin 25 minut ve sobotním On Airu na Waveu. A jelikož se ten sobotní On Air už za chvíli a přiblíží ke svému konci, tedy za necelou půl hodinu, tak pro vás mám pozvánku, a co vás čeká ve vysílání rádia Wave, rozhodnete-li se v naší společnosti strávit i svůj sobotní večer. Od 22 hodin, tedy po 10, můžete poslouchat nejnovější vydání našeho podcastu Pod, o lásce, o sexu a o všem, co z nás teče. Každopádně tentokrát s trochu a takovým zajímavým twistem. Za Eliškou Soukupovou a Kájou Vladykou do studia totiž přišla Klára Nováková, moderátorka rádia Wave a také autorka série Asexualita, kterou můžete momentálně na našem webu a v našem vysílání poslouchat. Klárka se sama označuje za asexuálku, a tak přišla za Kájou a za Eliškou, aby si s nimi popovídala a přiblížila tak vám, co to ta asexualita vlastně je. Z čeho Klárka čerpá, když chce čerpat pro nějaké romantické a blízké momenty. A jak to asexuální lidé mají se seznamováním, se sebepřijetím a třeba i s coming outem? Tak to si dozvíte v Potu dnes od 10 večer ve vysílání rádia Wave. Tak poslouchejte.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.

0: Poslední kulturní tipy sobotního odpoledního on airu budou patřit hudbě. Za chvíli se v Kulturistánu podíváme, za jakou písničkou můžete dneska vyrazit. A právě teď nám dohrává Niloufer Janě a track Made Out of Memory.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A začneme v Plzni. Tady je totiž dnes od 13.30, takže zrovna probíhají, nebo začal probíhat festival Pilsen Punk Open Air Fest. Vy se tady samozřejmě můžete těšit na spoustu punkové hudby v podání SPS, také třeba Houby, anebo Vision Days. V Plzni se na místě Bílý medvěd odehrává Pilsen Punk Open Air. Přesuneme se teď do Jablonce nad Nisou, tady totiž od 20 hodin zahraje kapela Tata Boys. Ta byla momentálně na své klubové tour s novým albem, no a dnes je závěrečný koncert, který začne ve 20 hodin v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Tohle byly Tata Boys. V Praze máte dnes víc možností a začneme tentokrát v pražském klubu Ankali a Planeta Za. Organizátoři si pro vás totiž dnes od 11 večer připravili Open Doors večer. Právě v době, kdy se ceny všude letí nahoru, tak chce Ankali udržet svoje vstupné dostupné i pro co nejvíce lidí. A proto občas pořádají sérii Open Doors, která probíhá i dneska 2. května, kde vy jste v rámci první vlny lístků mohli si zařídit vstup zdarma. Tato první vlna je momentálně vyprodaná, každopádně přes server Resident Advisor si můžete pořídit druhou z lístky na vlně druhé, které jsou pořád, řekl bych, za velice snížené ceny než obvykle. No a dneska vám právě v Ankali zahraje třeba Sonja, taky Paisico 808, anebo Brooke a Silver Boy. Tohle bylo Ankali, Planeta Za, 23 hodin, tady začíná večer Open Doors. A druhá akce, na kterou vás dnes pozvu, tak to je Bike Jesus Garden Opening, který už probíhá momentálně teď. Bike Jesus otevírá oficiálně svoji letní zahrádku a proto si pro vás na třech stagech připravili hudební program. Je tady i občerstvení a vy právě pod open airem před Bike Jesus klubem můžete strávit celé odpoledne, celý večer a klidně i celou noc. Tak neváhejte vyrazit na Bike Jesus Garden Opening.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Britského rapera Fake Minka, také hudebního producenta, znáte z našeho playlistu už díky několika trackům. No a tento track je z nich nejnovější, jmenuje se Night Blooming Jasmine.

Právě nám hraje hudební duo Twin a jejich písnička Stance. Je 17 hodin 46 minut a sobotní odpolední on air s Vojtěchem Záhorou dospěl do svého konce. Ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak vám povím, co vás čeká a nemine ve vysílání Rádia Wave. Rozhodnete-li se dá s námi strávit svůj večer a možná i noc. Od 18 hodin, tedy za pár minut, uslyšíte pořad Psycho, tentokrát o AI a o tom, jak AI může být takový dobrý vztahový partner, každopádně jenom na chvíli. A jaké riziko představuje to, když si vytváříme digitální vztahy. O tom vám víc poví Karolína Faberová a Pavel Šebesta od 18. Od 19 hodin budete potom poslouchat Zuzanu Fuchsovou a Ivanu Veselkovou naše buchty. Tentokrát se svojí hostkou Míšou proberou to, jak se žije v Jaroměři, to by mě teda velmi zajímalo, a to, že uprostřed naší galaxie je černá díra. A od 22 hodin potom uslyšíte nejnovější vydání podcastu Pod s Kájou Vladykou, Eliškou Subkupovou a jejich hostkou Klárkou Novákovou o asexualitě. Já vám přeju hezký zbytek sobotního odpoledne a i sobotního večera. Doufám, že si ho užijete snad i někde venku, protože je krásné počasí. Já sám se zrovna chystám vyrazit ven a strávit tam alespoň několik hodin. Příjemný večer, mějte se hezky, čaudy.

0: to the hood, get a jug and bring a knife to a fight.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
4: Ahoj, tady Kája.
5: A tady je Pavel.
4: A váš oblíbený podcast Psycho. Víš, co je Psycho?

0: bio? AI. No, no.
1: Co je psycho na AI?
0: Co je psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazuju s kým vztahy, tak jsem si říkala, jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
1: Jasně, no.
0: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
1: Ale je zajímavý se na to koukat teď konce jako zpětně. A je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
0: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013. A jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělý muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovního, jo?
1: To byl operační systém tam byl.
0: No, operační systém to pojmenovávají. Ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasoví asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně, hrozně děsili. A vlastně to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. A říkají, to je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama. Tak samozřejmě, že ta Samanta je jako lepší, jo? Jako jo, že je víc jako lidská. Ale ta reakce, jo, ten reakční čas,
1: který byla právě až moc lidská, i na úroveň těch dnešních chatbotů, takže...
0: To jako, ale spousta těch věcí není jako vůbec nereálných. My se možná dneska na to právě i podíváme, s čím se jako lidi potýkají. Ale jako ten film jako doporučuju. Hraje tam Joaquin Phoenix. Je vtipný, že ona se to odehrává v době, která je celá jako automatizovaná, že nic moc lidského už neexistuje. A on se živí tím, že píše vzkazy lidem, jako pro lidi, víš, jakože... tam třeba přáníčka jako personalizovaný a on je píše, že to chtějí lidi od lidí, což vlastně dneska se trošku taky děje, že si člověk ocení nějakou jako lidskou, lidský aspekt práce. Jo,
1: ale že... jasně, ale ono tam myslím jako není nikde úplně řečený, že tohle za tebe už jako píšou chatboti, že jo, jako dneska by to mohli udělat. To mě právě na tom přišlo vtipný, protože když jsem koukal na tu jeho práci, jak on teda píše dopisy za ostatní lidi, tak dneska by asi tuhle práci dělal ten chatbot.
0: No právě.
1: By dělala ta Samantha.
0: Právě, no. To bylo, vyšlo 2013, že jo?
1: Jasně.
0: No a kde jsme dneska?
1: No jasně, no, ale i tím jako 2013 bylo jako zajímavý se na to koukat, jo, jako třeba jakou měli právě tu představu, jo, o budoucnosti, že ono to je taková prostě sci-fi.
0: Jo, je to sci-fi, no.
1: Takže a tam třeba, jo, když se s ní povídá, tak říkám o nějaký knížce a říká, jo, teď jsem jí přečetla. Jo, že jako to vlastně musela jako přečíst ten jako daný okamžik. No a předjímají ledacost ty autoři, ale tohle teda nepředjímají, že ty chatboti vlastně vznikly z toho, že nahraješ tu knihovnu a vlastně jí zautomatizuješ a to je ten chatbot. Jo.
0: No. Jo, jasně, tak jako jsou tam nějaké věci, které jsou mimo, ale jako přišlo mi vtipný vlastně ten vztah, jak ho rychle jako navázal, což vlastně dneska není vůbec jako...
1: Ano, a vypadá to, že to není úplně nerealistický pohled.
0: No, to mě tam děsilo víc a já si pamatuju, že já nevím, to už je nějak rok 2017, 2018, můj jeden kamarád, on dělal prostě pracoval s nějakýma těma jazykovýma modelama velkýma a říkal mi tehdy, to bylo těsně, než jsem odevzdávala diplomku, nebo než jsem dopisovala diplomku. Říká, hele, dneska už to za tebe napíše diplomku, ale jako my, co s kým pracujeme, to poznáme, ale jako běžný smrtelník ne. A já, ne, to je hloupost. No, jak moc jsem se mýlila, jak moc jsem byla mimo, protože dneska, když občas píšu posudky na některý práce, tak si říkám, no.
1: No jasně, no. A... K tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že je randí se svým chatbotem, tak... Je to cringe teda.
0: Počkej, jako
1: to je furt divný, že jo?
0: Je to hrozně cringe, ale hlavně já jsem se dostala do toho vlákna na Redditu, kde se tam lidi radí o svých jako AI partnerech a že je požádal o ruku a tak.

0: někdo přišel, že má AI partnera, tak no king shaming, ale asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
1: Určitě bych měl strach o takový člověk.
0: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako, to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
1: Jo.
0: No, ale vlastně od toho, jako, k se vrátím asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně
1: no,
0: podobný. No.
1: No, jasně, no. Protože ono je to druh vztahu.
0: Já sleduju jednoho psychiatra na YouTube, už je to nějakou dobu, ten to právě jako hodnotil. On říkal, jo, jako výhodou fakt je to, že je to levný, jo, máte to dostupný hned, jo, když prostě něco si potřebujete pořešit, nemusíte čekat týden nebo dva týdny na to, než se potkáte se svým psychologem, psychiatrem, terapeutem. Není to hodnotící, jo, je to v podstatě, působí na tebe trpělivě, přitažlivě, vlastně chválí tě, jo, to občas i můj Honza, že ten jako s kýmhle jako hodně funguje, hodně ho to baví, jako hodně si o tom čte. Říká, to je tak super, jak on mi řekne, jak jsem šikovnej. Říkám, to můžeš přijít za mnou, já ti to povím taky a nejsem AI chatbot. Ale zároveň...
1: Tak tomu můžeš říct, je to druhý, že jo?
0: No,
1: jako z toho druhého ranku.
0: No jasně. No.
1: Když se třeba něco nepovede a to
0: se nestává moc. Ne, já si srandu, ale je to pravda, že v tom je tam problém ten, že ty lidi, že to nehodnotí, že to chválí a to se jim jako líbí.
1: Ono jako nesoudící přístup, empatický, to je určitě jeden z nástrojů terapeutů a určitě. Do terapie to patří. Ale zároveň to, co právě potom jako když studujou, já nevím, psychiatři, nebo prostě lidi, kteří se věnují výzkumu psychoterapie a zároveň třeba zkoumají tyhle ty chatboty, tak čeho se všímají je právě ten rozdíl, že vlastně ty jako zábrany, nebo ty jako schopnost, lidská schopnost vlastně najít tu hranici toho, kdy jako není na místě něco schvalovat, nebo jo, jako držet si nějakou jednoznačnou hranici, která toho člověka chrání, tak že to je vlastně docela těžký do těch chatbotů dostat.
0: Já jsem právě tam koukala na jeden článek, kde vlastně mu dávali prompty, aby se choval třeba jako gestalt terapeut, KBT terapeut, což jsou nějaký jako styly terapeutický. A v zásadě ve chvíli tam třeba lidi začali mluvit o nějakých suicidálních myšlenkách, tendencích. Tak on jim je nevyvracel, vlastně se choval velmi jasně. Neeticky. Jasně. Možná je trošku potvrzoval, nebo se choval k něm neutrálně, ale nebylo tam jako já, jako terapeut bych řekla, kdyby za mnou přišel pacient nebo klient a řekl, že má tyhle myšlenky, tak bych prostě začala jednat, začala se s ním o tom bavit a to jsou věci, které prostě člověk nepřehlídne. A ať to proptovali prej jakkoliv, tak jim to vždycky vlastně vylezlo.
1: Že se nakonec dá spousta těch bezpečnostních mechanismů obejít. Jo. Jo? Takhle já jsem četl článek od jednoho, myslím, že to byl novinář, že to nebyl, to byl teda vědec, že to byl novinář, ale dělal se právě jako výzkum s různýma chatbotama po tom, co už tam byly aplikovaný některý jo, jako zábrany právě k tomu, aby to člověka, já nevím, nenavádělo k sebevraždám, nedávalo mu návody a tak dále. A přesto se mu vlastně po každý údajně podle něho podařilo to obejít, jo, různýma technikama, je jedno jakýma, ale jakože, že to nebylo zas až tak jako super safe, jak by si člověk mohl myslet.
0: Já jsem to právě se zkoušela takhle jako s ním jako povídat o nějakým jako nějakým jednoduchým tématu vztahovým, jo, jako hloupost jsem to zkoušela. A vlastně mě až jako vlastně vadilo, jak mi vlastně všechno jako schvaluje. Jo, že sama bych se dostala pak, kdybych byla jako v nějakým blbým stavu, to byl stav, který jsem si vymyslela, jo, nebo jako nebylo to nic složitýho, ale ve chvíli, kdybych byla v nějakém jako hodně jako podružným stavu, byla bych jako velmi, buď třeba i třeba pod vlivem nějakých jako látek, nebo bych byla i třeba opravdu jako hodně psychicky na dně. A on tě takhle to potvrzuje, tak jako si velmi umím představit, že to může vést k nějakému dost nebezpečnému jednání. Ať jako vůči sobě, nebo i třeba vůči jiným lidem. A faktem je, že když prostě chceš, tak ho napromptuješ tak, jak potřebuješ. Ty úlohy.
1: Snaží se ti vyhovět.
0: Snaží prostě se ti vyhovět, ten protože program. On je tak nastavený. On má ti chtít vyhovovat, ano. Protože tam bylo v jedné studii, že vlastně ti vyslovuje souhlas s tím jednáním o 50% víc než člověk.
1: Než jiný člověk, jasně. Jo.
0: Takže...
1: Tady asi na místě dát klidně nějaký jako souvislost třeba s tím, jak fungujou nebo že vlastně je to de facto trochu jako podobný problém jako se sociálníma sítěma, kde ty společnosti, které je provozují, tak vlastně jejich motivací je, aby ty se strávila co nejvíc času s tím jejich daným produktem, jo, a aby dělala co nejvíc reklam. To znamená, že se tam snaží zakomponovávat takové prvky, které se tě snaží u toho udržet, jo. Ať už je to personalizace tvýho obsahu, ať už jsou to nějaký, jako, já nevím, nekonečný scrolly a tak dále. A mělo to řadu důsledků, dopadů, který vlastně teď teprve o nich zjišťujeme, jo, co se vlastně stalo nebo nestalo, že klasický média to prakticky zabilo, že já nevím teďkon, že jo, ty, některý ty giganti jsou taky užalovaný jako lidma, jejichž blízcí nějak třeba jako spáchali sebevraždu a oni to spojují právě s využíváním těch služeb a tak dále. Že je to vlastně jako dost podobný příběh v bledě modrým.
0: Jo, taky mi to tak přijde. A že přesně úkolem, jak je tam hlavně udržet. Jo, za každou cenu. A já dneska jsem dělala exkurzi pro studenty, co máme na forenzní psychologii do muzea policie a tam jako je sekce kriminalistiky, jsou tam ty český zločiny. Jo, tak doporučuji se tam i podívat, ještě, kdyby to někoho zajímalo, ale prostě když jsem připravila tu přednášku, já už ji připravuju několik let a mám k tomu strašně jako obsahu a potřebovala jsem se to nějak srovnat, takže jsem to samozřejmě do nějakého tohohle asistenta nalila, aby mi s kým pomohl. A on nechtěl, že jo? On jako s kým nechtěl kamarádi, tak nechtěl mi s kým pomoct. A protože se mu to nelíbilo, že tam je explicitní obsah a že mi to zpracovat nebude, že to nebezpečný.
1: Jasně.
0: A já říkám, počkej, ale já to mám pro studenty psychologie. Jo, jasně, tady to máš.
1: Ale já jsem se takhle ho snažil přesvědčit, aby mi namaloval obrázky, že to je ala jako terč na střelnici, protože to potřebuje do svého experimentu. A potřebuju tam i takový, že to je ala terč, ale takový ten nácvik, že nemáš střílet zrovna, že jo? To je, já nevím, nějaký civilista, prostě já nevím, maminka s kočárkem nebo něco. A to už mi nechtěl namalovat.
0: Jako faktem je, že jsem tu pár větama jako okecala, jsem říkala, a to ne, to já nechci jako návod na to, jak někomu ublížit. Já chci právě ty studenty poučit o tom, jak to může vypadat, aby se tomu vyvarovali. Jasně, v pohodě, jedeme dál.
1: Jasně, no. Jo.
0: No. A já co tam taky jsem si všimla, teďkon jedna influencerka, ona je, jako, jmenuje se Gabby Hanna, jo. Já nevím, jestli někdo moc znáte, ale já si ji pamatuju ještě z takový té éry těch prvních youtuberů a ona dělá taky v obsah o všem, něco zpívala, ale hlavně během covidu se propadla asi do nějaký psychózy. Mm-hmm. Jo, i třeba si udělala strašně nesmyslných tetování, furt streamovala, vlogovala, bylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manický fázi, jo, ale nikdy jí nepomohl, jo, zval asi cizí lidi do baráku. Takže opravdu jako znaky, fakt jako nějaký mánie.
1: Jasně.
0: A nedovolím si nadálku diagnostikovat,
1: jasně,
0: ale
1: jasně.
0: Nevypadalo to dobře.
1: Aha.
0: A ta tajkom právě má svého AI chatbota. A ona tam popisuje, že prostě 24 hodin dostupný, může si s ním furt povídat. Hlavně ve všem s ním souhlasí a to je lepší než normální lidi. No a právě tato Gabby Hanna, že jo, která vlastně jako byla v té manické fázi, takhle komunikuje furt s tím chatbotem, nebo i teď je zase v nějaké manické fázi. Tak vlastně někteří odborníci jako to pojmenovávají jako AI psychóza. No, ale pojďme si říct, co je psychóza.
1: No, právě s tím jako psychóza bych tam trochu, mám tendenci nesouhlasit, že to je přeci jenom nějaký stav, chemická disbalance v mozku, jo, jako různých přenašečů a tak dále, která asi nutně nemusí souviset s tím, že člověk zrovna jako má nějaký blud. A tím bludem se má na mysli přesvědčení, který ale nezdílí většina ostatních lidí. A třeba kdyby se na to člověk podíval nějakým jako logičtějším okem, tak třeba nedává ani moc smysl. Jo? Tenhle to mi přijde, že jako charakteristický třeba pro nějakou tu psychózu nebo řekněme schizofrenii, ale jako ty můžeš vlastně mít blud, který jenom třeba sdílíš s někým jiným. Jo?
0: Tak v těch sektách, že jo? Jako.
1: Jasně, sekta je nemlich to samý. Jo? Prostě na základě toho, že ty nějak jako věříš těm ostatním v té sektě, tak přijmeš nějakou věc, kterou nezdílí všichni ostatní lidi kolem tebe. Například, že vy jste ty vyvolený, který si vyvolil, já nevím, nějaká prostě bytost galaktická a vy jediný budete zachráněný.
0: A jste přesvědčený o tom, že budete nesmrtelný. Jo?
1: Například.
0: A třeba často se člověk z toho bludu dostane, že přestane být to právě ten blud, který je jako spojený s tím, že je od někoho přijatý. A ve chvíli, kdy přestanete být s těma lidma v kontaktu, tak najednou se z toho bludu dostanete.
1: Tak se z něho můžete pomalu jistě vlastně jako dostat. Jo. Tohle je vlastně něco, co známe a co známe už relativně dlouho. Jo. Jako popsali něco podobného prostě už v nějakém roce asi 1890 francouzští psychiatři. A tak se tomu krásně říká folie a jako bláznovství. A teď koliká, že to může být folie a de, jako ve dvou, ve třech, v deseti a tak dále. Jo, že je teda možný, vlastně pokud vy jste izolovaný od ostatních a někdo kolem vás má nějaký blud a vy tomu člověku důvěřujete nebo ho vnímáte jako autoritu, tak je nemalá pravděpodobnost, že ho přijmete za svůj.
0: No.
1: A v tomhle případě vlastně je to, jo, ty jako tomu chatbotovi věříš, protože s tebou souhlasí, jo, nějak ti jako vyhovuje s ním komunikovat a ono to vlastně funguje jako takový jako...
0: Takový nezdravý toxický vztah trošku.
1: Takový interaktivní zrcadlo.
0: Jo, je to takový interaktivní zrcadlo, ale který jako s tebou permanentně souhlasí.
1: No, no, že, no právě, že do toho jako to, co do něj nasypeš, tak to, ono ti to jako vysype prostě naspátek, jo. Jo, ti to potvrdí.
0: Jo, je to bez té dysforie fyzicky. No, no. To zrcadlo bez té dysforie, jo.
1: Interaktivní zrcadlo.
0: No, ale jo, jako vlastně jo.
1: Takhle. S čím jsem se setkal, když jsem se na tohle připravoval, na tohle ten díl, tak je za A spousta teda příběhů, nebo že teda média se především zaměřují vlastně na ty extrémy. Jo. Mm. Je docela pěkný a to myslím, že bychom mohli klidně i dát někam na tu naší stránku odkaz na Wiki stránku, kde je právě nějaký jako přehled různých případů, kdy teda to spojují, ať už ty příbuzný nebo někdo, jo, to spojuje prostě nějaký jako sebevraždy, vraždy, pokusy o masové vraždy a podobně s vlivem chatbota. Hmm. Takže tam si člověk může udělat co hezky. Jo? Jako, je to vlastně taková černá kronika, co teda může všechno souviset s tím, že si takhle člověk povídá s chatbotem. A, ale zároveň teda, co lidi, kteří to studují, tak říkají, hele, vlastně ještě furt nemáme dost informací a tohle to jsou teda, média se především zaměřují na ty extrémní případy, ale vlastně ještě furt pořádně nevíme. Ale ono vůbec jenom to, že dochází těm extrémním případům, je, jo, to už ti jako něco říká. Jo,
0: představa, že teď, jo, když se to vezme na tu lidskou úroveň, jo, představa, že tady máš třeba dítě, který by takhle někde plánovalo jako nějakou sebevraždu nebo vraždu se sebevraždou. No jasně, je to jeden případ jako z milionu, ale je to problém.
1: Ale je to problém. A je to problém, když ten chatbot vlastně na to není připravený, nastavený a když je ochoten ho v tom vlastně držet. Jo. Nebo ochoten, no, není ochoten, protože to není žádná bytost, jo, ale když to, ten algoritmus je nastavený tak, že je schopen tom člověka vlastně pokoupat a ještě ho jako posunout dál k nějaký právě extrémní formě.
0: Kdy tam prostě člověk jako nějakým způsobem má jako opravdu ideace o vraždě nebo o sebevraždě. Měl by to umět okamžitě zastavit a ve chvíli umí jako říct, tady máš prostě seznam psychologů a psychiatrů ve svém okolí a prostě tak je kontaktuj.
1: Hele, jak jsem pochopil, tak ono tohle se taky děje, ale s tím, že ti to klidně může za A, jednou ti to dá tohle a po druhý to s tebou bude souhlasit, jo, že ono to tak schopný i takhle. Jsem četl nějaký jako popisy těch případů, tak tam bylo, že a třeba i ta firma se potom bránila tím, no jo, ale my jsme mu tam asi stokrát říkali, ať se obrátí na psychologa, jo. A to přece není náš problém, že on to neudělal. Jo, jako je to jejich problém. Jo.
0: Je. Stejně jako u sociálních sítí, kde prostě, když máš čistý algoritmus a začneš, seš depresivní a najednou ti to hodí do depresivního rabbit hole, je to problém sociálních sítí a těch jejich provozovatelů.
1: Jasně, jasně. Já bych tomu viděl jako dost jednoznačnou paralelu v tom.
0: Jo. Takže, no. ale pojďme se ještě kouknout na to, ty jsi jako zjišťoval taky nějakýho článku o tom vlastně, jak ty lidi jako to pozitivně hodnotí. Jako,
1: no jasně, jsme to jenom nehejtili, že jo, protože rozvoj AI a v tom případě, že jo, to jsou ty jako velký jazykový modely, tak pravděpodobně se bude jako posunovat nějakým způsobem dál, je samozřejmě na místě nastavovat regulace tak, aby to neškodilo, ale je na místě se samozřejmě zaměřit i na to, jak by to mohlo pomáhat. Jo. A takhle prostě jeden ten článek z roku 2024, tak jako vlastně se ptal lidí, který už používají jako chatbota vlastně jako terapeuta a ptal se jich právě na jejich zkušenosti. Jo, jako v čem jim to přijde dobrý, jak to využívají. A bylo to zajímavé, to vlastně není zase až tak nic moc novýho, protože existovaly už dřív, to nebyly chatboty založený na těch velkých jazykových modelech, jo, ale bylo to založený na nějaký sadě, na nějakém jako algoritmu, jo, že když ty řekneš tohle, tak ti to odpoví tohle. Jo, bylo to vlastně daleko hloupější, ale hleda s čem vlastně jako využitelný taky. Takže ty témata se tak jako trochu vracely v tomhle tom. Ale to, co si ty lidi jako na tom právě jako užívali nebo užívali, říkali, že je dobrý, je, že to vnímali jako emoční podporu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Což je, myslím, docela jako důležitá stránka terapeutického vztahu. Jo. Takže jako přinejmenším tohle tam nacházeli, že jim to bylo schopný často kdy i dobře poradit. Třeba v nějakých jako vztahových záležitostech. Mm-hmm. Jo, jako věřím. Jo, vzhledem k tomu, že vlastně ty velký jazykový modely jsou taková jako zautomatizovaná knihovna, jo, to znamená, co kdy, kdo o tom kdy napsal a je to někde dohledatelný, tak by s určitou pravděpodobností mělo být obsažený v tom jazykovém modelu. Tak jasně, se z toho prostě dají vytáhnout jako chytrý věci, stejně jako ty ptákoviny, které tam budou taky obsažený, jako ta červená knihovna. A jo, jako lidi říkali, jo, tak to jako bylo dobrý. Jako jedno z témat tam vyskočilo rozdíly mezi klasickou terapií a tímhle s tím chatbotem.
0: Jo, a co tam vycházelo, jako, nebo jako, jaký tam byly ty rozdíly mezi klasickou terapií?
1: Ale před těma dvěmi lety říkali, že AS to jako nepamatuje, že jo, protože to prostě, jo, jako ta návaznost tam byla daleko horší. Hmm. To je, myslím, dneska už jako se trochu objevuje, ale furt je to problém, že protože musíš někde ty data skladovat a je to vlastně jako jednodušší, když je to jako nějaká interaktivní věc, než když bys to měl něco pamatovat. A další věc, že to teda nemá žádný terapeutický plán, že to v tom nevnímali, že by to s nima dělalo nějakou systematickou terapii.
0: Je to, a to je, jo, to je další věc, co tam taky ty psychiatři třeba popisujou, nebo když se o tom jako baví, že jasně, tady mi to třeba poradí, když popisuju, že mám úzkosti, když jdu před zkouškou do školy, tak mi to poradí dechové cvičení, ale už se mě neptá na další věci, neptá se mě na to, co budu dělat pak, jo, jak to, co budu dělat, abych to zvládnul, co mi třeba pomohlo v minulosti, jo, prostě taky ty věci, co ten terapeut dělá. A ještě mi tam vlastně pak přijde zajímavý, protože jako on je fakt super na to, že když má člověk třeba nějakou paralýzu z něčeho, že mu to nejde třeba rozhodnout nějaký věci. Tam nasype, mu dá hrozně nápadů, jakoby, jak to řešit. A mě to kolikrát pomohlo taky, jako, že rozhodnout si něco. Ale myslím si, že jako asi si jako přemýšlet o tom, že jako výzva pro terapeuty nebo psychologi, psychiatry, že ty lidi to využívají a jak jako ten terapeut by s kým taky měl jako pracovat, aby to jako s kým jako člověkem, že asi nechci vidět jako normálně ten jeho chat jako terapeutický, to mi přijde jako hodně, hodně crazy, ale nějaká jako kontrola by nad tím být mohla, jo? Nebo měla, ale možná nějaká konverzace okolo toho, no.
1: Jasně, já si říkám, že pokud, jo, tak je samozřejmě na místě se zamyslet, jak to asi bude moct vypadat do budoucnosti, jestli prostě na to zanevřem a jedině terapeut a tyhle ty věci jsou nebezpečný. A nebo teda spíš, co si myslím, že s tím postupně začnou terapeuti nějakým způsobem pracovat nebo spolupracovat, že to pro ně bude takový jako parťák pro terapii. Protože přece jenom ta jako dostupnost 24 hodin je jako, to je skvělá věc. Jo. A zároveň to může být problém. Jo. Ono to má prostě obě dvě tyhle ty stránky. A vlastně se snažím si představit, jak by to mohlo vypadat, že by to někdo konstruktivně používal. Jo. A určitě už někdo takhle na Země kvůli bude existovat, kdo to dělá. Nevím zatím o něm, nebo nevím o tom, ale věřím, že to už někdo jako takhle zkouší.
0: Já si myslím, že to musí být i téma třeba v té terapii, že třeba jako jak s tím pracujete, jo. Jako pojďme si o tom bavit, protože asi to může třeba tam hrát jako roli v nějakých věcech.
1: V tomhle to mi přijde, že je to jako srovnatelný, že v tomhle tom je to srovnatelný vlastně s jakýmkoliv jiným využitím AIčka, že hele, ty když jako seš schopný programátor, jo, tak ti ten chatbot prostě pomůže, protože ty víš, když mu něco zadáš, za A, co jsi mu zadala, za B, jestli ten výsledek je použitelný, co na tom není použitelný, jo. Zatímco když tohle to vědět nebudeš schopná vlastně jako v tom zjistit, co je na tom ten slop a co je na tom dobrý. Tak úplně stejně lidi, kteří vlastně jako i z normální terapie si dokáže hledat, co vzít, tak to pro ně třeba bude jako použitelný a dobrý, jo, ten chatbot. Ale zároveň prostě ty lidi, kteří budou nějakým způsobem jako citliví, právě, že se jim třeba může rozjíždět nějaký jako blud, nebo můžou být na tohle to citliví a vnesou to do toho chatbota, tak jim to jako nekriticky hodí na zpátek. No.
0: Přesně tak. Tak pojďme to nějak shrnout.
1: Dobře.
0: Já si myslím, že tady zase platí jako dobrý sluha, špatný pán.
1: Jasně, jasně.
0: Určitě. Jo, to je jako prostě bez zesporu. Hmm. Já si myslím, že v nějakých věcech to může být strašně přínosný pro toho člověka i v té terapii, nebo i přesně třeba v tom, že ho to dokope. I třeba kdyby to opravdu tam mělo tu policy, že tě to dokope vyhledat tu pomoc. Tak jako jsem za to fakt ráda. Hmm. A myslím si, že třeba v nějakých jako hodně, hodně špatných stavech, kdyby tě to umělo vytáhnout právě z toho nejhoršího, že třeba. Proč ne? Ale prostě bacha na to. No.
1: Určitě bacha na to. Z výsledku jedné studie, jedné firmy, tak tam vyplývalo, že třeba jako současná generace dětí, co se setkají takhle s chatbotem, tak ho více jak v polovině případů používají na nějaké jako povídání si. Jo? Hmm. A dokonce se s těma chatbotama povídají než přes zprávy, si povídají víc než s kamarádama. Hmm. Že jako průměrná dílka zprávy pro kamarády bylo nějakých asi 18 znaků a průměrná dílka zprávy pro chatbota asi 136, jo, nějaký takovýhle fakt intenzivní rozdíl.
0: Jako ještě si pojďme říct, jako možná k zamyšlení, jo, že my se smějeme tady generaci alfa, jo, že jsou to ty iPad kids, jo, děti na iPady, tady jsou děti, jako vyrůstá generace dětí, které jsou...
1: Chatbotový děti.
0: Chatbotový děti, nebo komunikují s těma hlasovýma asistentama. Hmm. A to je úplně crazy pro mě.
1: No. No. Takže rozhodně stojí za to za A to studovat, to je jedna věc, za B jako to skutečně nebrat na lehkou váhu a dobře, pokud se objeví, i kdyby se objevil prostě jeden negativní případ, tak furt tomu věnovat tu pozornost dává smysl a tohle to média dělají, tak to je jako dobře a musím říct, že mám tendenci spíš jako pravdu k nějaký jako předběžný opatrnosti, spíš se vždycky kouknout, jo, jako stalo se něco blbýho, fajn, zastavit. A teď jako proč a tak dále. Spíš než říct, no jo, tak prostě jeden z milionů a tak dále. To mi nepřijde úplně jako dobrý, to brát tímhle způsobem. Domácí
0: úkol. No tak jo, a jaký máme domácí úkol?
1: Jak vlastně používáte chatboty?
0: Jak ho vlastně používáte, no?
1: Já mám teďkon krásný jako příběh s chatbotem. Já jsem se s ním nepovídal, jo, ale to mě hrozně překvapilo. Já jsem po něm chtěl. Protože mám svýho kmotřence, tomu je teďkon z 15 let, má hrozně rád prostě takový ty hry na hrdiny, jo, prostě takový ty dračí doupata a tak. A zrovna něco jsem jako na to připravoval a měl jsem takovou jako mapu, kterou jsem si stáhnul a tam byly takový ty jako hexová mřížka, jestli víš, takový ty šestivé mřížka a pod tím byla mapa. Říkal jsem si, že ten jazykový model, že by mi tam mohl na to dát jako nějaký znamínka na ty jednotlivý hexy, na ty jednotlivý šesti prostě strany, abych se v tom mohl nějak zorientovat a mohl prostě se v tom líp orientovat. Jo. Mm-hmm. Jsem si říkal, to je jednoduchý a to je určitě jako, to je přesně jako úkol prostě dále pro LLMko, tak mu to dám. Ty bláho, já jsem s tím strávil v posledku 2 dny. Protože to bylo jako, on mi vždycky říkal, jo, už ti jako skvěle rozumím. A pak z něj, to, co z něj vypadávalo, vůbec jako vlastně nedávalo smysl. Jo. Že on tam vytvořil jako vlastní mřížku. Nejdřív vytvořil dobře, a pak ji vytvořil úplně divnou, jo, že se třeba překrývaly ty hexy takovým zvláštním. Bylo to moc hezký, ale bylo to vlastně jako špatně. A hlavně proč to dělat jako složitě, když to je jednoduše. Jo, že
0: takže vlastně kdyby jsi to tam namaloval sám, tak to bude jednodušší.
1: Ale ty bláho, já bych s tím dobře strávil, bych s tím půl den, jo, ale měl bych to hotový. A takhle jsem se jako vlastně mi to nedalo, že mu to přece jako nejsem schopen prostě vysvětlit, aby to udělal dobře. A někdy vyloženě jako mi přišlo, že mě trolí, jo? Že jsem mu zadal, hele, na každý prostě ten hex tam dej znamínko. A tam on tam jako rozházel takhle jako pár nějakých těch identifikátorů prostě náhodně po té mapě a říkal, jo, teď jsem to udělal. Říkal, ne, teď je jich tam jako na každý z těch hexů.
0: Ano.
1: Jo, už tě rozumím, jo. A něco podobného z něj vypadlo jako předtím, že vyloženě na to, tak to jsem si říkal, no. Ty
0: já jsem měla hodně vytáhnout nějakých jako textů ze studií, ale fakt jsem je už potřebovala jako dát dohromady. A věděla jsem, co přesně chci, ale je mu problém ten, že já píšu velmi rozsáhle, potřebuju to zestručňovat a to on jako umí dobře. No ale pak jsem se s ním hádala takovou dobu, že kdybych to zestručnila podle vlastní hlavy, tak je to jednodušší.
1: A to je takový jako zvláště nepředvídatelný. No. Že to někdy
0: a, někdy, to... a někdy je to bomba, někdy to jede, tyjo. No. A...
1: Někdy je to fakt jako dobrý, jestli říká, jo, to je fajn, a nebo je tam třeba jenom něco málo, co potřebuješ změnit. Teď jsem takhle vlastně svůj projekt překlápěl do grantového návrhu a oni tam měli okýnka a vždycky k tomu měli, jako co v tom okýnku má být. A to bych se z toho posesoval, kdybych to tam měl vypisovat jako sám za sebe, tak jsem si takhle jako zjednodušil práci. Já jsem vždycky mu řekl, ale tady máš ten můj projekt, co se tady hodí do tohohle okýnka. A bylo to super.
0: Hele,
1: bylo to fakt
0: jo,
1: jako
0: a to bylo
1: použitel.
0: Super. já si tím nepodvádím, ale pak si říkám, ne, teď jako já jsem nad tím pracovala,
1: no,
0: ale přesně na to, to vypisování, kdy já mu tam i třeba řeknu, tady je můj projekt, tady mám přesně, tyhle body by to měly zaznít, chci, aby to vypadalo takhle a on ti dá dohromady tu jednu větu, s kterou já bych se párala půl dne, protože jiný jsem schopná vymyslet, tak jako to je super.
1: Takže jo, takže to je jako, no, umí to být jak jako velký pomocník, tak jo. Pěkná osina v pozadí.
0: Přesně tak.
1: A s tím je potřeba počítat, když to člověk chce využívat.
0: Jo, já si myslím, že je to hrozně důležitý, že
1: jako
0: přesně...
1: terapeuta. Nebo jako
0: terapeuta,
1: terapeutický nebo... nástroj, řekněme, ne,
0: jo.
1: Terapeuta.
0: Myslím si, že je to hrozně fajn, ale že tam je dobrý mít ještě jako právě jako tu externí podporu.
1: Právě nechceme být návodný, jo, jako nemůžeme doporučit, protože se o tom zatím neví dost, že to je jako bezpečný takhle používat. Pokud chcete používat různý chatboty tímhle způsobem, doporučuji vám vždycky vlastně mít jako živýho terapeuta, s kterým to proberete. Jo.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Takhle se s váma loučíme. Tady Kája.
1: A tady Pavel.
0: A váš podcast Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. Anglicky kdo chce, tak si to umí vyspelovat sám.
5: A pořad jak to je to anglicky, Zuzka?
4: B-U-C-H-T-Y. A je tady s námi smějící se taky člověk, jako stejně jako my jsme smějící se lidé. Je tu Michaela Peterková, alias Míša, která říkala, že je psycholožka mimo jiné, pak je taky máma dvou dětí a pak je také milovnice, tady zaflexila i v mailu, kterým se nám přihlásila, astrofyziky a astrologie, nebo astronomie. Ne astrologie, ale astronomie. Dobře. A vesmír a lidská duše, že tě zajímá. No, tak
5: astronomie
4: dobrý.
5: A astrofyziky, ano.
4: A Míša přijela z Jaroměře.
5: Z Jaroměře. Hmm. Tak dobře, to vůbec nevím ani kde je, nikdy v životě jsem tam nebyla.
4: Se ani nebudeš.
5: Tak kdo ví, kam se vyrazím na výlet z kopítka. Tak Míšo, řekni nám nejprve, než se dostaneme k tvým zájmům, astronomie, astrofyzika, psychologie, něco o Jaroměři.
6: Jaroměř za mě má velký půvab, že má dokonce teda tři půvaby, tři řeky.
4: Mm-hmm. Tři řeky.
5: A který?
6: Jaký, no?
5: No jaký, to nám
4: aspoň
5: řekni.
4: Aspoň jednu,
5: ty tam by znala.

0: Labe,
1: riskuj.
0: Třeba.
2: Labe.
1: Labe. No. Labičko.
0: Upa.
1: Upa. Upička.
0: A metujka.
1: A metujka, metujka tu mám ráda.
2: Metujku máš ráda, jo?
1: Moje babička taky bydlela na metuji. Jsme chodili dokonce do stejnojmenného podniku vždycky na nějaké jiné narosky.
2: Ale
1: Nové městě nad
2: Metují. Nové město nad Metují. Ano. Takže to je jinde, ale rovněž
1: ale
2: tam protéká řeka Metuje a ta je tvoje oblíbená teda, Zuzko.
1: Ano.
0: Takže Jaroměři končí svůj život právě v Labi. No. Ale ty tři řeky nám tam dávají krásné možnosti, tam je spousta luk kolem a mám pejska, někdy i pejsky, dokonce jich víc, teďka jenom jednoho, tak je tam spousta příležitostí, kam chodit na krásné procházky.
2: Takže Jaroměř. A velikostně je to třeba tak jako co?
1: 12 tisíc,
2: jako Brno?
0: No, 12 máme.
2: 12 tisíc máte, takže
1: obyvatel.
2: To je takový fotbalový stadion.
1: A to znáš skoro všechny jménem, ne, tím pádem? Ne? To ne? Ještě by obsáhl lidský mozek. Ty jsi odbornice na lidský mozek, myslíš, že si můžeš zapamatovat 12 tisíc lidí podle obličeje a jména?
0: Tak já určitě ne podle jména, a tu podle obličeje, protože na to nějak nemám hardware.
2: Takže dobře, takže tam jsou teda tři řeky, Labe, Uba, Metujka, to je Zuzky oblíbená řeka, pokud byste chtěli Zuzku potěšit. Tak jí zašlete třeba nějakou pěknou grafiku, pohled se řekou Metují. Viď, Zuzko? Mm-hmm. No a kromě těch tří řek, teda v Metují...
1: Co tam je za občanskou vybavenost? Galanterie?
2: Zuzku zajímá samozřejmě galanterie. Máte tam bazén, Zuzka má ráda bazény taky.
0: Určitě tam je kebab nějaký.
2: Kebab tam
1: to
2: máte?
1: To mě zase tak nebere.
2: Ne. A galanterie?
0: Potom, no jo.
2: To tam máte galanterie.
1: A chodíš do galanterie?
0: Já jsem myslela galerie.
1: A galerie.
0: To tam máme taky.
1: Galanterii máte?
0: A já myslím, že je ještě
2: Zuzka
0: furt
2: je jako Bára Tachecí. Dokud neodpovíš na galanterii, tak vy nám pořád utíkáte z otázky.
1: Ano.
2: Tak je tam galanterie?
0: Já si myslím, že na náměstí si pořád se nachází.
2: A víš, co znamená? Myslet znamená nic nevědět.
0: Přesně tak.
2: Takže si myslíš, že se tam nachází.
1: Takže nejsi častou zákaznicí, odběratelkou galanterního zboží.
0: Evidentně ne.
1: Moje babička pracovala v galanterii, takže já prostě...
2: To je, Zuzko, zajímavý, že to, jak se to pořád vrací ti k tý babičce, že ty máš ráda, že řeku Metuji máš ráda.
1: No ale
2: galanterii,
1: tak galanterie a Metuji, to jsou dvě věci. Co
0: ale
1: prostě...
0: pevnost taky máme.
2: Pevnost.
1: Jo. Aha, tam u toho, já
0: pevnost
1: už vím, ano, a tam se odehrává ten metalový festival.
0: No, Brutál.
1: Aha, tam jsem chtěla někdy jít.
2: Brutál Assault, nebo jak se to jmenuje.
0: Jo, přesně.
2: Takže festiválek teda na pevnosti Josefov a ještě něco dalšího, galanterie na náměstí možná, bazén.
0: Bazén přes letní sezónu, 50.
2: Venkovní teda bazén.
1: Slušný už.
2: To už Zuzko podle mě co? Jako brněnský koupaliště to není, ale mohla bys?
1: Ne, 50. je dobrá.
0: A dobrý je, že 4 hodiny máme Hradec Králové, kde už toho je podstatně víc.
1: Hakáčko.
2: To jo, ale hakáčko to nás už tak nezajímá. Nás teda ta Jaroměř. Takže kdybys měla nalákat někoho do Jaroměře na výlet, tak teda, že se tam stékají tři řeky, je tam galanterie a bazén v létě. A
1: nějaké trhy třeba s keramikou. Nebo...
2: to by...
0: Máme tam, jo, v Josefově je nádherná umělecká kolonie, které tímto ráda udělám nějakou reklamu, kde je vidět sochař při práci.
1: Jako živý sochař, živý nebo sochaře při práci.
0: Živý sochař při práci, taky keramička tam právě vystavuje.
2: Tak, jako takový to živý Betlém, víš? Takže tam je živý sochař při práci. A to jako on má nějaký směny, že jako od 8 do 4 tam jako musí bouchat do kamene kladívkem a střídají se. Nebo to jako on opravdu dělá nějakou sochu, že to je opravdový umělec. Nebo to je jako fake, jako ve skanzenu.
0: To by se asi Petr Novák jako by nebyl rád, kdyby byl pokládán za fake, takže on tam je, protože je tomu oddán zcela.
2: Jo. Takže to je opravdovský
1: sochař. A jmenuje se Petr Novák jako ten zpěvák. A asi jako mnoho jiných lidí se jmenuje Petr Novák. Petr Novák.
2: A co zpíval Petr Novák?
1: Já budu chodit po špičkách.
2: Ať tě tím nezbudím. Jo, to je docela banger.
1: No to je hrozný banger.
2: Takže Petr Novák banger. Takže tento sochař se jmenuje jako tento zpěvák a je to skutečný tedy sochař.
0: Ano.
2: Kterého můžeme vidět v Josefově v umělecké kolonii.
0: Přesně tak.
1: A ty tam chodíš na nějaké obhlídky, dejme tomu, do té umělecké kolonie? Nebo?
0: Já jsem tam dokonce byla teďka po dvakrát kreslit akt podle živého modelu, protože to vůbec neumím. Ale...
2: Akt, jo. A to byl akt teda ženy, muže, nebo jiný akt, typ aktu?
1: Zvířete.
2: Kdo tam byl?
0: To byl akt ženy.
2: Akt ženy.
0: A Petr to tam korigoval, jestli to děláme dobře.
2: Mně přijde, že častěji se kreslí akty ženy, než akty muže. A mně to přijde trochu teda genderově nekorektní. Nechtěla bys tam vznést příště tento dotaz, že si budete taky kreslit akt muže.
0: Už to napadlo. I.
2: No, a zeptala ses?
0: Zatím ne.
2: Tak, tak se zeptej
1: a tam jde
2: příště.
1: Taky o to, kdo je ochoten tam takzvaně stát modelem, nebo sedět modelem.
0: Nebo to ležet modelem.
1: Nebo ležet.
2: No, ale
1: a nestyděla
2: stejně,
1: ses u toho?
2: Jako?
0: Já jsem se styděla.
1: No.
0: Já ne.
1: Ne, nestyděla ses.
0: A modelka vypadala taky, že je zkušená.
2: To povedlo, byla se s tím spolu.

0: Že vidíte v Jaroměři si můžete pěkně zamalovat nějaký
1: aktík. A dělala jsi takové to, já nevím, jak to vysvětlit takhle jenom hlasem, když je to spíš vizuální věc, gestikulace.
0: No spíš úplně.
1: Jestli jsi takhle poměřovala třeba tu rutku s tím tělem kvůli těm proporcím a tak?
0: Jo, jak se dělá takový to, že si někdo bere tu tušku třeba.
1: A poměřuje nebo ty proporce. Vyplázneš u toho většinou jazyk, máš baret.
2: Ono se tomu i říká vizování, jak jsem byla tam poučena.
1: Aha, vizování.
2: Ale zjistila jsem, že jako lepší, oni tam mají takový jako v podstatě takový dlouhý ukazovátko, kterým si člověk jako vůbec jako tam nasměruje jako třeba i jako co má jaký směr, jestli to třeba vede zprava doleva nebo tak, protože máte také loket třeba proti sobě, na ně koukáte ze předu a já vůbec nevím, jak ho mám nakreslit, jako jestli šikmo nahoru, dolů, nebo takže pomocí toho ukazovátka si člověk i pěkně jako tak zorientuje vůbec
1: zorientuje,
2: tom,
1: kde co je.
2: Co kam kreslit. No,
1: no to já bych s tím měla problém. Já moc taky ne.
0: To je ještě jedna z věcí, do které můžeme ještě proniknout.
1: Já bych se i styděla, kdyby někdo tam byl nahý.
0: Proč?
1: No protože já jsem teď byla na výstavě Mariny Abramovič, která byla dobrá, ale hrozně mě to zarazilo. Tam je takový nekomfortní pro mě prvek, že tam občas jsou nazí brigádníci, kteří vlastně znovu opakují ty performance Mariny Abramovič, které dělala mimo jiné s tím svým tehdejším partnerem Ulajem. A najednou, Ivanko, představ si situaci.
0: Situace?
1: Je místnost, který je jediný východ, který je obložen, ten východ dvěma naháči, ženou a mužem.
0: No.
1: A jsou od sebe naschvál třeba jenom 10 cm, aby se tam musela jako protáhnout, aby se tam nemohla projít úplně jako v pohodě.
0: A tobě ta nahota prostě vadí,
1: no to
0: nebo
1: ne,
0: nevadí, ale je pro tebe nějaká zneklidňující.
1: No taky, docela jo. Docela jo. A já jsem se ptala toho.
0: A kdyby byl ten člověk oblečený, tak by ses o něj radši otírala.
1: No tak hrozně radši. Jsem se musela zeptat toho kustoda, abych nebyla naštěna tam z nějakého nekalého chování, jestli to je jediný východ. On řekl já.
0: Já.
1: A tak jsem pak přemýšlela, jestli se otřít od jako čele mít vůči tomu muži nebo té ženě.
0: To je Zuzko teda úplně, ale podle mě tohle bylo přesně smyslem té performance.
1: No to bylo.
0: Ty si do toho úplně skvěle zapadla.
1: Ano.
0: Možná by se nepřechytračila, ale že by si překvapila tím, kdyby si teda odmítla vyjít z té místnosti. Že by si řekla,
1: pozadu.
0: Že tam teda zůstaneš, až dokud prostě oni neuvolní východ.
1: Jo. A nebo že bych je třeba štípla, aby je to bolelo, aby uvolnili
0: východ. To nevím, teda Zuzko, dobře.
1: Ale to jsem neudělala.
0: To je zajímavý teda.
1: Možná šla bys naproti muži nebo ženě?
0: Víc, podle mě bys měla začít chodit na nuda pláž, si myslím.
1: No, spíš ne.
0: Taková terapie.
1: Až začneš chodit do keramiky.
0: No
1: já jsem se právě bála,
0: to
1: že...
0: To jedině, kdyby tam byly naháči, tak budu chodit do keramiky.
1: Já jsem se nakonec rozhodla jít naproti té ženě.
0: Mm-hmm. Jak naproti, jakože
1: musíš se na někoho prostě přichýlit, protože tam je ta průrva je tam asi 20
0: cm. No takže ty jsi šla jako zadkem k muži a předkem k ženě a váhala si, jak to máš zvolit, jo?
1: No to je právě to dilema, protože jsem se ptala různého kamarádstva, co tam taky bylo a každý to měl jinak. Někdo si to užíval, někdo si chtěl otřít a někdo chtěl naproti muži a tak dál. No tak to je jenom zpět k Míše. Jenom
0: pro mě by tam
1: teda exkurs tady.
0: Jako zcela objektifikačně hrálo velkou roli, kdo by mi připadal hot a k tomu bych šla čelem.
1: Aha, tak to abych k tomu, kdo by mi připadal hot, teda vůbec nešla čelem.
0: To je zase to metoda netradičního seznamování, že kdo se Zuzce líbí,
1: tak s tím nemluvím.
0: Ona se nebaví. Takže
1: se pokud se s vámi budu
0: někdy
1: bavit.
0: Zuzka ne. Tak to něco znamená.
1: Přesně tak. To je takzvaně my method. No nic. Tak zpět k tobě. Ty jsi teda kreslila ty
0: aktíky.
1: Hudradla.
0: Jaký? Co to je zase?
1: No jisté části těla a nebudu prostě každý si to najděte na internetu, tak jsem si to musela najít, se
0: to
1: říká hudradla. Ale není to samozřejmě ten lékařský název. Já znám
0: labia
1: jsou to.
0: Anatomicky.
1: Takže zpět k tobě, Míšo. Seš na tom kurzíku.
0: Nebyli u tebe teda.
1: A teď, co jsi udělala s tím aktíkem vlastně těch hudradel, který jsi vytvořila?
2: To doma svinutý na balicím
1: papíru. Máš to svinutý? A kam to umístíš?
2: Tak to je takový pokus o dílo, tak si myslím, že ho umístím jenom do svý nějaký vzpomínky zajímavých událostí v mém životě.
1: No to jo, ale to zničíš, to je obrázek pěkný, nebo
2: to zatím nevím, ale já jsem docela vyhazovač, tak je možný, že to s tím zatopím.
1: No my máme asi dvakrát za rok nějaké liveko, kde máme takzvanou tombolu, tak já bych doporučila nevyhazovat. I všechny lidi vyzývám, co chcete vyhodit a je třeba zajímavé nějaký aktík, tak nám to spíš dejte a my to zase někomu předáme.
0: Je pravda, že toto i podporujeme vlastně tímto cirkulární ekonomiku a spoustu těch věcí ještě, to by se byla možná překvapená, udělá lidem radost.
1: No.
0: Zuzka teďka třeba, když tam měla takovou malou keramickou sošku jeptišky, tak o tu velký byl zájem tu. Když jsem dala někam fotku, tak lidi úplně byli nadšení z toho.
1: A podle mě takový aktík.
0: Aktík by určitě někoho potěšil. Dobře, takže nevyhazuj, předej nám a pokud někdo nás posloucháte a měli byste něco do tombolky, tak buď nám na nějakým liveku předejte, nebo v rozhlásku, nebo se spojte s námi na Instagramu. Buchty podtržítko Radio Wave.
1: Ale jenom menší předměty.
0: Tak co znamená menší?
1: No tak do metru.
0: Do metru aktík ještě může být.
2: Ani si tam ta modelka není podobná. No, ale ani by to nevadilo.
1: A udělala si obě oči, nebo třeba zvolila takový ten pikasovský styl, třeba jako jedno oko propojené s rukou, nebo jako taková spíš abstrakce.
2: Tam
1: nebo
2: kreslo realisticky. Ale má jenom jedno oko, protože byla bokem.
1: A jo, tak, takhle, dobře. Dobře, takže modelka s jedním okem.
0: Takže tvoje teda umělecká zkušenost. Dobře, to je fajn.
1: A mě ještě zajímá, ale jestli si s tím modelem, respektive modelkou třeba nějak komunikovala, nebo povídáš, nebo ona tam jako sedí a čte si.
2: Ona tam
1: si,
2: hodně povídá.
1: Ona tam povídá u toho a nerozčiluje
2: to? Asi, aby se nenudila, ne, ani ne.
1: A jakože má monolog? Že vykládá o svém životě?
2: On tam povídal s někým.
0: Jo, takže jo? Dialog.
2: Jako small talk, no.
0: Small talk, takže no. Dneska se ochladilo, to je dobrý, zase jsou drahý květáky a tak.
2: Nebo
0: jo?
2: Proč někdo volá, co její dítě chtělo, že jí volalo a tak.
0: Mm-hmm. Jo, a ona tam teda má normálně u sebe mobil, ano. Jo? A ona se může normálně hýbat, nebo ona musí být tam třeba 3 hodiny strnulá v jedné pozici, aby vám to nepokazila ten aktík?
2: Ono to trvá 2 hodiny a má přestávku, takže, jo, takže jo. Se snaží být třeba těch 50 minut plus minus bez hnutí,
1: strnulá,
2: pak,
1: ale mele,
2: pak si dá pauzičku, ano.
0: A to by mi stejně teda bylo nepříjemný, jako teda. 50
1: možná
0: minut
1: to
0: bez
1: není
0: hnutí.
1: Job pro tebe.
0: Ne, to není podle mě, Zuzko, no. To bych nevydržela. Bych byla neklidná takzvaně. Tak dobře, ale pojďme tedy k mailíku, když už si nám ho poslala, že? Předmět. Psycholožka se slabostí pro ne a černé díry škrabe na dveře do podcastu.
1: To mě zaujalo.
0: Zuzko se směje černé
1: díry. Protože černá díra ani tak, ale škrabe na dveři, že to podle mě už tak jako předpokládáš nějakou svou submisi, že škrabeš na dveře, škrab. Proč jsi to tam napsala?
0: Ale tak i škrabe na dveře může být takový strašidelný, Zuzko, že třeba polednice škrabe na dveře.
1: No každopádně se nám ještě nestalo, že by někdo takhle nadepsal předmět prvního e-mailu, že někdo škrabe na dveře. Co si tím myslela?
2: Já někdy škrabu na dveře dětem, když nevím, jestli spějí nebo ne, tak jako takovým kolečkem prostě tam ze škrábu, abych neťukala, abych je třeba nezbudila, takže mě to přijde.
0: Jo, že ty jo. Považuješ škrabání na dveře za takovou mírnější formu ťukání.
2: Řekněme.
0: Aha.
1: A děláš to i na úřadě třeba, že zaškrábeš?
0: Ale zároveň víš, kde by se je přechytračila podle mě u lékaře, nebo u lékařky tam je vždycky napsáno takový to neklepat. Sestra vychází a stejně někdo klepe a pak dostane takzvaně vynadáno. Takže ty, ale kdyby si zaškrabala na dveře u lékaře, tak pak bys mohla
1: jako chytrá horákyně.
0: Sestře nebo tomu bratříčkovi naštvanému říct, že si neklepala, že si škrabala a tam si myslím, že stejně by byli naštvaný.
2: Stejně by byli. A jestli by to přes to rádio nebo tyhle věci tam vůbec slyšeli.
1: Ale to je mimochodem i dobré takhle někoho budit, že škrabáním. S ním rovnou nelomcuješ a že ho tak škrabeš na zádech.
0: To teda nevím, no. A tak zase můžeš ho budit i normálně budíkem. Takže dobře, a ty máš jako nějakou afinitu ke škrabání, nebo máš tam nějaké lidské škrabadlo?
1: O které se, o futra se drbou lidé.
0: Ale zase mně škrabání přijde fajn, teď prodávají se takový ty různý škrabadla, takový to na hlavu, přeci takový ten drátěná
1: škrabka.
0: Jo, tomu
1: se říkalo orgazmátor.
0: No
1: orgazmátor,
0: tak, tohle, toto zase teda mi přijde, že do orgazmátoru to má hodně daleko, tady tak tenhle ten prostě drátěnej, nevím, jak bych to popsala,
1: za 50
0: kartáč.
1: Korun,
0: ano, právě. A pak jsou různý ty žinky do sauny, takový ty, který taky škrábou, nebo různý ty kartáče na záda, že lidi se rádi podle mě škrabou.
1: Je to tak?
2: A to je strašná vlastně vymoženost. Já jsem nad tím tohle i přemýšlela, že vlastně, když člověk někde má nějaký takový ty nepříjemný taktilní věmy na kůži, něco jako, že svědí, tak ten luxus jako moc se to poškrabat. Vlastně vyřešit jednoduše tím, že prostě takhle vemu ty nechty a poškrábu se.
1: To je velký luxus.
2: To jako je, to co by to nešlo.
0: Ale ono někdy, zase pozor, tím, čím víc škrabeš, tím víc to svědí, protože třeba když tě kousne komár, že máš takový ty štípance od komára, tak podle mě čím víc si škrábeš, tím víc oni zase svědí.
2: No, nebo čerství je to třeba, že jo?
0: Začarované kolo.
1: No, ale to něčím pomázneš prostě.
2: No, tak je to jako se vším, že jo? Jako se to musí užívat s mírou a ve správných situacích.
0: Ale vím, že to si hodně podle mě uvědomíš, tu vymoženost toho škrabání, když máš sádru, nebo když máš něco v sádře a nemůžeš se tam poškrábat, že vím, že lidi různě používají potom pletací jehlice a já nevím, co se dá strčit do té sádry.
1: A nebo jsou místa, kam si nedosáhneš.
0: Jo.
1: Tak na zádech třeba
2: no,
1: si nemusíš dosáhnout.
2: Právě, když si člověk zapotá noci do deky už, jo, a všechno to má, všechno to má kolem sebe narovnat, začne svědět mezi lopatkama, že jo, to je úplná klasika. No. Ale jinak se mi teď úplně napadlo, že se to dá vlastně použít krásně jako na meditaci všímavosti. Že vlastně, když člověka někde něco, no,
1: škrabe.
2: To vymoženost, že člověka vlastně, když někde něco svědí, třeba, nevím, na ramenu.
1: Tak se nemá.
2: Tak to záměrně nechá.
0: Nepoškrábeš.
2: Nechá to, bude to pozorovat chvíli a potom si vědomě řekne a jdu s tou rukou, s těma nechtama k tomu místu a teď to škrábu a jaký to je. A jako se tak vychutnat vědomě.
1: A to teda děláš práci tady, tuhle
0: praktiku.
1: Taková
0: prostě dovolená chudých, že se jako poškrábeš. Žádný k moři, all inclusive.
2: Ale jako je to příjemný zážitek v tu chvíli a je zadarmo vlastně úplně.
1: A já ještě doporučím další takový typ.
0: Laťka je hodně na zemi. Jak si zpříjemní život, poškrábejte se.
1: Ale co, Ivanko, je třeba příjemný opravdu, když jsme teda u těch malých potěšení žen ve středním věku, když máš žízeň.
0: Poškrabat se na rameni, mě už stačí k životu malé už. Já jak se v neděli jsem se tak krásně poškrabala na rameni, to je opravdu, no, to stojí už, za to žít.
1: To už prostě nejsou gangbangy, to je, že se poškrabeš na rameni a když máš, ale hodně žízeň, že třeba nestíháš pít.
0: Teď ses a pak se doma přesunula od škrabání k žízni, jo?
1: Máš žížu?
0: Máš velkou žížu?
1: Třeba nikde není obchod, jsi třeba na chatě.
0: Mm-hmm. A pak se napiješ.
1: A pak se napiješ prostě
0: orgazmus.
1: Vody. To nevím, ale je to potěšení.
0: A tak to je stejný, jako se říkalo, já nevím, nechci parafrázovat, jestli to byl Karel Čapek, nebo podle mě to je takový ten citát z internetu,
1: který neexistuje.
0: Co mohl říct Winston Churchill a nebo Horníček. Dalaj Lama nebo Bohdalova. Ale bylo tam přec něco takového s botama.
1: Když už jednou člověk je?
0: Ne, že takový to, že když celý den chodíš jako v botách, co tě tlačí, jo, takže to nejlepší pocit je, no, když pak večer si sundáš tu botu, co tě celý den tlačila. Tak to mi přijde, že takový podobný level jako neškrabat se a pak se poškrabat, celý den nepít a pak se napít. A koupit si záměrně o číslo menší boty a hned se máš.
1: A nebo někdo dělá,
0: lepší,
1: že si koupí salám a má, šetří si ho, že po kolečkách.
0: Jo.
1: Ale já nesi nekoupu salámy, takže nemůžu sloužit, jestli je to dobrý.
0: Jakože se na ten salám třeba díváš, hladíš ho, jo, a pak teprve druhý den si dáš kolečko.
1: Že si dáš vždycky kousíček a pak si to zase zavřeš. Děláš něco takového? Vědomně, že si koupíš salám?
2: To už dlouho, ne?
1: Ne? Salám není moc zdravý, že?
0: Tak jak které, jako zase bysto všeho s mírou, já nevím.
1: No.
0: Dobře, ale jak jsme se k tomu dostali, to teda nevím. Jo, od toho škrabání, že tedy škrabání na dveře je taková soft verze ťukání. A potom už po ťukání bys řekla, že je kopání do dveří, nebo je tam ještě
1: vykopnutí dveří.
0: Jiný
1: mezi stupy. Když já dvakrát zaškrabám, jak vykopne dveře.
0: Že by bylo škrabání, ťukání a co dál?
2: Pak třeba možná do ty dveře otevřít jen tak?
0: Jo, takhle, ty bys rovnou teda otevřela, ty bys nekopala teda do dveří. A co kdyby byly zamčený, no tak, ale
2: tak
0: to je jiná
2: otázka.
0: Tak
2: to je ten další level.
0: Takže ty si teda zaškrabala na dveře do podcastu metaforicky, že tady si na nic neškrabala. Ahoj Ivano a Zuzko, mám váš humor, buchty obecně s knížkama a umčem zejména, Bramboru tu, to je podcast Brambora s vejcem s Alešem Stuchlým, moc ráda. Až mě napadlo se k vám pozvat. Tak to nám přijde fajn, to my ceníme, že se někdo pěkně pozve sám. Jsem psycholožka, vedu semináře, píšu, podcastím a pracuju s lidmi. Tak to většina z nás. Tak, moje aktuální obsese se točí kolem toho, jak odmítat, říkat ne, umět to přijímat, nebýt hodná holka.
1: Mm-hmm. A jak to teda děláš? Komu říkáš ne? Třeba, jak si to trénuješ, nebo proč je to tvoje obsese? Není to přehnané slovo obsese v tomto kontextu?
2: Je to přehnané slovo.
1: Tak je to tvoje líbůstka,
0: jo? To je Zuzko takzvaná hyperbola. Mm-hmm. Víš, co používá někdy?
1: Jo. Že si ujíždíš na tom říkat ne, jo?
2: Hele, ne. A možná částečně je to něco, jako když fandíš Estonsku třeba v hokeji.
0: Jo, že nějakýmu takzvaně outsiderovi
2: no,
0: fandíš?
2: Protože to ne je strašně znevýhodňovaný, že u nás pořád to máme jako nastavený, že jako dobrý je říct jo, ano. To je ta dobrá odpověď, když tě někdo někam pozve nebo ti nabídne kafe nebo něco, že to jako přijmout. Nebo
0: A to mně přijde, že bys to měl přijmout jenom ve chvíli, kdy to opravdu chceš dělat.
2: No to je ono, že jo. Dost lidí to jako přijme, protože
0: se to jako má,
2: jsou ty hodný holky nebo hodný kluci, že jo, protože to má. No.
1: To není tvůj problém.
0: To není můj případ, no.
1: Ale mně se to tak stává někdy, no, že někam jdu a nechci tam jít.
0: Ale Zuzko, to je hrozně neupřímný.
1: No, však je
2: no právě, no, takže no, to ne je jednak znevýhodněný, protože ho neradi říkáme, protože si myslíme, že to je něco horšího, než to jo. A potom vlastně to ne, když se nad tím člověk takhle zamyslí, jako když to řekne upřímně, tak je to vlastně obrovský dar, že jo. Jakože to je dar upřímnosti.
0: No, jakože třeba pomůžeš mi? Ne. Ne, tak to si myslím, že na otázku většinou nějaké pomoci, samozřejmě pokud lidi chtějí, tak ti jako pomůžou, ale teda spíš ty to myslíš v kontextu těch jako zdvořilostních odpovědí, ano, že tě někdo třeba pozve na svou oslavu narozenin, kam ty opravdu nechceš, ale řekneš ano a pak celý večer tam tiše trpíš, ale zase, když se tě někdo zeptá, jestli se ti tam líbí, tak ty řekneš ano.
2: Něco takového, ale ono je s tou pomocí, ne? Když třeba vidím, že někdo, nevím, napíše diplomku už jako tady dva roky o tom ví a nic na ní neudělá.
1: Potom... To myslíš o mně? Mluvíš?
2: No předtím, když ty jsi psala svoji, ne, tady a už se chceš vyspat, tak ti řekne, hele, pomoc mě, já jsem úplně někde, tak...
1: Mm-hmm, jo, tak, že tomu taky... dáváš nějaké meze té pomoci, tak že třeba, se nerozkrájíš. No. Jo, no, to mi přijde dobrý. Ale jak se to má trénovat? Nebo v jakých situacích to by to třeba ještě dělá problémy, když jsi vytrénovaná? No ne. Třeba Ivanka je tady vytrénovaná, co jí znám. Ale...
0: Taky podle mě taky ne? Nejsem. Taky mám občas pocity, nebo jsem zvlášť dřív měla, že musíš právě říkat ano, nebo že se od tebe očekává, že bys řekl ano.
2: Já myslím, že je fajn si udělat takovou tu mentální práci právě nejdřív předtím, jako zamyslet se nad tím, co tím vlastně dělám, když říkám jo, tam, kde bych nejradši řekla ne. Že za A jsem neupřímná, za B pak dost často očekávám nějakou třeba i vděčnost, když jsem se tak teda přemáhala. Ve finále pak můžu jako vlastně dostat i vztek na toho člověka, no za to, že se mě vůbec zeptal.
0: Za mě to celý falešný ne, je vlastně může být hodně kontraproduktivní, protože tobě se třeba nechce na oslavu. Teď půjdeš na oslavu, tam tě to nebude bavit, ale budeš si představovat, jak si mohli, já nevím, doma okopávat rajčátka nebo pěstovat hrášek a mít pohodičku. A už teda si z toho takový trochu vlastně rozladěný, šíříš tam jako negativní energii a nakonec je to bad vibes, bad bunny, pro všechny spíš kontraproduktivní a na škodu.
2: A pak se budu příště už vyhýbat tomu člověku, co mě posledně pozval, by mě zase třeba někam nepozval.
0: Že? Tam tak bublá.
1: To si pamatuju, že jenom v pubertě, já jsem chodila do nějakého kroužku a tam byl nějaký kluk a ten mě někam pozval a já jsem mu ho nechtěla ztrapnit a říct mu ne, tak jsem tam přestala chodit do toho kroužku.
0: Jo, úplně do toho kroužku.
1: Jo, on mi to úplně znechutil.
0: Takže ty si tomu klukovi řekla, že ano, že s ním někam půjdeš.
1: No, že se domluvíme příště, už jsem tam nikdy nešla.
0: Jo, tak to bylo podle mě dospělé řešení.
1: Ale mě bylo asi ideální. 12.
0: Jo, tak tam je to samozřejmě.
1: Ale udělala bych to znova.
0: Tam je to podle mě, Zuzko, omluvitelné, ale stejně jako teda.
1: Ale je to ten příklad, no. Ale zase někdy pak seš rád, že se tě někdo zeptá, že jo, tak to je prostě takové, nechci od toho nikoho odrazovat, no, je to těžký.
2: A někdy člověk řekne jako jo, i když by řekl nejradši ne na ten večírek, pak se mu tam ještě ve finále líbí, aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Jo, takhle, že to může mít ještě takový twist.
0: No ale stejně podle mě si to, pokud si to opravdu jako upřímně rozebereš, proč říkáš ano nebo ne, tak si myslím, že se dobereš k té upřímné odpovědi, protože třeba na večírek se ti nechce jenom proto, že jsi línej, nebo že se ti nechce se hezky oblíkat, zase, že seš línej, nebo že třeba bys tam chtěl, ale jsi nervózní, že tam bude spousta nových lidí a ty třeba si plachý, tak se stydíš. Ale jako reálně někde úplně na dně svojí duše bys tam chtěl jít a řekl bys ano. Tak pak je to podle mě zase, že ta odpověď by měla být ano. A ne, ne.
1: Spletitý,
2: no, to je ta mentální
0: no,
2: práce,
0: podle mě.
2: Protože
0: Zuzko, když si sáhneš na dno své duše,
1: tak víš.
0: Tak víš.
1: To jo. A já si pamatuju, že jednou jsem byla s mým bráchou v nějaké cizí zemi, ale o to nejde. A byli jsme pozvali
0: to v Tajsku, nebo Izraeli, nebo Zuzko za flexi trochu.
1: Bylo to daleko. Bylo to daleko. No a tam nás někdo pozval na karaoke a můj brácha tam nechtěl.
0: No.
1: Ne, bylo to v Kambodži. A můj brácha tam nechtěl. A já jsem mu to vyčetla, že se nechová slušně, že to jsou lidé, kteří nám nějak pomohli, bla, bla, bla. Někam nás předtím taky pozvali. A on říkal, že chce, aby všichni lidé byli šťastní a že z toho neví má sebe a že on by byl nešťastný, kdyby tam šel a že tam nejde. Tak to mi přišlo dobrý.
0: To je vlastně, podle mě jako dobrý.
1: Že tu péči, kterou bys věnoval ostatním, věnuješ i sobě.
0: A že podle mě ono i vůbec tady ty různé falešné záměry maskované nějakou tou jako zdvořilostí můžou vést do různých problémů, protože třeba Zuzko, oni třeba tvýho bráchu a tebe tam zvali jenom tak, že si mysleli, že se to sluší a třeba oni si taky ve skrytu duše přáli, aby vy jste tam vůbec nechodili. Ale celý to potom jako můžou z toho vznikat různý zmatky. Že vím, že třeba v Americe, to nám tady i někdo vyprávěl, myslím v buchtách, právě funguje tady ta zdvořilost, že někoho zvali někam na grilování, nebo že mu řekli, přijď k nám na večeři a on když tam potom zazvonil s lahvičkou vína, že teda jde na tu večeři, kam ho pozvali, tak oni byli překvapení,
1: že on opravdu přišel.
0: Co se k ním cpe, že... proč tam chodí, protože to je jenom taková zdvořilostní fráze, jako rádi tě uvidíme někdy přijít na večeři. Ale nepočítá se s tím, že ty tam doopravdy přijdeš. Tak jak tomu pak máš rozumět?
1: No to jo.
2: Že to bylo rádi se s tebou pozdravím před barákem.
0: No to asi bylo třeba takovýho. Jenom tak jako, že rádi jsme tě poznali a nikdy už nechoď. Nebo já nevím.
1: A to jsou zase ty rozdílné nějaké kulturní kódy.
0: Ale pojďme teda k tomu ne. Tak pokud nás třeba někdo poslouchá
1: a chce někomu říct ne, tak
0: anebo
1: co má
0: to
1: dělat?
0: Neumí, že právě třeba jako Zuzka by šel na karaoke i někam, kam by třeba tolik nechtěl, tak jak postupně teda bys ty řekla, že můžeme začít říkat to ne.
1: A když nepočítám tu variantu vymluvit se na migrénu.
0: A nebo přesně někam jakoby nepřijít, nebo tady tyto jakoby vyhýbavé varianty to nepočítáme. Chceme opravdu to, že někomu...
1: No se odstěhovat do jiného města.
0: Tak, nebo prostě radši umřít, já nevím. Prostě to, že reálně řekneš někomu ne, upřímně, tak jak začneš?
2: A současně chceš člověk dost často zůstat součástí té smečky, že jo?
1: Ještě, no tak nechci být úplně exotem, určitě.
2: Tak jako já myslím, že je fajn jako vlastně pochválit tu akci, že říct, hele, určitě to bude skvělý.
1: To by ocenit, to jo.
2: No jo.
1: To zní skvělý. To bude nádherná akce, ale nechci tam.
2: Tak pro někoho bude asi nádherná, že jo?
1: Pro někoho, a to už mi připomínalo tu situaci, kdy se říká při těch rozchodech, že to není tím člověkem, ale je to mnou. Skvělý člověk, ale ne.
0: A zase záleží asi, jak to myslíš upřímně. Tohle podle mě nikdo nemyslí upřímně. Taky je to podle mě trochu podobný model jako takový to, že musím si dát pauzu, abych našel sám sebe, nebo našel, kdo jsem, nebo našel svou cestu. A na to potřebuju pauzu a potřebuju být sám, nebo potřebuju být sama. Což mě přijde taky, že to je... Spíš, že chci se rozejít a už mě to nebaví s tebou, ale bylo by to moc tvrdý to říct, tak ti řeknu, že musím se hledat. It's not you.
2: Moc slabý pro naši lásku.
1: Jo, jsi moc slabý pro naši, se neznám. No. Takže mám říct teda, že ta party bude určitě výborná, ale ne pro mě teda, jo? A to je skvělá,
2: tam je trošku problematicky ještě to slovo ale, že jo? Protože tím ale člověk neguje to, co řekl předtím.
1: No právě, nejsem rasista, ale typicky, že
2: jo? Jo, jo.
1: No tak jak to má udělat? Tak party bude skvělá a já tam nechci, nebo co?
2: Asi jo. Jo.
1: A nějak to odůvodňovat?
2: Třeba, hele, nejdu, ale... No to je ale, že jo? Nejdu, ale užijte si to. Tam bych to zrovna dala, protože to trošku oslabí, to nejdu.
0: Nejdu,
2: ale
0: užijte si to.
1: A máš
0: ale
1: to nějak vysvětlovat? Proč nejdeš?
2: A to vysvětlování právě to dělají ty hodný holky, hodný kluci, no, že mají pocit, že to musí vysvětlit. Ale jako jedno vysvětlení by asi bylo dobrý, že třeba říct, že jsem slíbil svým budoucímu já, že...
1: Svým budoucímu já,
2: že si dneska třeba budu číst.
0: Aha, no, podle mě to vysvětlování je taky zase na tom zvážení, protože když to vysvětlování, a to jsem si všimla, že hodně lidí to vysvětlování dělá automaticky, že třeba ty se na něj ani nezeptáš, oni ti napíšou, omlouvám se, ale dneska nepřijdu, protože, a teď následuje nějaká velká, jakože moje kočka dostala, já nevím, prostě absces, moje máma něco, jakože tam je nějaký velký vysvětlení.
1: Příběh,
0: proč oni nemůžou přijít, ale přitom by stačilo jenom napsat nepřijdu.
2: Mě nebo třeba osobně nemůžu. Tohle docela jako vadí, protože mám pocit, že ten člověk si myslí, že jako já neunesu, to jeho jednoduchý ne. A že to musí mít nějaký důvod.
1: Jo, ale já zase mám ráda aspoň nějaký důvod, že zase znám třeba nějakého člověka, co třeba se s tebou baví, otočí se, odejde a nic neřekne a to já pak nevím, co se děje.
0: No tak se ho můžeš zeptat, co se stalo.
1: No ale těžko, protože on už je třeba o 300 metrů dál.
0: No tak musíš na něj
1: se otočí, odejde.
0: Doběhnout.
1: Tak já mám ráda něco mezi zase.
2: Jo, tak když řekne třeba, ale jako ne, není to pro mě, dík.
1: Jo, no tak to by znělo dobře.
0: Ale že podle mě můžeš počkat i na to, jestli se ten druhý člověk nebo někdo tě doptá, proč ty vlastně teda nechceš přijít, nebo proč nemůžeš přijít, protože dost často to podle mě jenom tak, ty máš špatný pocit, jakože říkáš ne, tak se tam snažíš vnést jako nějaký to vysvětlení, že vybuchl mi kotel, nebo prostě nevím, maluju hudradla, víš co.
1: Nebo jsem spala 3 hodiny, to já používám. Tak.
0: Jo, no a koho to zajímá, víš co, jakože co mi je do toho, jako... No. Že ty to podle mě pak omlouváš si spíš sám před sebou. No. Nevím, je to jako
1: Ale to říkali v seriálu Kořeny, myslím, že to říkal Kunta Kinte.
0: Zuzko, připomeň, co je seriál,
1: perfektní
0: 500 let starý seriál.
1: Seriál, který jsem sledovala jako dítě s babičkou, opět s babičkou v 90. letech. Kunta Kinte, můj nejoblíbenější postava.
0: A anglicky se to vyslovovalo Kunta Kinte.
1: Kunta Kinte možná. Kunta Kinte tam přišel o nohu. No a je to o dějinách otroctví.
0: Tak, ale teď jsi...
1: A on říkal, všichni dělají, co chtějí, zbytek jsou výmluvy. To říkal Kunta
0: Kinte.
1: Kunta Kinte.
0: Všichni dělají, co chtějí,
1: a zbytek jsou výmluvy. Zbytek to jsou, jsem si zapamatoval. Výmluvy. Mm-hmm. Takový jakoby rezolutní, dejme tomu, ale dobrý. Mm-hmm.
0: Dobře. Takže tedy seriál Kořeny, na ten už jsem skoro zapomněla, ale
1: podle mě všichni dneska, ten autor.
0: Dneska Zuzko tady vyvírá podle mě duch tvojí babičky, tady řeka metuje, galanterie, seriál Kořeny. Takže zdravíme tvojí babičku.
1: Ještě dělala víno z rybízu, domácí.
0: To jsem nikdy neměla teda víno z rybízy. A to bylo alkoholický víno.
1: Bylo. A to byla jenom takový jako
0: čučo, jak se to říká.
1: To jsme nevypili, jako, to jsme ochutnali.
0: Jo, vy jste jenom tak se koukali. No. A rybíz obecně mám ráda. Červený hlavně. Jaký máte nejradši rybíc?
2: Černý.
0: Ty máš černý, jo?
1: Já taky. No.
0: Černák.
1: Já nemám rád, červený mi nesympatický. Vloženě.
0: A proč, hej, prosím tě?
1: Taky moc kyselý.
0: Ten no, já mám právě ráda, že je kyselý.
1: Ten černý má tu hloubku.
2: A má takovou vůni.
1: No, mě a ty právě, to máš pro mě, extroverty je ten bílej.
0: Mně prostě ten černý připomíná trošku už angrešt něčím. Mm. A nějak to mi nechutná.
1: On je na tom přechodu, těsně.
2: A smrdí myšinou trošku.
0: Černý? Aha, tak to jsem teda černý rybí s smrdící myšinou na přechodu.
1: Ale Ivanka, to je jasný běloch.
0: Ne, já bílej nemám ráda. Bílej rybí je moc sladký. Červený.
1: Červený, tak to už je úplně.
0: Červený mi přijde, že takový dobře kyselý, akorátní. Bílý rybí je moc sladký. No a červený.
1: Ale třeba v bublanině dokážu respektovat červený.
0: Dobře, to je slovo do pranice. Takže to jsme si teda vysvětlili. Čučo rybízy. Zdravíme Zuzčinu. Babičku.
1: No, těžko jí zdravíme.
0: A ty tady ještě teda má, no tak zdravíme děti, jako i tak ji můžeme zdravit Zuzíku.
1: Do jiných
0: sfér. I když už není mezi námi živými, ale je pořád s námi. No, tak co tady máme? Pak teda tady máme ještě tu astrofyziku, tak já nemyslím.
1: Tak to ještě dropni.
0: Něco k tomu dropni, no.
1: Protože napsala jsi to tam podle mě z dobrých důvodů.
0: A hele, protože tady ty píšeš. Taky miluju astronomii a astrofyziku a ráda hledám paralely mezi vesmírem a lidskou duší. Třeba to, že z hlediska hmoty jsme v podstatě jen prázdný prostor.
1: Tak to trošku osvětli tady tyto svoje teze.
2: Tak to bude muset tady být kvantová, nebo ne, to úplně ne, ale astrofyzikální vsuvka.
1: No, ale taková nějaká, aby jsme to zvládli. No,
0: pro zvládne. Začátečníky.
2: Tak dobře, tak skládáme si všichni z atomů, že jo?
1: To víme.
2: No, vlastně. Těch je hodně, ale
1: těch je hodně. No.
0: To je slovo fyzika.
2: Ale jako třeba atom si představte, jako kdyby to byl prázdný stadion, úplně nově postavený zimní stadion, nějaký obrovský pro spoustu tisíc lidí a ještě v tom není zastěhovaný žádný sedačky, prostě nic, jenom je tam to obvodový zdivo nějaký.
1: Ještě tam nebruslí Holender druhým, jak se jmenuje.
2: A uprostřed toho stadionu, lítá beruška mrňavá, tam tak jako veprostředku se tam tak jako míhá.
1: Oka, a co to je?
2: No, a ta beruška to je, ne, atom je to celý ten stadion, ta beruška to je jádro toho atomu. Tam je trošku jako mlha kolem a to jsou ty elektrony, co tam lítají kolem.
1: Takže beruška mlha na stadionu, kde není Ilia ani Holender. Ne. Dobře, tak jo.
0: Jak on se jmenuje ten Ilia tím
1: Rozanov?
0: Ilia Rozanov. Ten je dobrý. Tak vsuvka
1: prostě.
0: To je sympaťák.
2: Tak ten Ilia má ty stadiony takhle v sobě a mám jich tam, no a to jsou atomy, že jo, takhle, prostě ten atom je jako totálně prázdný prostor, kde fakt je to jako obrovský stadion, prostě kterýho je ta beruška, kolem kterýho lítá ještě takový prtky mrňavý, ještě mnohem menší než ty berušky a jich tam jako taky málo.
1: Jaký prtky, no, jako nějaký malý hmyzíky?
2: No ty elektrony.
0: Ty
2: no.
0: Elektrony.
1: Aha,
0: no.
1: Dobře.
0: Takže tam je jako velký ten prostor tak. A proto teda my jsme prázdní, jo.
2: No, takže třeba kdyby došlo k nějakému rozdrcení tady, třeba jako Ivanky, tak jakože úplně zdrcení na tu hmotu, jenomže bys byla jenom ta hmota, ne ten prázdný prostor,
0: tak
2: kolik by toho bylo?
0: No, to nevím
2: no,
0: právě.
2: Kolik, no?
1: To si říká podle nějakého toho filmu, že ta jak duše má 21 gramů údajně.
0: To jo, ale to nevím, jestli toto se nedá říct podle mě, že ta hmota je ta duše, protože ty si celá...
2: No, tak ta hmota má furt těch 50, 60, 70 a tak dál kilo. To je
0: ty
2: jako
0: si taková vibrace vlastně.
2: Ale na rozměr, kolik by toho bylo? Kdyby se vyrušil ten prázdný prostor a zbyly by fakt
1: jako
2: jenom
1: ty... kdyby přijel parní válec,
2: jenom ty berušky a prdky, kdyby zbyly, no.
0: Tak kolik, to my nevíme.
1: To nevím.
2: Tak na rozměr, tak jako k čemu bys to přirovnal?
0: Já nevím, kapesník.
1: Kachlička,
2: no. Tak co třeba zrnko soli?
0: Zrnko soli, jo.
2: Ne, do zrnka soli by se vešlo celý Německo třeba.
0: Aha.
2: A právě ono to je strašně těžko představit, takže by jsme jako fakt úplně prázdný prostor.
0: Ono je to pořád všechno celý rozvibrovaný, tak my jsme tam.
1: Ivanka má tady ty teze o vibracích.
0: Já mám tady ty teze o vibracích.
1: A ty máš ty teze o tom zrnku odkud? Jaký máš zdroj?
2: No já mám zdroje solidní.
1: No ale jaký? Kvantová fyzika? Nebo co si čteš?
2: Tak třeba Neil deGrasse Tyson.
0: Pro toho, kdyby vás to někoho zajímalo víc do hloubky, tak třeba, co bys doporučila třeba za nějakou takovou vstupní knihu tady do toho tématu, nebo?
2: Jako skvělá třeba už i názvem je Astrofyzika pro lidi ve spěchu. Je výborná knížka, stručná, jednoduchá.
1: Pro líné lidi třeba mám rád, když ty knihy se jmenou pro líné rodiče.
2: Tak tohle je tak jako vyjádřeno jinak a je to podobný. No.
1: Já si koupu všechno, co je pro líné. Dobře, takže Astrofyzika pro lidi ve spěchu.
2: No.
1: A tam jsou i tyto metafory, nebo ty si vymýšlíš pak sama tyto metafory?
2: Ten Tyson je na ty metafory taky docela výživnej.
1: No. Metafory jsou dobrý.
2: Ale jinak vlastně asi v té astrofyzice, když to chce člověk přiblížit člověku, který v tom úplně neleží, tak bez těch metafor asi úplně neobejdem. No. Jako třeba, že černá díra jako je ten vlastně manipulátor a psychopat třeba.
1: Mm-hmm. Jo, že pohlcuje to okolí, jo?
2: No, pohlcuje to okolí, no. A to ještě to okolí, který se nechá, že jo, jenom. Protože třeba uprostřed naší galaxie je taky černá díra, ale kdyby pohlcovala všecko, tak my už tady taky nebudeme a budeme už jako dávno tam. Ale protože,
0: a měli bychom klid zase.
2: Ale protože, má, no, ale protože máme nějakou jakože energii, že jo, díky který obíháme ještě jako furt kolem, tak nás nepohltí.
1: Jo, zatímco, že se ubráníme.
2: Zatímco ty manipulátoři právě, no, že tu energii svoji nemají a prostě podlehnou tomu, tak to je třeba jako docela jako dobrá metafora. A ještě jako, že jako úplně vydrtí, že jo, ten manipulátor nějakou tu svoji oběť a když ona teda potom někdy se osvobodí, což taky ne vždycky a z černý díry jako není jednoduchý se vysvobodit, že jo. Až do konce.
0: To,
2: nevím,
0: to nebyla jsem žádný
2: no,
0: ještě.
2: No, tak taky někdy ty oběti, když jako od těch manipulátorů jako se jim povede zmizet, tak jsou takový podsuchaný, že jo.
1: Tak jsou zbydované. No. No ono je těžké i vylézt třeba, já se nevím, jestli pamatuješ z různých opičích drah, že je takový dlouhý vak, který trošku tvarem připomíná válec a z toho vůbec vylézt, to je hrozně nepříjemné.
0: A tam si lezla někdy?
1: Tunelu.
0: Takovýhle tunílek teda.
1: No, já jsem bohužel teď nedávno musela, protože jsem hledala dětstvo v dětském herním parku a musela jsem vlézt do takových tunelů a ještě pod zemí a bylo mi to šíleně nepříjemné a měla jsem trošku klaustrofobii a hrozně mě to rozčilovalo.
0: To jo, no. A ono to ještě, jestli to je dimenzovaný spíš na děti, právě, tak do toho lézt, jakože to může být.
1: Já to nemám ráda, že jsem připadám jako v porodních cestách.
0: Ale já hájám se právě, ale Zuzko, že ty máš ráda, ty, že třeba no, ale ty spíš ráda pod zátěžovou dekou, no tam stísněná, ale teda v tunelu
1: ale ne už
0: stísněná,
1: na tom východu
0: to ne.
1: Z porodních
0: takže
1: cest.
0: Takže ty nerada lezeš ven.
1: Nerada lezu ven. Tam.
0: Takže ty by si tím tunílkem zalezla třeba do nějaký tam jeskýnky.
1: Tak to bylo v pohodě.
0: Tak tam by to bylo v pohodě, ale líst tunílkem, tak to ne.
1: A ještě nám prosím tě řekni, co je taková, jestli tě napadá nějaká jako pravda, nebo co bys chtěla lidem říct o té astronomii nebo o lidství, něco prostě takového, něco
0: na
1: jako na Vericha, na horníčka, něco takového svížného, pěkného.
0: Jakože kde je člověk, jak to je? Kde člověk je doma? Tam, kde má pověšený klobouk. Nebo když už člověk jednou je, tak má koukat,
1: no,
0: aby byl.
1: Ale to o těch černých dírách, to se mě opravdu líbilo, to jako uznávám.
0: Hele, tak máš nějaký takový moto?
2: No, ku podivu a na to, že jsme na to nebyli připraveni, tak se divím, že mě teďka napadá. A to je sice, že každý si může říct, že jsem kus vědomýho vesmíru.
1: Jsem kus vědomýho vesmíru.
0: Jsem kus vědomého vesmíru. Všichni teda si to můžeme říct. A jsme jeho součástí. To mně přijde pěkné. Tím si myslím, že teda to můžeme zakončit.
2: Je to dobrá obrana proti tomu, když někdo bere vážně nějaký složenky a nějaký.
1: A tak ty složenky taky jako jsou důležitý celkem.
2: A jo. Ale proti vědomýmu vesmíru. Hele.
1: To asi ne, ale zas platí.
0: Paní na poště, platí na finančáku.
1: Já jsem kus vědomého vesmíru
0: a tady daně platí na
2: ruku. Dobře, tak když někdo bere vážně, že mu někdo neposlal ještě odpověď SMS-ku. Na maila, nebo
1: jo,
2: že
1: jako
2: se mu vybere baterky v myši.
1: A to někdy taky, někdy stačí prostě zaseknutý dveře třeba u auta a taky mi to najede. I mě.
0: A pak si právě musíš, Zuzko, říct, že jsem jsi jenom kousek vědomého vesmíru.
1: No, mně se třeba někdy stane, že si třeba natrhnu tričko a už to mě prostě rozlítí.
0: Tak Zuzko, ty musíš někde podle mě ventilovat ten svůj vztek jako takovou průběžnou formu. Kdyby to nechat ucházet nějak postupně. Víš?
1: No.
0: Pořiď si škrabadlo domů třeba. Můžeš.
1: Já nemám ráda škrabání.
0: Ne?
1: Ne.
0: Možná bys měla začít. Dobře, takže děkujeme tady propagátorce škrabání, ano, a astrofyziky.
1: Psychologii jsme se moc nedostali, i když možná,
0: ale
1: jo.
0: Co příště. Míše.
1: Míša, prvním, zdraví.
0: A zdraví. A ještě, Zuzko, abych to sem potom nemusela takzvaně dolepovat, že s křížkem po funuse, tak rovnou pozveme na Buchtičtou live v Plzni, které proběhnou ve čtvrtek 30. dubna ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Bude to od 18 hodin a lístky už jsou v prodeji na Webíku, takže na to mrkněte, Buchtičtou live. A potom, pokud jste z Pražu,
1: a bude to ze Standou.
0: Buchtičtou, ano, to bývá ze Standou.
1: Ale může to být bez něj, že jo? Nevíš? Nikdy.
0: To jo. Akorát nevím, kdo by tam potom říkal ty informace o těch
1: vědomý
0: knihách.
1: Vesmír.
0: Jestli my dvě.
1: Já?
0: Dobře. A potom další Buchtičtou live taky teda se Standou. Budou 15. května, což je pátek, v rámci festival Svět knihy v Praze.
1: Ano.
0: Tam můžete dorazit v 17 hodin.
1: Ano. Je to tam vzrušující 17. minulý rok, tam nešly kreditní karty a vletěl tam holub.
0: Tak, ale to, Zuzko, podle mě nemělo souvislost s tím festivalem.
1: S vědomým vesmírem určitě.
0: To nešli tenkrát
1: vibracema.
0: A navíc ty říkáš kreditní karty, a myslíš platební karty.
1: No já tomu říkám kreditka prostě, jsem
0: všem,
1: stará škola.
0: Všem platebním kartám. Jo. Takže nešli platební karty, ale to nešlo tenkrát podle mě v celé republice. Hmm. To nebylo jenom na tom festivalu.
1: To byl den.
0: To jsme si užili. Takže pěkně se poškrabejte, kde potřebujete a nazdar.
3: A ještě rychlá připomínka, venku už je naše série Buchty o Bibli. Budeme moc rádi, když nám napíšete zpětnou vazbu, jak se vám ten podcast líbí nebo nelíbí. A taky budeme moc rádi, když o něm řeknete všem dalším lidem, který si třeba myslíte, že by to mohlo zajímat.
4: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
5: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

census tell me that the earth is flat.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
5: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na rádiu Wave.

0: ne, žádný papapa, spíš ahoj, bonjour.
1: Dobré ránko.
0: Ano, anebo dobré odpoledne, dobrý večer. Podle toho, kdy nás posloucháte, ale teď česky, ladíte váš oblíbený podcast pod pořad o motýlech v břiše.
1: Požáru v srdci.
0: A všem, co z nás teče, tady Eliška Soukupová.
1: Kája Vladyka a dneska tady máme takzvanou kolegyňku, kterou tady moc rádi poznáme ještě blíže.
0: Naší hostkou je kolegyňka Klára Nováková, která v nové sérii pro Radio Wave otevírá téma asexuality. O té toho mnoho lidí stále moc neví, nebo se na to bojí zeptat. My se tady budeme ptát i za vás. A to na asexualitu i na všechno, co Kláře požár v srdci přináší.
1: Klára totiž sama točí podcasty o knihách, kultuře i cestování. Je to taková bookfluencerka, by se dalo říct, že to máš určitě ráda tenhle termín.
0: Ano, velmi.
1: A věnuje se taky dubbingu, takže se ty podcasty moc hezky poslouchají, bych řekl.
0: Děkuju, děkuju, seš hodnej. Děkuji.
1: No, myslím, že už jste to poznali. Tento krásný hlas.
0: Klára Nováková. Ahoj, děkuju moc za pozvání, jsem tady moc ráda.
1: My taky, my jsme se tady tak jako hezky naladili už před nahráváním, jste možná poznali takový jako commiserating, by se tomu dalo říct.
0: Přilož to do češtiny, prosím tě.
1: Takové jako společné fňukání nad životem, nad rokem ohnivého koně, nad tím, že jsme tady vlastně s Eliškou, jsme oba tak jako zdravotně docela jako na nule.
0: Takhle, ale já zase, Kájo, víš co, já mám radost, že fyzicky nám je třeba 90, ale psychicky nám je třeba 12 díky tomu. Jo, že vlastně my to tak vyrovnáváme. Je to nějaký vyrovnávací mechanismus, coping mechanismus. A Klárka říkala, že rok ohnivého koně, tedy referujeme k čínskému kalendáři, na ní má taky docela jakoby význam.
1: Hezka začala, tak jako levou nohou takzvaně.
0: Klárko, ty vypadáš, ale že máš všechny končetiny zdravé.
2: Ano, ano, jako fyzicky musím říct, že jako přesně, jako všechny končetiny mám, to jako super.
0: Já ťukám. Ano,
2: taky ťukám všude, protože jako mě si můžu za cokoliv, ale zas psychicky prostě. Psychicky je to fakt jako v ohni.
1: Řekni nám, jak jsi začala ten rok.
2: No, panickou atakou. Panickou atakou hned 1. ledna.
1: Ránko si stala prostě a řekla
2: si... Ano,
1: a
2: byla prostě, jest, teď je čas na panickou ataku.
0: A taky jsi řekla, jak na nový rok, tak po celý rok.
2: Ano, je to tak, takže...
1: No, to doufám, že ne. A právě jako ten rok má být teda o tom uzemňování, že máme prostě toho splašeného koně. No, ten rok ohnivého koně, jakože máš toho splašeného koně, který může reprezentovat nějaké jako ambice a dobré věci, ale prostě pokud si ho jako

0: ukočíruješ, tak tě tak jako vyhodí. A,
1: no tak očividně no, mě jako hodně vyhazuje. No,
0: no
1: jako
0: a teď
1: že...
0: už jsme jako nějaké 4-5 měsíců, že do toho nového roku, tak ježišmarja, ten čas utíká. No, tak jak se uzemňuješ tady, abys jako se měla líp?
1: Jak se uzemňuju, no... Jako já se snažím prostě nějak fakt ukočírovat ten život a nějak mi to jako vyhoří pod rukama vlastně, ale jako jsou vlastně tam jako i hezký věci, jako nemůžu říct, že by se jako všechno úplně kazilo, ale snažím se prostě tak nějak jako držet při zemi, ale ne vždycky to úplně jde, no, takže prostě tak nějak žiju od rána do večera a doufám, že ten den nic hroznýho nepřinese.
2: A co jsou takový tvoje pomyslený kotvy? Jsou to třeba ty knihy?
1: Pomyslný
2: nebo to už je trošku spíš práce?
1: No, možná spíš jako práce, lidi kolem mě a běhání hodně. To mě jako hodně.
2: Ty jsi tady ta.
1: Ano, já jsem ta, která běhá.
2: Ty
1: půl maratony a tak dále.
2: Až tady to? Pane bože, takže přátelé, teď za mnou přišel, no já to řeknu, můj kluk, no a je to tady.
0: To jsme soft launchli, ne, myslím.
2: Já vím, ale jen tak jako, přišel za mnou můj kluk. A říká mi, on ví, že já nenávidím, promiň, jo, no offense, nenávidím běhání a trošku jo, i běžce. Mám k ním nějakou averzi. Můj kluk miluje běhání.
0: Tak proč jsi taková běhna?
2: On za mnou přišel a říkal, Zlato, kamarádi mi říkali, že poběžej nějaký běh, nevím ani jak se to jmenuje. Je to relativně krátký a já, jo, to jim fandím, to je super. A on, no a jak jsem si říkal, víš, jako jestli bychom taky nechtěli. A já říkám, promiň, běž určitě? A on, no že bychom běželi spolu. Se na něj podívala. Říkám, jako myslíš my dva? A on mě zná, jako pane bože, chodíme spolu. A říkám, myslíš my dva? A on, no a já jsem se zase rozesmála. A říkám, Zlato, ty mi tak lichotíš, to je tak rozkošný. Ne, rozhodně ne. A on, no ono by bylo dobrý koupit si tu vstupenku už teď, protože teď to je jakoby v předprodej a stojí to jenom 1800. A já jsem naštvaně, no mě zavřela ledničku v ten moment a no mě jsem zvýšila hlas a říkám, to mi chceš říct, že já mám někomu platit 1800 za to, abych mohla běhat? A to je to jako... nemyslíš vážně? A on, ale to je ještě levný.
1: No právě, to je ještě nízká částka.
2: Co oni, to je?
1: No, oni můžou být i vyšší.
2: Pane bože.
1: Zaplatit za to, že prostě běžíš ve velké skupině v rámci jednoho města třeba.
2: Oh, to je šílený. Promiň, jako nesoudíme, pomáháme takzvaně, ale jako Klárko, máš můj obdiv. Já bych to nezvládla. No, a máš i takový ty běhací setičky oblíkací?
1: No, to byl základ samozřejmě. Jako já jsem začala běhat jako během covidu, což jako spoustu lidí začalo takhle běhat a právě jako první věc, co jsem si pořídila, byl ten jako běhací set.
2: Samozřejmě.
1: A stál hrozně moc. A byla jsem jako tyjo, tak...
0: To je dobrá motivace, ale vždycky,
1: že? No, právě. Já jsem si říkala, tyjo, tak to by byla docela škoda, jako, že těch peněz bych jako neběhala, no, tak jsem začala. A začala mě to bavit. No.
2: Seš hustá teda, to se mi líbí. Takže ty prostě jakoby klameš obalem. Jako, že vlastně jsem ta žena, která influencuje knihy,
1: ano,
2: ale zároveň jsem prostě běžkyně.
1: A jo, mám ty. A to já rád si jako klamu obalem, takže.
2: No a pojďme se už trošku dostat teda k té tvojí sérii, která je o asexualitě.
1: Ano, ano.
2: Tak jak to máš jako v seznamování a tak, tam taky klameš obalem?
1: No,
2: moderátorský můstek.
1: Seznamování je dost těžký, jakoby v rámci té asexuality takhle. Já jsem si to jakoby začala o sobě uvědomovat už dřív, ale vlastně jako jsem to pořád měla jako přesně vzadu v hlavě, že jako to určitě nebudu já, prostě to bude něco jako jinýho, protože jsem věděla, že samozřejmě nějaká v uvozovkách komplikace to prostě v těch potenciálních stazích jako bude. No a vlastně potom mi teda začalo docházet, že teda fakt jako je to můj případ, když jsem měla přesně nějaké jako první zkušenosti s randěním a vztahy a tak dále. No a je to těžký, protože ty vlastně jako nevíš, kdy to máš říct tohleto. Jako, kdy to říct, jestli to říct jako hned na začátku, jestli to říct jako uprostřed, nebo jestli to říct prostě někdy až jako... Fakt je to jako hrozně složitý tohleto prostě naplánovat, no. Takže to seznamování
2: už jako, jak to ale řešíš, tak to prostě asi je metoda pokus omyl, ne?
1: Jo.
2: Jakože to různě vyzkoušíš v různých momentech toho seznamování.
1: Je to vlastně, já jsem to zkoušela spíš jako na začátku, aby ty lidi jako hned věděli nějaký právě. Ne úplně na prvním rande, jo, jakože abych nebyla hned jakože jo, jsem tohle, jo, ani tak by the way, asexuální, takže jakoby to bude možná nějaký problém později, ale svýmu jako současnému klukovi vlastně, tak tomu jsem to řekla na třetím rande a vyloženě prostě, že jsem ho posadila a řekla jsem mu celou jako anabázi mýho jako randění a jak to jako bylo, jak jsem na to přišla, tak aby fakt jako věděl úplně všechno a řekla jsem mu teda, že je tam tohleto, že jsem prostě jako asexuální a že asi bude potřeba hodně té komunikace.
2: A jak on na to reagoval?
1: No, já jsem byla strašně překvapená, protože jako jsem čekala, že řekne, jo, tak chápu, ale prostě nejdu do toho, prostě pro mě tahle ta jako fyzická část hrozně důležitá, ale můj kluk je anděl a řekl, že hele, v pohodě, vyzkoušet.
0: A jste monogamní?

0: randí třeba s někým heterosexuálním, tak třeba mají pak jako otevřený vztah, ale oba dva jsme došli k tomu, že vlastně tohleto nechceme a dost často se prostě stává, že jako asexuál si najde dalšího asexuála, ale je to strašně těžký. Je to prostě, protože ty lidi o tom nemluví. Vůbec prostě. A najít jakoby třeba ještě asexuálního kluka, tak to je jako ještě o level těžší, než prostě najít asexuální holku.
1: Já mě hrozně napadl nějaký hrozně blbej vtip tady konc na to.
2: My jako, máme dneska takovou náladu, no, ale nechceme tady podkopávat jako takovou hezkou debatu.
1: Ne, ale to je, jako, že bych ti mohla dát jakoby nějaký seznam telefonních čísel na moje bývalé přítele, protože jako já mám totiž pocit, že ve společnosti je hodně zarytej ten prostě modus, že ženy vyžadují méně sexu než muži a že muži jsou ti, kteří jako jsou prostě často vzrušení a tak, ale nejen z mé zkušenosti, ale ze zkušenosti hodně mých heterosexuálních kamarádek je to tak, že většinou ty ženy mají větší sexuální apetit než ty muži, takže mi přijde hustý, že říká, že je vlastně těžší najít asexuálního muže.
0: No, protože oni to nepřiznávají, jako vůbec.
1: Aha.
0: Oni jakože buď to třeba vůbec neví, což je jako case podle mě hodně lidí, že jako fakt spoustu z nich si to vůbec jako ani jako nepřizná, že o tom právě jako neví vůbec o té asexualitě, ale ty, kteří třeba o tom slyšeli, tak si to nepřiznají.
2: Takový jako in the closet, basically.
0: Jo,
2: jako třeba když gejové prostě předstírají, jako jsou i třeba v manželství, že jo, prostě zavřou oči, musí se třeba opít, aby mohli mít sex, tak předpokládám, jo, že to může být něco podobného.
0: Jo. Je tam prostě jako hrozná, třeba přesně u těch kluků je tam taková ta jako přesně ten stereotyp toho, jako že jo, prostě ty jsi chlap, ty prostě jako musíš na to jako jít a tak. A teď, kdyby před tou partou těch kluků řekl, no, já vlastně jako úplně jako tohleto nechci, tak prostě nechtěj do toho jít.
2: To je jedna věc jako s maskulinitou, že úplně jako pro mě úplně zásadní otázka, jaký to vlastně je vyrůstat jako asexuální člověk ve společnosti, která si úplně jako zakládá nějakou lidskou sebehodnotu na tom mít jako romanticky sexuální vztah, jako řekl bych tomu.
1: A do toho všechno sexualizuješ.
0: No, právě, protože
2: já bych tomu řekl jako romkomová společnost, kde opravdu je to jako nějaký jako zlatý grál jako životního štěstí, na který se tě ptají lidi už od malička, jako i cizí dospělí se prostě ptají,
1: jo,
2: jako
1: no, je ti pět, malý holčiček, máš kluka.
2: Malé holčičky se ptají, jako máš už kluka, tak jako mě zajímá, jaký to je vyrůstat v takové společnosti a vědět, že taková nejsi.
0: No, je to takhle, jako já jsem samozřejmě, jak říkám, já jsem na to jako nezačala přicházet nějak jako od pěti a tak, ale jakoby já jsem vždycky věděla, že jako ten vztah fakt chci, že prostě jako je to něco, co chci, ale vlastně mi tam pořád do toho nezapadala prostě ta intimní část, ta jako sexuální, ta fyzická část a bylo to prostě, protože tohle je strašně těžké jako vysvětlit ostatním, že jako já chci ten vztah, chci prostě s někým chodit, protože spoustu lidí si řekne, jo jasně, tak ty jsi jako asexuální, takže to znamená celibát, ty jsi prostě jako dobrovolně vybrala, že prostě nechceš s nikým jako spát, nechceš mít s nikým sex, ale tak to není, protože ten celibát jako to je o tom, že jako se fakt jako, že máš tu sexuální přitažlivost, ale zdáš se jí v rámci něčeho. Ale tady to prostě fakt jako necítíš a tohle se strašně těžko jako vysvětluje ostatním.
3: Pod podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
1: A můžu se zeptat, máš to jenom k ostatním lidem a nebo i sama k sobě? Protože začátky sexuality u každého z nás vznikají tak, pokud nejste prostě v nějaký rodině nebo v nějakým setupu, kde opravdu to jako není možné, je vám to zakazováno už od malička, tak to začíná tak, že vlastně ohledáváme sami své vlastní tělo, zjišťujeme, co je nám příjemné a tak. A spousta lidí, kteří se rozhodnou jako neprojevovat nějakou fyzickou přitažlivost ostatním lidem, tak ale stejně pořád jako si nějak dělají dobře nebo jsou nějak v kontaktu se svým tělem, tak jak to máš s tou vlastní sexualitou směrem k sobě, ať už to je masturbace nebo cokoliv jinýho.
0: No já třeba osobně to mám tak, že přesně a to byl podle mě další jakoby indikátor toho, že budu mít v sobě tu asexualitu a já jsem vlastně nikdy neměla jakoby potřebu se nějakým způsobem jako přesně jako sama sebe nějakým způsobem uspokojovat nebo ohledávat se, vlastně ani prostě třeba sledovat jako porno nebo něco takového nebo přesně jako masturbace, nic takového. Prostě vlastně nikdy mě to nějak jako nepřitahovalo, nikdy mě to jako nezajímalo vlastně, ale na té asexualitě je hrozně důležitý zmínit to, že je to spektrum. Takže to, že já třeba to mám takhle, tak to neznamená, že takhle to budou mít jako jiný asexuálové. Některý třeba asexuálové přesně mají tu asexualitu v rámci toho partnerského vztahu, ale sami třeba jako masturbují, nebo třeba si jako sami dělají prostě jako dobře a tak dále. Ale já to mám prostě tak, že fakt ani ta asexualita vyloženě vůči mě prostě tam není.
2: Zároveň tady mluvíme o nějakých jako sexuálních nebo třeba orgazmických prožitcích, že ale předpokládám, že jako prožíváš nějakou třeba slast jako smyslovou, teď mluvím třeba o nevím, jako prostě větru na kůži a tak, víš, jako, nebo jak to máš?
0: No? Nezažívám, ne? Právě, fakt jako, že to vzrušení ve mně prostě vůbec jako není. Já jako, když jsem přesně jako se svým klukem, tak přesně, já jako cítím jako hroznou blízkost, jako přesně ty moje hranice se nějakým způsobem jako posunuly, že už prostě předtím jsem nebyla schopná se ani jako držet za ruku, nebyla jsem schopná si s nikým dát jako polibek a tak dále a teďka už jako to možný je, ale a cítím přitom jako hroznou blízkost jako k tomu člověku, ale muselo tam dojít jako ke strašně velkému jako citovému vlastně navázání a ke strašně velký důvěře.
1: Tak teď se vlastně mám chuť omluvit, protože já jsem tě obejmula, když jsem sem přišla.
0: Ne, to nevadí, to je v pohodě. Mě jako obětí jakoby od přátel nebo prostě od lidí, kteří vím, že to jako nebudou myslet nějakým způsobem jako romanticky nebo sexuálně, tak mi to nevadí. Ale prostě jakmile třeba přesně to držení za ruku mi nejdřív vadilo v tom, že ty kluci hned prostě byli jako jo, prostě jako vezmu tě za ruku a tak a já jsem se najednou jako uzavřela. Já jsem byla jako jasně, takže oni budou chtít, aby to šlo pak dál a jo, já jsem prostě na to nebyla vůbec jako ready. Takže a stalo se mi to, když jsem třeba přesně randila a říkala jsem pak těm klukům, že s tím mám prostě jako problém, vyloženě jsem jim třeba ještě neřekla, že jsem asexuální, tak prostě, že to fakt jako nepochopili, že hned bylo jako jo, tak jako stavíme tady něco jakoby romantického, nebo je to teda jsem jenom jakoby kámoš, nebo tak a bylo to prostě strašně těžký prostě tohleto vysvětlit.
2: Což samozřejmě jako nějaké hranice jsou důležité jako pro jakékoliv určitě gendry, sexuality, ale tady to zní jako, že jsou úplně prostě jako zásadní, že
0: jo?
2: Jako
0: jo,
2: se prostě ptát a respektovat je hlavně, že jo?
0: Jo.
2: Ještě připomenu, že na stránkách Radia Wave, právě na stránkách a sexuality můžete najít všechny pojmy, takový slovníček, kde právě i třeba demisexualita, což mi zní, že takový, což je to jako, že potřebuješ opravdu ten niterný, tento spojení, jako,
0: ano,
2: že to, že někoho znáš a potom tam můžeš jako zažít tu blízkost.
0: Ano, zažít a vlastně i to vzrušení nějakým způsobem, ale fakt musíš mít jako hodně emocionálně blízko k tomu člověku.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu vzrušení, k tomu jako požitku vlastně, nebo radosti. Já když jsem poslouchala asexualitu, tak jsem první myšlenek, nebo ne první, ale spousta myšlenek samozřejmě, tak jedna z myšlenek byla ta, že jsem si říkala, je, to musí být hrozně smutný, že vy nezažíváte jako to, co zažíváme my, kteří nějaké vzrušení cítíme, jako prostě všechny doteky, tohle, tamhle, sto, a pak ale zároveň jsem si řekla, ale to musí být super, že než by vás bylo líto a potom jsem si řekla, to musí být super, že ty neřešíš, jsem schopna dosáhnout orgazmu, dovedu uspokojit mýho partnera, jaký tvar má moje ochlupení, já nevím, chápeš, jakou šíři délku intimního nástroje mám, prostě zároveň pravděpodobně nekoukáte na porno, takže mozek má o dost jakoby čurbesu a dopamínu míň,
2: lepší pro dopamín,
1: zároveň neřešíte, jestli teda s někým jakoby zrovna máte nějaký sexuální vztah nebo nemá. Jakože vlastně se říká, tyjo, to asi musí být jako hodně, že se ti jako uvolní mozková kapacita, což zároveň, ale nevím, jestli vy si uvědomujete, protože to tak máte od jak živa, že jo? A ta moje otázka k tomu vlastně je, z čeho ale vy tu radost zažíváte, protože já myslím si, že znám jenom tebe, kdo je asexuální, možná znám spoustu dalších lidí, akorát to o nich nevím, a ty mně přijdeš jako velmi veselý člověk, který si užívá jako dneska svítí sluníčko, ty máš šatičky, usmíváš se
2: a
1: jsi prostě, prostě jako happy jak dva grepy, chápeš? Takže já věřím, že vy tu schopnost toho prožitku a požitku musíte zase mít jako třeba zesílenou někde jinde, ne?
0: No já si myslím, že jako ta schopnost toho prožitku, jako co se týče třeba jako toho vztahu obecně, když jako si je člověk jako asexuální ve vztahu, je to fakt hodně v té blízkosti a v těch jakoby malých věcech, že vlastně já si myslím, že na té, a taky jsem se o tom bavila se svým klukem, že na té jako na tom smíšeném páru nějakým způsobem je hrozně kouzelný to, že vlastně spoustu těch párů třeba vznikne právě na základě nějakého toho jako sexuálního spojení, že jakože nejdřív se třeba spolu jakoby vyspí a tak a pak spolu pak k sobě začnou vlastně hledat cestu. Ale tady fakt ten vztah je jako položený na hodně extrémně pevných prostě jakoby základech, kdy fakt jako jsme se museli jakoby poznávat a vlastně čerpat vlastně my jako asexuálové, zase nechci jakoby mluvit za všechny a nejsem tady určitě z pozice odborníka, ale z pozice toho, kdo to jako zažívá, tak my fakt jakoby ten pocit jako máme prostě z té blízkosti a z těch jakoby malých věcí, že prostě přesně, že jakoby přijdeme domů a víme, že tam někdo jako je, že nás přesně ten člověk, kterýho máme jako rádi, obejme, že nás prostě, že nám dá jakoby pusu, nevím, na čelo nebo přesně jako na pusu času a tak, a je to fakt jako, je to hodně prostě založený vlastně na té romantice, protože je důležité ještě jako podotknout, že je velký i rozdíl mezi jakoby romantickou přitažlivostí a sexuální přitažlivostí, kterou prostě strašně moc lidí jako spojuje vlastně dohromady, ale ta romantická je prostě fakt jako, že se do někoho zamilováváme a to ty asexuálové cítí, pokud to nejsou aromantičtí asexuálové, což je zase ještě trošku jakoby jiná odnož, to znamená, že necítí ani romantickou přitažlivost, ale my jako asexuálové prostě necítíme jenom v uvozovkách tu jako sexuální přitažlivost. Takže prostě z té romantiky my čerpáme.
1: Mně by přišlo vlastně hrozně zajímavý se sem pozvat tvýho kluka, aby nám řekl, jaký to je, když jako heterosexuální muž, který normálně byl sexuálně aktivní, jaký to je, když si našel někoho, do koho se zamiloval a zjistil, že Klárka je asexuálka. Vlastně jakým způsobem jako se s tím vyrovnával, vyrovnává pravděpodobně, že jo? A jak s tím jako pracuje on sám v sobě, to by mě hrozně zajímalo. Nevím, jestli seš komfortní s tím jako o tom mluvit.
0: Jo, to je úplně v pohodě, protože vlastně já nevím, kdy přesně tenhle ten díl vyjde. Každopádně právě ve třetí epizodě to je párová a jednak tam mám jako dvě holky, které jsou asexuální a jsou spolu a jednak tam právě povídá můj kluk se mnou o tom.
2: Tak se těšíme.
1: Ano, my jsme ještě neslyšeli.
2: Teď
0: jsou venku dva díly, přesně. Takže právě ve třetí epizodě to bude, protože jsem samozřejmě věděla, že tohle je strašně důležitý jako ukázat, jak to tam vlastně jakoby mezi náma může fungovat.
1: No tak super, tak to nebudeme spoilovat. Takže si to poslechněte, je to ve třetím díle, ale zároveň poslechněte si ideálně všechny díly.
2: To já se moc těším, ale jako by zní to za mě, že prostě tu nějakou jako kapacitu na radost a prožívání života máte jako úplně ideální. Vlastně to, mně to přijde vtipný v něčem, já to taky se s tím jsem schopný stotožnit jako queer člověk, jako zejména za mládí, jako během nějakých prvních coming outů, ti jako lidi třeba v blízké rodině říkají, no ale Kájo, ty když prostě jako si nenajdeš manželku a nebudeš mít dítě, tak nikdy nebudeš šťastný. Což teď jako zpětně mi přijde úplně jako legrační, že? No. Protože jako obvykle prostě půlka i heterosexuálních manželství se rozvede, jsou nešťastný, blablabla. Takže to je jenom o tom jako nějak hledat ty svoje vlastní cesty ke štěstí, že jo? V tomhle myslím, jako, že asexuální lidé jsou jako rozhodně jako prostě queer zkušenost, ale zajímalo by mě, jak moc se cítíš být součástí LGBTQIA plus komunity a jestli jste tam, jako jestli se tam cítíte přijímaní dostatečně.
0: Já si jako, pro mě třeba jako ta nálepka v uvozovkách nebo ta škatulka byla fakt jako důležitá toho, že jako vlastně jsem teda ta asexuálka, protože prostě fakt jsem se předtím cítila jako někdo méně cenný, jako někdo jako rozbitej, jako někdo, kdo prostě nezažívá to, co valná většina lidí na světě jako zažívá. Takže jako já se zařazuju do téhletý komunity, nebo já to tak jako cítím, ale vlastně je to pořád strašně neprozkoumaná sexualita. Je to prostě, moc se o tom přesně jako nemluví, protože přesně jako často i jsem se vlastně ptala, což bude potom jako ve čtvrté epizodě, i na to mých jako respondentů, jak vnímají vlastně coming out v rámci jako asexuality. A je to vlastně tak, že spoustu lidí to vlastně úplně, je to těžký, protože ty tím coming outem vlastně procházíš pořád, protože jakoby pořád vlastně každému musíš vysvětlovat, co to vlastně jako je, jak to vlastně jako vnímáš a teďka ty lidi naproti tobě, kterým to říkáš, tak samozřejmě, já si nemyslím, že to myslí jako nějak špatně, ale vlastně tě jakoby ujišťují v tom, že jako neboj, to přejde, najdi si prostě jako, že toho pravého nebo tu pravou a prostě jako, že ucítíš to.
2: A jak to můžeš vědět, když to jako někde nevyzkoušela s pořádným chlapem?
0: No přesně, a tohle to prostě se jako stává a ty jsi jako, dohaj, tak já jsem se teď jako sakra uvědomila to, že jako to cítím takhle a vlastně jakoby pořád to tam, jakoby pořád musíš pořád prostě jako opakovat. A je to vlastně to, i to ukotvení vyloženě jakoby v té LGBT komunitě je docela těžký. Protože i jsem prostě viděla nějaké názory prostě, že i někteří lidé vyloženě prostě z té LGBT komunity vlastně jakoby neberou úplně ty asexuály, že je to prostě, ale zase no, já nechci rozhodně tady na někoho házet šejím nebo tak, to vůbec ne, ale je to prostě těžký tohleto přijmout právě hlavně z toho důvodu, že se o tom prostě nemluví a bylo by prostě fajn, kdybychom se jakoby víc setkávali, jenomže prostě je to fakt, že ty lidi si to většinou nechávají prostě sami pro sebe a to jsem právě jako nechtěla, chtěla jsem, aby se o tom trošku rozpoutala ta debata a proto jsem právě jako chtěla udělat i tuhle tu sérii.
2: Ty tleskám. A ty navíc můžeš všechny ty jako otravní lidi, co si s tebe chtějí dělat Wikipedii, tak je můžeš jenom odkázat na ten podcast.
0: Pošlechněte si to, tady to máte.
1: Pošlím odkaz.
2: Ne, ale vážně, jako všichni máme internet, jako můžeme být zvědaví samozřejmě s nějakým respektem, ale jako prosím vás, jako neptejte se lidí na úplně jako basic fakta, co si můžete najít na internetu.
0: Jo, přesně.
1: Já bych jsem během poslechu a sexuality vlastně i přemýšlela nad tím, protože ty tam několikrát zmiňuješ, pokud jste se v tom poznali, tak jakoby ahoj. Pokud jste se v tom nepoznali, možná někdo z vašich blízkých by se v tom mohl poznat, tak mu to pošlete a tak. A já teda osobně jsem se v tom nepoznala, ale přemýšlela jsem, kolik lidí by se v tom poznalo, ale nikdy si to neposlechnou. A přišlo mi to moc smutný. A přemýšlela jsem vlastně nad tím, jak moc je naše společnost opravdu hypersexualizovaná. A pokud se někdo cítí jako ty, nebo jako kdokoliv z tvých respondentů, prostě nebo kdokoliv, kdo se asexuálně identifikuje, nebo aromanticky, to je jedno, tak a nedostane se nikdy k materiálům, jako třeba tady ta podcastová série, tak možná, stejně jako tady Kájo zmiňoval prostě, že když je nějaký muž gay a je celý život prostě v manželství, že jo, tak možná jako vlastně musí třeba celý život procházet nějakým nekonsenzuálním jako sexem nebo něčím takovým.
0: Děje se to.
1: A vlastně mi stalo hrozně smutno.
2: Prostě, no.
0: Jo, děje se to, je to fakt, a že i když jsem prostě projížděla různý fóra a tak, když jsem přesně já jako sama zjišťovala o sobě informace, tak spoustu příběhů tam bylo, že tam jako lidi psali různé jako zkušenosti a spoustu příběhů tam bylo, že třeba na to přišli, když jim třeba bylo 60 nebo 70 a že tam prostě psali, že bylo jako aha, tak ono se to jmenuje takhle a já jsem se celou dobu prostě cítila nebo cítil, protože to samozřejmě není případ jenom žen, ale je to případ i jako mužů a že se prostě cítili jako vlastně zvláštně, že jako přesně, že jako třeba i mají děti, mají ty rodiny, což samozřejmě i asexuálové můžou mít, akorát tam je to prostě fakt jako, že ten sex jim prostě nic moc jako vlastně nepřináší a vlastně, ale samozřejmě přesně ta společnost, jak si říkala, je hypersexualizovaná a teďka prostě ten partner třeba nebo to partnerka to jako vyžadují a tak dále a vlastně tak si řeknou, jo, v pohodě, tak já to nějak prostě jako překonám.
1: Vždy
0: a tak,
1: tě miluju.
0: Přesně, přesně. A potom si vlastně uvědomí, aha, takže ono je to takhle.
2: Což je zároveň hrozně normalizovaný, že prostě, no jako mě se nechce, ale manžel chce po mně sex, tak musím být dobrá manželka, že jo.
1: Což a nebo jako, i obráceně, manželka chce po mně sex, a já jsem chlap.
2: Nebo ve stejnopohlavních párech, že jo, to je jako normalizovaný, pořád mám pocit. No,
0: je to tak a je to prostě, fakt jak se o tom prostě jako vůbec nemluví, tak je to pak těžký prostě, aby si to vůbec přesně ten člověk jako uvědomil sám v sobě. A některý si to třeba nechtějí uvědomit, no, to je taky případ.
3: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
1: Ještě mě napadá k tomu coming outu. Vlastně přemýšlím, nakolik ten coming out je u asexuality nutnej, jako s... Protože víš, jak to myslí, jako ty, když přijdeš se svým klukem někam, tak nemusíš přeci říkat, tohle je můj kluk a my spolu nespíme. Jo, přeháním, samozřejmě, jo. Zatímco, kdyby jsi přivedla holku, tak možná nějací konzervativnější členi té společnosti začnou jako, a to je tvoje jako kamarádka, nebo... A
2: to jsi hezky řekla, eufemisticky.
1: Ne, ale víš, jak to myslím, jo. Prostě. Tak vlastně přemýšlím, jako jak často si třeba nějakýmu tomu, teď asi s tou sérií to je jak samozřejmě jiný, ale jak často si třeba byla před tím konfrontovaná s tím, že jsi musela ten coming out podstupovat a jestli třeba jsi to řešila s rodinou svojí?
0: Řešila jsem to i s rodinou, protože jako sdělujeme si jako úplně všechno, protože přesně vlastně shodou okolností o sexualitě mi řekla moje ségra, když mi bylo 19 a ona, já jsem se jí prostě svěřovala, že prostě fakt nechápu, proč nikoho nemám, fakt mě to strašně jako trápilo a ona se jako hodně vyznala prostě v různý queer problematice a tak dále a řekla mi, že právě, že se jí zdá, že bych jako mohla být asexuální a já jsem říkala, no tak to snad ne. Prostě já byla jsem na ní fakt naštvaná, protože jsem nevěděla vůbec, co to je. Měla jsem přesně v hlavě to, co jako všichni říkali, že je to celibát, že jsem frigidní a tak dále. No a řekla jsem ne, tak s tímhle nikdo nebude chtít, prostě to v žádném případě. No ale vlastně potom jsem si teda uvědomila, že to teda jsem, takže moje ségra to věděla vlastně jako od začátku. Rodičům jsem to říkala, aby vlastně jakoby věděli, jak to já jako cítím. A vlastně teďka skoro okolností po poslechu té miniserie řekli, že to konečně chápu a že takže jsem měla jako fakt strašnou radost. To bylo strašně krásně, řekli, my to konečně chápeme. Tak to byla vlastně ta nejlepší reakce. A jinak jakoby vlastně, jako povídala jsem si o tom s přáteli hodně, protože taky si jako sdělujeme hodně informací, ale vlastně nejvíc, když jsem se s tím vlastně setkávala, je právě jako v rámci toho randění a v rámci těch jako potenciálních prostě jako vztahů, protože tohle jakoby fakt může být, jak říkám v uvozovkách, prostě problém potom jako do budoucna. Takže když jsem se i ptala vlastně přesně těch jako respondentů na ten coming out, tak spoustu z nich mi řeklo, že vlastně jako jako je to vlastně jenom pro ně třeba důležitý, ale že to není důležitý vyloženě prostě jako ve společnosti, že řekneš přesně jako na potkání, ahoj, já jsem Klára, jsem asexuálka. To jako není prostě jako vlastně potřeba, ale je to prostě potřeba v rámci těch vztahů.
2: Ale protože... zároveň, jakoby, když seš někde na pivo, na kafíčku, kdekoliv, jako i třeba s novou partou kamarádů, tak jako ten sex nebo vztahy přijdou jako skoro hned. Jako
1: ano,
2: na,
1: a to je pravda.
2: Jako topic,
1: je pravda.
2: Že? Takže vlastně to není tak mimo mísu.
0: No, to je pravda a to se mi stávalo taky jako docela často, že vlastně přesně už od puberty, že si kámošky povídali prostě o těch jako prvních zkušenostech a tak a já byla jako tyjo.
2: On je to jako small talk pro hodně
0: no,
2: lidí.
0: No právě, no. A já jsem říkala, já vůbec nevím, co mám k tomu říct. Hmm. Já vůbec vlastně jakoby absolutně nevím, co jako cítěj přesně. Teďka povídali o tom, že přesně, že si jako poprvé zkoušeli jako dívat na porno a tak a já byla jako Ne,
2: přesně
0: je to super, ale vlastně vůbec jako nevím, co k tomu mám jako říct, absolutně. Takže jo a vlastně a doteď se mi to vlastně stává teda takhle fakt jako ta velká skupina mých přátel a i tím, že teďka vychází ta série, tak jako všichni ví, že jsem jako asexuální a já se o tom jako fakt nestydím mluvit takhle jako na veřejnosti, ale stalo se mi, že jsme přesně seděli s partou přátel a mých jako velmi blízkých přátel a začali si přesně povídat o svých prvních prostě sexuálních zkušenostech a já jsem tam seděla a vlastně jsem se fakt cítila já jsem prostě jako nepatřím. Já prostě jako, proč? A vlastně jsem začala být z toho vlastně smutná, protože jsem si řekla, tyjo, já bych strašně chtěla vědět, co jakoby oni jako zažívají a co jako oni si přitom myslí a tak, ale já tohle to prostě nikdy nebudu schopná, no. Tak je to někdy jako fakt smutný a osamělý, ale zároveň prostě dá se s tím nějakým způsobem prostě pracovat, ale musí se to prostě komunikovat.
1: A dovedla bys třeba říct v tom partnerském vztahu, když pro většinovou společnost, která třeba nějakou sexualitu cítí, je ten sex, intimita, milování, jakkoliv to budeme nazývat, nějakým jako, ne že důkazem lásky, to vůbec ne, ale je to takový to, pokud se bavíme o monogamních vztazích, tak to je ta věc, kterou děláš jenom s tím jedním člověkem, tak pro tebe, třeba ve vašem vztahu, protože nebudeme mluvit obecně, co je jako ta věc, protože já si myslím, že každý vztah to má, že jo? Takovou tu věc, že tohle děláme jenom spolu, s nikým jiným to nedělám a je to pro nás jako ta nejvíc, pro mě je to ta nejvíc intimní věc.
0: Tyjo, přemýšlím, to je jako těžký, protože my fakt jako ty hranice vlastně toho, co... Tu za tou vlastně střední cestu pořád ještě jako hledáme. Takže já si myslím, že jako nejsem asi schopná teďka ještě říct, co je ta naše jakoby nejvíc vlastně jako ta naše věc, ta jakoby nejvíc třeba intimní věc a tak dále.
1: A to nemusí vůbec být sexuální, jo? To může být jako, že třeba jenom spolu si vaříte kuře na paprice. To možná jsem to zavedla, že to nemusí vůbec být
0: jasně.
1: Fyzický, víš, jako...
0: Přemýšlím.
2: Kuře na paprice.
1: Já nevím, něco co bys s nikým jiným jako nedělala, kromě
0: ale je to vlastně spoustu věcí, jako jo? Obecně prostě jako to, že prostě přesně jako že si dáváme jako ty polibky, že prostě ležíme vedle sebe v posteli, že ležíme prostě v oběti a tak dále, to bych nebyla schopná s nikým, jak jsem říkala, prostě já nejsem jako kdyby ke mně přišel někdo jako novej, kdybych se nedej bože jako rozešla s tím mým jako současným klukem, což doufám, že ne, ale a začala bych jako ranit s někým novým, tak jako tam protože můj kluk musel vlastně jako půl roku jsme se spolu prostě jenom jako vídali a tak dále a já jsem mu řekla, hele, uvidíme prostě jako tohle to tamhle to a on říkal, v pohodě, já počkám, ty mě za to prostě stojíš, což bylo strašně krásný.
2: To je hrozně speciální tohle mít jenom s jedním člověkem, jo. Jako většinu lidí, co znám, tak tohle dělají s každým kolem jdoucím, no. Víš, jako including me.
0: A on právě jako říkal, ne, stojí mi to za to a prostě jako nechci tě ničím vyděsit, takže jako se mě třeba přesně ptal, můžu tě chytit za ruku, můžu ti dát prostě pusu a tak, ale je to samozřejmě, je to jako by specificky, je to možná ojedinělý nějakým způsobem, nebo takhle, samozřejmě takový lidé určitě ještě existují, ale fakt mám štěstí, že jsem takovýho kluka, prostě, že jsme se jako našli a je to prostě fakt... že u jinýho kluka bych nebyla schopná mu prostě ani jako ho držet za ruku. Takže jako je to fakt v tomhle tom. Wow.
1: A on má určitě štěstí, že našel tebe zase.
2: Mega, posíláme klíčenku. My jsme hrozně rádi, zároveň jakoby jsme rádi i za tebe, že jsi ještě taková jako, bych řekl, Lenka Králová a sexuální komunity, že teď jako tvůj podcast opravdu hrozně moc lidem pomůže a ještě by mě úplně nakonec zajímalo, jestli máš třeba nějaké další zdroje, co bys doporučila, třeba hodně respondentů a respondentek, myslím, v tvé sérii uváděli knihy Ellie Sousman, která napsala, že Heartstopper podle Srdce rváči, podle čehož je ta populární rozkošná série na Netflixu, tak ano. Čím je tohle nějak jako zásadní pro asex komunitu, nebo jaké další zdroje třeba jsou pro tebe zásadní?
0: No tak samozřejmě ty knížky Ellie Sousmanové tím, že ona sama je vlastně aromantická asexuálka, tak vlastně dokáže jako hodně dobře vychytat vlastně v těch postavách
2: je,
0: právě.
2: Ona je aromantická asexuálka a píše rozkošný romantický série, to je hrozně cool.
0: Je to strašně super, že vlastně se v tomhle všem vlastně nějaký způsobem jako vyzná a právě v tom v těch srdcerváčích je vlastně asexuální postava, což je, protože já si myslím, že i pro nás jako asexuály je strašně důležitá vlastně ta reprezentace vyloženě třeba i v té jako kultuře a v těch jako knihách, v těch seriálech a tak, třeba taky seriál na Netflixu Sex Education, taky tam byla jako, byla tam zmínka, ne sice jako nějaká velká postava, ale byla tam zmínka právě té asexuality a právě třeba i ty knížky, vyloženě třeba Alice Ousmanová právě napsala knížku Loveless, bez lásky a to je vyloženě o aromantické jako asexuálce.
2: Tak jako non-fiction.
0: Ano, teda ne, je to fikce.
2: Taky
0: je to fikce. Je to fikce a potom bych doporučovala ještě třeba seriál BoJack Horseman, tam je taky jako...
1: BoJack Horsemanovi?
2: Ten jeho nejlepší kamarád spolubydlící Todd, že jo?
1: Já jsem dělala jenom pár dílů, takže...
0: A tam je právě jako docela dost právě té reprezentace asexuální, což je super, že vlastně...
2: Speaking of rok ohnivého koně, tak rok ohnivého koně z depresí.
0: Ano. A potom ještě samozřejmě jako existují právě jako to zahraniční fórum jako Aven, tak tam je spoustu příběhů lidí vyloženě, kteří jsou jako asexuální, tak tam třeba si hledat nějaké jako svoje jako příběhy, ale pořád ještě té reprezentace není dost, no, není dost zdrojů, není dost reprezentace a pojďme o tom mluvit prostě.
1: Takže autoři a všichni, já nevím, filmaři a kdokoliv nás slyší a třeba se cítí inspirován, tak nebojte se konat a vneste i asexuální postavy do české anebo zahraniční kultury.
0: Ano,
1: každopádně, pokud máte pocit, že jste se v asexualitě poznali, nebo pokud máte pocit, že jste to vůbec nepochopili, o čem tady mluvíme, tak vás odkážeme buď do vašich poslechových aplikací, nebo do aplikace Můj rozhlas, a nebo na náš webísek wave.cz. Kde najdete, tam si dáte hezky do vyhledávačku, napíšete asexualita a tam vám vyjede podcastová série. Podle toho, kdy to posloucháte, jestli to posloucháte, když to vyšlo teď ten díl, tak tam jsou třeba 3 díly, ale jinak tam bude celá série.
2: Klárka tam má hrozně hezkou fotku, že kouká úplně do sluníčka.
0: A děkuji.
2: Takhle se budete cítit po poslechu.
0: Ano, tak.
1: Jo. A zároveň tam jsou různý zdroje, kdybyste potřebovali si něco přečíst, nebo třeba jako kdybyste si chtěli nechat pomoct nějak, nebo prostě cokoliv. Udělejte si pěkně, je tady jaro. Ano. Já mám radost, že jsme si s tebou, Kláry, popovídali.
0: Já mám taky radost, děkuji, bylo to důležité. Děkuju.
1: Prosím tebe, rozlouší se s náma francouzsky.
0: Samozřejmě, já jsem měla francouzštinu na škole, takže
1: jste, pane, měli jsme to celé mluvit ve francouzštině.
0: Oui.
1: Un, deux, trois. Au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Balance. Praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balance. Bublinka do vodováhy vašeho života. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
1: Každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

It's not your fault. It's not your fault.

I think I'm doing balance and I think

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. V pondělí od 18 hodin s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.